do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky tu všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

beze mě odejít. Já budu první, koho potkají. Asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomrťané.

tak příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

Rádio Junior.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdech,

0: Meyer.
1: Moudrý Kálpin ceznin bratranec, když vdával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R. Kdo nemá R, ztrácí charakter.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši slušení.

0: Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout.
2: Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini.
1: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
2: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby, hru židlí hrát bude, co pro jednoho chybí.
1: Teď jo,

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Když se bába zeptá,
3: zeptá.
2: Když se bába zeptá,
3: bába.
2: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí, skin

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

ikke for skolen. Lov, bežnici spovolani to, sobani to jsou páni lov. Bežnici z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: bych jít rád dlouhý dej. Jsem cukr, dej jsem krouky, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškupem.
1: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.

0: Ford. Vedle něho lordka, stará jak ta Fordka. Jede Mazda, řídí ji pan Brázda. Vzadu má dvě sedátka, na nich malá brázďátka.
1: Jede Mitsubishi, veze čtyři myši. Myši mají zjezd, začíná to v šest.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už

smutek štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

povídám. Zkus projít dveřmi, které si hlídat dá. Působí dojemně, hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Benny Cristo, chicken, filet of ski, aight, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho ho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv,

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Ahoj, kamarádi. Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Čau. Prostě je jedno, kdy nás posloucháte, hlavně, že jste si naladili Rádio Junior a pořad Všudykuk. Já už se těším, co vám dneska všechno prozradím. Mrkneme se do Spojených států amerických, kde byl reportér radiožurnálu Sport, a dozvíme se, co je tam jinak a jaké zajímavosti tam reportéři v rámci fotbalového mistrovství zažili. Taky se podíváme na to, jaká hra se dá hrát s knížkami. Pobavíte se a ještě si u toho povíte příběhy. Mám pro vás recenzi na rozhlasovou hru Hlubina. No, spíš horor to je, ale určitě vás to bude bavit a Ondra Holan vám k tomu něco řekne. Budou taky písničky a určitě ještě něco vymyslíme. Takže jdeme na to. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudykuková.

0: holky, kluci, kamarádi, už jste někdy hráli domino z knížek? Já ještě ne. Tak poslechněte si, jak se to hraje, protože do studia Rádia Junior přišli třeťáci ze 3B ze základní školy ve Školní ulici v Praze. No a popsali Terce Rašové, jak se to vlastně všechno dělá a k čemu je to dobré, co je na tom baví, takže se můžete nechat inspirovat. Předávám slovo.
1: My ve škole hrajeme ve čtenářské dílně domino z knížek. Domino z knížek se doprostřed dá jedna knížka a podle asociace se překládají další a další. Je to zábavný, děti si to užívají a děti...

0: A ty máš taky nějaký příklad?
1: No, můj příklad teda je o těch zajímavostech, třeba ty Guinnessovy rekordy, někdy třeba přenosu nějaké to země, jaký ty třeba katastrofy přírodní, tak jsem to jako zařadil mezi to třeba tu africkou knížkou, třeba o těch zvířatech a tak jsem to přidal.
0: Jo, takže někdo tam dal knížku o zvířatech a ty si přiložil tu svoji, jo. Zase kde byly jiný zajímavosti. Jo.
1: Já jsem ještě přiřadil knihu, která se jmenuje Těstoviny od Zdeňka Porecha, mám ji i podepsanou. Tak jsem to přiřadil k tomu, že jaký fotbalový trenér, vůbec jsem nevěděl. Tak jsem si říkal, když je to trenér, tak to musí být šéf. A Zdeněk Porech je šéf kuchař. Takže jsem to přidal k té fotbalové knížce, protože jako trenér je šéf a Zdeněk Porech je šéf kuchař.

0: Přátelé, kamarádi, holky, kluci, všichni, kdo posloucháte Rádio Junior, je tady pro vás Všudy kuk. No a my se ve Všudy kuku občas ohlížíme na to, co už bylo. A možná bychom se mohli ohlédnout třeba i za mistrovstvím světa ve fotbale. Já teda nejsem úplně fotbalový fanoušek, ale nechala jsem se strhnout tou atmosférou. A dokonce jsem si v ranním restartu povídala s Lukášem Michalíkem, který pracuje jako sportovní redaktor radiožurnálu Sport. Pojďme si poslechnout, co Lukáš říkal o tom, jak to tam všechno vypadá. Kde to vlastně byl?
1: Zkusím vám namluvit nějaké postřehy, co jsem zatím nastřádal tady za ten dlouhý pobyt. Připomínám, že my jsme ve Spojených státech s kolegou Mirkou Vasičem už od 30. května, takže toho bylo skutečně dost. Co bych vypíchl, tak vstřícní lidé, opravdu je to trochu něco jiného než v Česku. Obecně ve Spojených státech jsou na nás hrozně milí všichni. Když jsme si třeba s kolegou Mikulášem Jášou kupovali kávu v jedné kavárně v Dallasu, kde má národní tým základnu během mistrovství světa a kde se pohybujeme tedy nejvíc, tak jsme čekali na to kafe a najednou ty servírky vyletěly a běžely ven z té kavárny. To nás trochu zaujalo. Mysleli jsme si, že přišla nějaká celebrita, ale on to byl chlapík, tuším z Kolumbie, který jel na kole a měl takový pojízdní obchod, prodával zmrzlinu. A ty servírky nebo prodavačky nám říkali, že on nikdy nejezdí takhle do města tam k ním, že je hrozně složité ho najít. Takže z toho byly takové celé nadšené a nadšené byly tak, že nám ty zmrzliny dokonce koupili, trvali na tom, že nám je chtějí zaplatit, že jsme cizinci nebo hosti v jejich zemi, tak nám chtěli udělat radost, což nás samozřejmě potěšilo. Takže to je jedna věc, vstřícní lidé. Když to vztáhnu na ten šampionát jako takový, tak skvělá organizace. Je znát, že jde o asi největší globálně sportovní akci na světě, i větší než olympijské hry, takže vše je perfektně připravené i přes servis tady pro novináře, pozápasové aktivity, ať už rozhovory s hráči nebo s trenéry, všichni přesně vědí, kde mají být, je to v podstatě na čas zorganizované. Ještě před utkáním vás člověk z FIFA, což je Mezinárodní fotbalová federace, osloví přes telefon, třeba na WhatsApp vám napíše, chtějí vám vše ukázat už před zápasem, projít stadion, kde máte být a podobně, takže v tomto ohledu to klape opravdu na jedničku, všude máme pevné internety, abychom mohli vysílat bez problémů a podobně. Takže v tomto směru je znát, že je to skutečně mimořádně velká a prestižní akce.
0: Co vás třeba strašně moc překvapilo, je ve Spojených státech něco úplně jinak, než by člověk čekal.
1: Jedna taková zajímavost, kterou jsme v úzovkách potkali tady v Atlantě a která není v Česku určitě běžná, protože v Česku, když si objednáte taxík, tak pro vás přijede taxikář. Samozřejmě i v Česku už dnes máme různé aplikace, přes které si můžete taxík objednat. Určitě jste to taky zažili třeba i se svými rodiči. Tady to funguje trošku jinak, protože už jsme v 21. století, Spojené státy jsou v tomto ohledu asi trochu dál. Vy když si objednáte taxík přes jednu nejmenovanou službu, tak je dost možné, že před vámi zastaví auto bez řidiče. Takže zkrátka auto, které řídí robot, když si sednete do auta, tak vidíte jen točící se volant. Je to trochu zajímavé, místy možná strašidelné, ale samozřejmě ta auta jsou skvěle naprogramovaná, takže vy si objednáte taxík, pro vás automaticky přijede, bez řidiče tedy, řídí to tedy jen ten systém a doveze vás na místo, poté vystoupíte, zaplatíte samozřejmě kartou přes tu aplikaci a je to vyřízené. Takže to je taková zajímavost, na kterou v Česku příliš nenarazíte. My jsme kromě Spojených států byli už v Mexiku, kde Češi odehráli ten první zápas tady na mistrovství s Jižní Koreou. Byli jsme konkrétně v Guadalajáře a konkrétně v Mexiku si člověk musí dávat pozor. Není to tam vždy úplně bezpečné, to je potřeba říct. Už když jsme vylezli z letiště a scháněli jsme taxík, tak jsme všude viděli policisty, kteří kontrolovali ty nepoctivé taxikáře, nebo spíš hlídali, aby cizince nenabírali. Já jsem si chtěl také objednat taxík přes taxislužbu, prostřednictvím které běžně objednávám auto třeba v Česku. A i mi to potvrdilo třeba řidiče, ale nikdy ke mně nedorazil, asi ve třech případech. Vždy mi napsali, že mě nemůžou vyzvednout, protože tam je spousta policistů a je to dané tím, že byť v Mexiku jako takovém taxislužba, když budu mluvit konkrétně Uber, normálně funguje, tak oni nesmí vyzvedávat lidi na letišti. Takže tam to je takhle dané, takže neustále za vámi někdo chodí pochoutně, chce vás dostat do auta, aby vás třeba následně mohl okrást. I to se tady děje, takže na to si člověk musí dávat pozor. Ale jinak vstřícní lidé i v Mexiku byť jednu slabinu mají, nebo alespoň tedy pro nás, kteří nevládneme španělštinou, ale mluvíme anglicky, tak oni v podstatě vůbec nemluví anglicky, mluví jen španělsky, takže je složitější se s nimi domluvit. Kolikrát jsme museli používat i překladač, hlavně tedy na letišti, protože my sebou máme samozřejmě drahou techniku, která je potřeba proclít, abych to řekl trochu lidsky, tak vždy, když opustíme zemi, tedy Spojené státy a vydáme se třeba do Mexika, pak se vracíme zpátky, tak musíme najít celníky, úředníky na letišti, kteří vše zkontrolují a dají nám razítko do takového archu papíru, takže zatímco ve Spojených státech s tím není žádný problém, tak v Mexiku je to složitější. Na takové kontrole jsme už taky strávili třeba hodinu a půl, protože oni nám většině nerozumí, musíme si to složitě překládat přes překladač a podobně.
0: Holky a kluci, s Lukášem Michalíkem si budeme povídat v dnešním Všudy kuku zase po písničce.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kluk Jany Richterové a se mnou je ve studiu alespoň na dálku Lukáš Michalík, který vypráví o tom, jak to vypadá ve Spojených státech amerických na mistrovství světa ve fotbale. Jasně, je to taková vzpomínka, návrat do toho týdne, kdy se to všechno dělo. A mě zajímalo, jaká byla atmosféra mimo to mistrovství, jestli prosakovala třeba i do běžného života a byl tam nějaký doprovodný program pro všechny ostatní.
1: Je znát, že to tady žije fotbalem, samozřejmě mistrovství světa je v plném proudu, můžu přidat zážitek tady. Z Atlanty my jsme tady bydleli nedaleko stadionu, a pod námi byl pivovar, nebo takový bar, řekněme, a na předzahrádce před ním lákali tamní zaměstnanci na takovou soutěž, mohlo se kopat na branku, ve které byly jen některé otvory, a v případě, že jste trefili jeden z těch otvorů, byly tam tuším tři, dva byly v růžcích branky, jeden trošku pod na levé straně, a když jste je trefili, tak jste něco vyhráli, museli jste tedy zaplatit $5, což je v přepočtu, já nevím, asi 125 korun, tak jste mohli něco vyhrát, ať už zmrzlinu nebo pivo a tak dále. Tak já jsem to zkoušel několikrát, nechal jsem tam za to asi $20, netrefil jsem nic, kolega Mikuláš Jáša se taky snažil, taky netrefil nic, byť měl jenom tři pokusy, vždy jste měli za jednu hru tři pokusy. No a pak přišel tedy kolega Mirko Vasič, kterému to nedalo, že si to chce tedy taky zkusit. No a ze dvou střel dvakrát trefil růžek branky, takže pro nás všechny vyhrál zmrzlinu. Takže samozřejmě toho doprovodného programu, ať už pro fanoušky, nebo třeba i pro nás, pro novináře, tady je dost a dost a občas je to zajímavé. Tento světový šampionát je spojený také s tím, že alespoň tady třeba pro české fotbalisty hodně náročný z hlediska cestování, tudíž je to náročné i pro nás. Já to zkusím rychle zrekapitulovat, když jsme přiletěli do Spojených států, konkrétně do New Jersey, tak tam bylo o 6 hodin méně než v Česku, museli jsme se samozřejmě vypořádat s časovým posunem. Potom jsme se přemístili po několika dnech do Dallasu, kde je ještě o hodinu méně, takže v porovnání s Českem tam je ten časový posun dokonce -7, pak jsme se přesunuli do Mexika, tam je to dokonce -8, pak zpět do Dallasu -7, do Atlanty -6, takže neustále se přesouváte z jednoho časového pásma do druhého, což samozřejmě je pro tělo náročné, musíte si na to nějakým způsobem zvykat, ale není to žádný větší problém, dá se na to přivyknout, takže teď už je to v pořádku, spíš když budu mluvit za sebe, tak v těch prvních dnech ve Spojených státech jsem měl trochu problém, že jsem usínal hodně brzo, protože jsem byl unavený, měl jsem ten takzvaný jet lag, který je spojený s tím, když se přesouváte někam, kde je o několik hodin méně nebo více, zkrátka se to vaše tělo na to musí zvyknout, ale pak už je to v pořádku.

0: Přátelé, kamarádi, v dnešním Všudy kuku ještě jednou promluví Lukáš Michalík, sportovní redaktor z Českého rozhlasu, konkrétně ze stanice Radiožurnál Sport. Prozradí nám, co ho čekalo ve chvíli, kdy jsme si s ním povídali.
1: My se teď budeme přesouvat za pár hodin zpátky do Dallasu, kde má tedy národní tým základnu. Příští týden se čeští fotbalisté v úterý, tuším stejně jako my, ale nejsem si teď úplně jistý, jestli v úterý nebo ve středu. Každopádně se budeme přesouvat do Mexika, do hlavního města Mexico City, kde Češi ve středu večer tamního času, tedy brzy ráno ve čtvrtek českého času, utkají s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu, kam se vejde bezmála 100 000 lidí, takže obrovský stadion. Mexičané budou mít velkou výhodu v podobě domácího prostředí. No a Češi, pokud chtějí pomýšlet na postup ze skupiny, musí jednoznačně zvítězit. Bude to ale tedy ohromně těžké, tím spíš, že opět budou hrát stejně jako v Guadalajaře ve vyšší nadmorské výšce. V Guadalajaře hráli, abyste si to dokázali představit, zhruba v 1600 metrech nad mořem, což je zhruba úroveň nejvyšší české hory Sněžka. Teď to bude dokonce ve víc než 2000 metrech nad mořem, což může být pro Čechy komplikované, protože s tím je samozřejmě spojené to, že se vám může hůř dýchat a tak dále, byť v tom úvodním zápase Češi mluvili o tom, že jim to žádné vážnější problémy neudělalo. No a takový náš den reportéra Radiožurnálu Sport tady na mistrovství světa je hodně různý, záleží na tom, jaký program má český tým třeba dnes nebo včera, když nás budete poslouchat v pátek, byl zápasový den a navíc Češi hráli netradičně už ve 12 hodin dopoledne nebo v poledne místního času tady v Atlantě, takže jsme se v podstatě jen ráno probudili, připravili a šli jsme okamžitě na stadion. Teď zase budeme cestovat, no a zítra nebo dnes tedy, to bude takové tradiční, budeme čekat na pokyny z národního týmu, jestli bude nějaký trénink, tak se na něj půjdeme podívat, vstoupíme do vysílání stanic, ať už Radiožurnál nebo Radiožurnál Sport. Poté bývají na programu nějaké mediální aktivity, takže jdeme na hotel za českými reprezentanty, tam se konají nějaké rozhovory, pak to zpracováváme do vysílání, takže ta práce je hodně rozmanitá a byť je to náročné, tak nás to hodně baví. Takže vás zdravím do Čech a věřím, že se ještě uslyšíme.

0: Kamarádi, bojíte se rádi? V dnešním všudy kuku se bát určitě budete. No, aspoň maličko, aspoň vám dáme tip, jak byste se mohli bát pěkně doma v kontrolovaném bezpečném prostředí, protože to je totiž na horory jako dělané. Tajuplný, napínavý a trošičku hororový seriál Hlubina si poslechl Ondra Holan.
1: Čau, dneska tu mám pro vás recenzi na nový seriál Rádia Junior Hlubina. Příběh napsala Tereza Verecká a hrálo v něm spoustu skvělých herců, jako třeba Martin Mišička, Marie Anna Mišičková, Tomáš Dalecký, Viktor Krčmář, Ivana Uhlířová, Václav Neužil a další. Příběh je o rodině Holínských, která jede na prázdniny do kempu k jezeru Tichá voda. Pavel má v noci hlídat svého mladšího bráchu Vojtu, který má spát ve stanu. Jenže Pavel je venku se svojí kamarádkou Aneškou. Vojta se probudí a jde za nimi, ale Pavel ho pošle samotného na paddleboardu přes jezero zpátky do kempu. A to je naposledy, co svého bráchu viděl. Ráno se samozřejmě snaží Vojtu najít, ale všem je divné, že obyvatelé vesnice a provozní kempu odmítají volat policii a vše se snaží vyřešit sami. Celkově všichni působí zvláštně a vypadá to, že se zmizením malého Vojty mají něco společného. Naštěstí se Pavel s Aneškou oddělí od místních a snaží se Vojtu najít sami. Co ale objeví a kdo stojí za zmizením Vojty, už si budete muset poslechnout sami. Příběh mě velmi zaujal a to hlavně kvůli poutavému a napínavému příběhu. Dále se mi také líbily propracované zvukové efekty, za kterými stálo hlavně nahrávání na binaurální hlavu, která zajišťovala prostorový zvuk, a taky na hydrofon, kterými byly nahrávány hlasy pod vodou. Seriál ode mě tedy určitě dostane 5 hvězdiček z 5. Hlubinu bych doporučil všem, kterým je více jak 10 let a které baví napínavé a strašidelné příběhy. Dále bude Hlubina určitě bavit všechny, které bavil starší seriál Terezy Verecké Lyžák. Pro Rádio Junior Ondra Holan.
2: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Máme tip na super četbu na pokračování, u které se můžete bát, protože Ondra Holand si poslechl celý seriál Hlubina. Dozvěděli jsme se o tom, jaké starosti a radosti mají sportovní redaktoři na mistrovství světa ve fotbale. Lukáš Michalík nám prozradil, kde mají taxíky bez řidičů. A od dětí jsme se dozvěděli, jak můžete hrát knížkové domino. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo. Byla taky spousta písniček, takže teď už utíkejme někam ven. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už mám pro vás skvělou zprávu. Čekají nás 2 roky prázdnin. Parta 15 chlapců z Nového Zélandu se rozhodla strávit prázdniny na lodi. V přístavu však večer zůstali sami a někdo nejspíše zvedl kotvu jejich škuneru zvané Mracek. Ráno se kluci ocitli na širém moři a bouře je následně zahnala ke břehu neznámého ostrova. Jak to asi dopadne? Rozhlasovou hru 2 roky prázdnin na motivy Žila Verna napsal Oldřich Knitl. Režie v roce 1983 Jan Berger. Účinkují Martin Otava, Marek Eben a další.

0: Přední stěžeň se zlomil.
1: Pozor, byla na zádi.
2: Oko.
3: Oko.
0: Srazilo ho to do moře.
1: Pomoc.
4: Není v moři, je někde na přídi.
2: Tam.
1: Tady, Briane.
2: Počkej. Už jsem u tebe.
1: Díky, Briane. Ještě chvíli a byl by mě ten provaz uškrtil.
5: Briane, jsem. Rychle, v podpalubě voda.
2: To není možné.
6: Podívej.
2: To nic není, stekla jsem z paluby. Loď je pevná. Nedělej paniku, Jakube.
6: Všichni se utopíme.
2: Nesmíš se bát, Jakube. Co si počnou třeba Dole a Kostár? Když se budeš bát i ty, můj bratr.
6: Briane, musím ti něco říct. Já jsem... Stala se hrozná věc.
2: Nesmíš se bát, Jakube. Běž uklidnit ostatní.

0: to vypadá v podpalubí.
1: Celkem dobře, mají trochu strach.
2: Utrhl se zbytek přední plachty, co si tu nebyl. Jsme úplně bez plachet a rezervní vytáhnout nedokážeme.
1: Nevadí, o nic pomalej, kvůli tomu nepoplujeme.
2: No, ty jsi dobrý, tomu říkám řízení lodi.
1: Jestli dokážeš něco lepšího, máš možnost, Donphane.
2: Aspoň si nehraju na kapitána.
0: Nechte toho, jako by nestačilo, co už je.
3: Země! Země na východě! Země!
0: Země! Není to mrak?
1: Je to země.
0: Je úplně plochá. Nikde žádné hory.
2: Ale za to skály u pobřeží. Jestli na ně narazíme touhle rychlostí, půjde Racek ke dnu a my s ním.
0: Ale za nimi je písečný břeh. Kdybychom se dostali až tam...
2: Jak? Vzduchem?
1: Nikdo nesmí zůstat v podpalubí. Všichni nahoru! Všichni na palubu!
3: Hurá!
1: Dobře se držte! Nejmenší si navléknou záchranné pásy.
2: Co to asi je za zemi?
1: Snad ostrov.
2: A nebo Jižní Amerika. Vítr nás hnal neustále na východ. Pravděpodobně je to chilské pobřeží.
3: Ale co když to je přeci jen ostrov? A třeba neobydlený? Jak se odtud dostaneme?
2: Co budeme jíst?
1: Na lodi jsou zásoby aspoň na 2 měsíce.
2: Jestli ztroskotáme, nezbude z nich nic.
1: Nevidím nikde žádný kous.
3: Ani žádný člun.
2: Člun? To je nápad. Spustíme náš člun, ten se přes skaliska s nás dostane.
1: Jenže se do něj vejde nejvýš 6 lidí a nás je 15.
2: Webe, Wilcoxi, jdeme.
1: Donphane, musíme zůstat pohromadě, jinak je s námi konec.
2: Nesnaž se nám dávat zákon.
1: Člun musí zůstat na palubě, aby se na břeh dostali nejmenší, jestli zůstaneme viset na skaliska.
2: Spusťte ho na vodu.
1: Říkám ti, že člun zůstane na palubě.
2: A já ti zase říkám, že si od tebe nenechám poroučet.
1: Chceš nás opustit k člunu, který patří všem?
2: Nechci nikoho opustit. Jakmile se dostaneme na břeh, jeden z nás se s člunem vrátí ke skalisku.
1: Jsi sobec, jde ti jen o svou kůži.
2: Co jsi to řekl?
1: Pozor!
4: A tak začalo naše podivuhodné dobrodružství. V tomto deníku zaznamenám všechny důležité události, které nás potkají. Jsme z města Aucklandu na Novém Zélandě. Je nás 15 chlapců. Nejstarší je Gordon. Nejmladším Kosterovi a Dolovi je 8.
5: Napiš, jak jsme se sem dostali.
4: Ale no jo. Začátkem prázdnin jsme se ubytovali na škuneru Racek, který s námi druhý den za úsvitu měl vyplout na prázdninovou cestu. Večer odešli námořníci na pevninu.
2: Dát si poslední whisky.
4: Neruš. Takže nikdo z posádky na palubě nezůstal.
5: Jen plavčík Moko.
3: Jenže jsem usnul jako vy všichni.
4: Počkej. Pravděpodobně už nikdy nezjistíme, jestli kotva lodi byla za noci zdvižena neopatrností nebo ze zlé vůle.
2: Faktem zůstává, že jsme se druhý den houpali na širém moři.
3: Napiš taky, že máme psa.
4: Moment. Bouře nás zahnala k neznámému břehu, kde Racek ztroskotal.
2: Je to pevnina, nejspíš Chile.
1: A co když je to ostrov?
4: Haleďte, víte co? Já prostě napíšu, že zatím nevíme. A že se vy, Donphane a Brian spolu pořád hádáte.

0: Čertu, když půjdeme na sever, na jih nebo na východ, musíme nakonec narazit na nějaký obydlený místo.
1: Jo, jestliže jsme na pevnině, ale co když jsme na ostrově a co když je to ostrov úplně pustý?
2: Právě proto nesmíme opustit loď dřív, než zjistíme, jestli na východě je moře nebo není. Plout už Racek nebude, ale bydlet se vám dá.
0: Racek nás opustí sám. Až přijdou zimní bouře, rozpadne se jako domeček z karet.
1: Nemělo by smysl pustit se jako blázni na zdařbu přes kraj, který neznáme.
0: To je ohromně snadné nadávat bláznu, Briany, jen proto, že s tebou někdo nesouhlasí.
2: Škoda, že to není nějaká hora, ze které bychom se mohli rozhlédnout.
1: A co tam ten skalní mis? Na sever. Když na něj vylezu s dalekohledem, uvidím hezký kus daleko.
2: Dobrý nápad, Briany. Zkus to.
0: Já jdu s ním.
1: Pokud jde o sever, vidím země až k obzoru.
0: Na jihu se břeh stáčí doprava, ale konec také nevidím. Vypadá to tam jako nějaká velká bažina. A jsou tu tuleni, tady kousek pod námi.
1: Jestli tu budeme muset zůstat, hlady neumřeme.
0: Jsme nejspíš mnohem jižněji než je Nový Zéland. Bude tu asi pěkně tuhá zima. Co východ, ten je pro nás nejdůležitější. Lesy, samé lesy, co jsem říkal? Jsme na pevnině.
1: Rovina až k obzoru. Ale počkej, co ta modrá čára? Vidíš až na obzoru? To je moře.
0: Já nevidím nic.
1: Vem si můj dalekohled. Třeba je lepší.

0: Na to si ještě moc malý. Sám půjdu to moře obhlédnout. Don Fan může jít se mnou, jestli chce.
1: Samozřejmě, že půjdu.
2: Já půjdu.
3: Já také.
4: Čtyři na to stačí. Brian, Don Fan, Web a Servis. Fana si vemte sebou. Když se do čtyř dnů nevrátíte, půjdou vám další naproti.

0: Luci, hned bych si vystřelil.
1: Tady bys Don Fane trefil 10 jednou ranou i bez míření.
0: Kdybychom se tu museli usadit, tak nalovím zvěře habaděj.
2: Ale teď si radši nech zajít chuť. Výstřel by nás prozradil. A co, když jsou tu domorodci?
0: Nepoučuj, Briane. To vím i bez tebe.
3: Pojďte sem! Odtud je krásný rozhled. A na východě nevidím vůbec žádnou vodičáru.
0: Pochopitelně, protože tam žádná není. Můžeš se podívat, Briane. Myslím, že teď už přiznáš, že jsi byl vedle.
2: Vím jistě, že jsem se nemýlil.
0: To už přeháníš. My nevidíme nic.
2: Protože nejsme tak vysoko jako na mysu. Kdybychom byli, viděli bychom moře jasně.
3: No to se snadno řekne.
2: A také snadno zjistí, Webe. Pustíme se přímo před sebe a projdeme lesem až k moři. Kdo se nebojí, ať jde se mnou.
4: Don Fane!
5: Tady servisy, sem pojď.
1: Ne, jo, to si ti řekne. V týhle travičce by se schoval slon.
2: Objevil jsem potok. Všichni sem.
3: Sadím se, že v něm budou pstruzy.
2: Teče severovýchodu. Přesně na opačnou stranu od zálivu, kde jsme ztroskotali.
3: Jo.
2: To znamená, že se vlévá někam jinam, než do moře na západě.
0: Hleda, že vtéká do nějaké větší řeky, která se obrací zpět k západu.
1: To je divný. Podívejte se na ty kameny. Řekl bych, že si tu někdo dělal přehradu.
3: Vypadá to jako přechod z jednoho břehu na druhý. Přece není možný, že by se tak srovnali sami.
0: Ale jinak tu žádné stopy po lidech nejsou. Naopak, z toho, co jsme za celý den viděli, bych řekl, že sem lidská noha ještě nevkročila.
2: Možná, že ty kameny strhla voda při povodni a už tu tak zůstaly.
0: To je dost možný. No, výjimečně s tebou souhlasím, Briane.
1: Kam to zapsat? Mimochodem, máte taky takovej hlad jako já.
3: Já tedy prvotřídní. A navíc si vás dovoluji upozornit, že za chvilku bude tma jako v pytli. Zvlášť tady pod stromy.
2: Přespíme tu.
1: A k večeři bude solený hovězí. A jakož bylo i k obědu. A bude i k sídraní.
3: Nezapálíme si oheň?
0: Radši ne, Webe. Bude líp, když se o nás nikdo nedoví.
1: Hele, tady je nějaký křoví a spadaný listí. Je, tady se bude dobře spát. Pojďte sem.
3: To je ono.
1: Pojď taky, Fane. No pojď. Budeš nás v noci hlídat.
0: Není to nádhera takhle se natáhnout. Už jsem to nutně potřeboval.
1: Co asi dělají naši doma?
3: Myslíte, že se někdy ještě vrátíme do Oaklandu?
1: Co to bylo?
2: To nic. To je šakál. Spěte. Dobrou noc.

0: Priane, Don Fane, podívejte se, kde jsme v noci spali.
1: Co strašíš, servisy? Je chatrč?
0: Právě. Večer za šera se zdálo, že je to křoví a zatím to tu někdo postavil z klacků a z listí.
2: Takovým chatám říkají indiáni ažupa.
0: Jo?
2: Ale tahle je pěkně stará. Nebýt toho stromu, už dávno spadla.
3: Že by tu byli domorodci?
2: Jednou tu jistě byli. Ta chatrč se sama nepostavila.
0: Je, poslouchejte. To zní jako moře.

0: Prosím tě, kde by se tu vzalo?
1: Je tu moře! Poběžte!
2: Teď už snad nepochybuješ, Don Fane.
0: Ano, jsme na ostrově. Ale moc se z toho neraduj. Znamená to, že se odtud nedostaneme, dokud nám někdo nepřijde na pomoc.
3: Žádná země na dohled. Jen samá voda a voda.
4: Uvázli jsme někde uprostřed tichého oceánu.
0: Takže se zas můžeme vrátit k Rackovi.
1: Kam běžíš, Fane? Zpět! No, Fane!
0: Ten pes se zbláznil, chce se snad utopit.
1: Je, on pije. No pije!
5: Takže to není moře!
1: Pije!
5: Je to jezero se sladkou vodou, hurá!
4: To by ale znamenalo, že to musí být ohromné jezero. Takže jsme možná přece jen na pevnině.
0: No vidíš, já to vždycky říkal.
4: Teď se ale k Rackovi nevrátíme. Navrhuji, abychom pokračovali v průzkumu po břehu jezera.
1: Prima!
0: Připouštím, Briane, že máš někdy i ucházející nápady.
5: Tak jdeme.
0: Tak, a jestli chceme dál, budeme muset plavat.
5: Není to ta řeka, která se vlévá do moře v zálivu, kde jsme ztroskotali?
4: Snad, ale plavat se mi přes ní dnes už nechce. Co kdybychom se tu utábořili na noc?
1: No, já jsem pro. A moje nožičky taky, ouvej, ouvej.
5: Tady je nějaká hráz a člun. Našel jsem rozpadlý člun.
4: Takže je to jisté. Někdo tu žil nebo žije.
0: No, spíš žil, a to pěkně dávno. Podívej, člun je úplně schnilý.
1: Podívejte se na Fana.
0: Něco cítí. Pojďme za ním.
4: Nabijte si pušky, pro jistotu.
1: Vidíte tu díru ve skále?
4: Že by to byla jeskyně?
0: To je možné, ale co je v ní?
1: Já tam lezu, jo?
4: Počkej. Uvidíme, co udělá Fan.
1: Kdyby tam bylo něco živého, dávno už by se to objevilo.
5: Vlezeme tam. Měli bychom si něčím posvítit.
4: Zapálím aspoň smolnou větev.
5: Kdo bude první?
4: Já.
1: Někdo tu bydlel.
5: Tady jsou nějaké svíčky.
4: Zapalte jich pár.
1: Možná, že to byl trosečník. Jako my.
4: Vypadá to tak. Nábytek si skloukl z lodních trosek.
5: Neměl ani talíře. Jedl z lastur.
1: Co když tu ještě někde je?
0: Ale určitě neživý. Podívejte, tady je jeho deník. Na první stránce je datum 1807. Páni, dostal se sem před 53 lety.
4: François Budve. Byl to Francouz, můj krajan. Bohužel se už skoro nic nedá přečíst. Digue Trué. To bude asi jméno jeho lodi.
5: Jestli to byl trosečník a jestli jsme skutečně na pevnině, proč tu bydlel? Proč neodešel?
4: Třeba tu přečkali nějakou dobu. My bychom se tu také mohli usadit přes zimu. Za pár dní začne mrznout a to už bude na nějakou delší cestu pozdě. Jeskyně sice není velká, ale za to je suchá a pěkně za větrem. Do jara bychom tu vydrželi.
0: Tady je i mapa.
1: Ukaž to.
5: Tak přece jen ostrov.
0: Jestli ovšem kreslil mapu tohohle kraje.
4: Určitě ano. Tady je záliv, kde ztroskotal racek, a tady jezero i jeskyně, ve které jsme teď.
0: A všude kolem širé moře.
1: Vypadá jako motýl s roztaženými křídly. Ten ostrov.
4: My jsme teď asi uprostřed jeho nejužší části. Stačilo by přeplout jezero, pak ještě ujít 10-15 kilometrů a byli bychom na východním pobřeží.
0: Fane! Fane, co tam máš?
4: Posviďte někdo do toho výklenku. François Budové.
0: Nikdy neodešel. Takhle tu leží aspoň 20 let.
4: Budeme ho muset pohřbít.
5: Možná, že po nás tu také jednou zůstane jen pár kostí.
4: Ale on byl sám. Zatímco nás je 15. A neměl skoro nic, kdežto my máme zařízení celé lodi. Když ji rozebereme, budeme mít spoustu materiálu. Prkna, trámy, plachty, lana. Dokonce dvě děla máme.

0: 2 tlakoměry, lihový teploměr, 3 dalekohledy, palubní kompas, 2 kompasy menší, pytele hřebíků, šrouby, kování.
1: Pozor s tím prachem, Don Fane!
2: Jen klid, Gordne. Vím, co dělám. Radši si píš.
3: 8 loveckých pušek, 1 puška na kachny, 20 revolverů, máš to?
1: Ano.
3: 30 dělových nábojů, 300 nábojnic pro zadovky, 2 soudky střelného prachu.
0: S tím bude muset moc šetřit.
3: Čím víc ušetříme prachu, tím víc na druhé straně sníme lodních zásob. A jestli se nám jednou podaří ostrov opustit, budeme litovat konzerv, to uvidíš.
0: Myslíš, že dokážeme postavit loď, která by mohla plout po moři?
3: Proč ne? Co když jsme blízko pevniny? Nechci tady zemřít, jako ten Brianův krajan.
0: Spíš tu asi budem léta žít. Založíme osadu.
3: No tak, pro tenhle nápad moc zájemců nezískáš. Ani svého přítele Briana ne.
0: Mimochodem, Don Fane, nezdá se ti, že Brianovi křivdíš? Je to přece dobrý kamarád.
3: Ano, ano, je to velký hrdina.
0: Není, ale kvůli tomu, že ho nemáš rád, se můžeme dostat do ještě větších potíží, než v jakých jsme. Kromě tebe si Briana všichni váží.
3: Všichni?
0: Skoro všichni. Wilcox, Cross a Webb o něm nechtějí slyšet jenom kvůli tobě. Měl bys o tom přemýšlet.
3: To už mám promyšleno, Gordne.
4: Kde jsou udice a rybářské sítě?
5: A já nádobí. Bohužel se ho při ztroskotání půlka rozbila.
6: Jakube! Co je s tebou? Vypadáš pořád jako zmoklá slepice. Nejsi nemocný.
7: Nejsem, nic mi není.
4: A tuhle horu věcí chceš odnést na zádech přes půlku ostrova, Gordne?
0: Ne, Webe. Chci ze dřeva, které získáme z rozebrané lodi, postavit dvor. Proč nevyužít toho, že záliv ztroskotání spojuje s francouzovou jeskyní řeka?
5: To je výborný nápad. A či je Gordon?
6: Mám také nápad. Měli bychom mít náčelníka.
3: Náčelníka? No, proč ne? Ale pod podmínkou, že ho nezvolíme natrvalo. Stačí třeba na rok.
6: Ale může být zvolen znovu.
3: No, souhlasím. Kdo to bude?
6: Navrhuji Gordona. Je z nás nejstarší a nejrozumnější.
5: A je náčelník Gordon!
8: Hurá! Tram-tará, tram-tará, tram-tará, tram-tará!
9: Tak jsme se usadili v jeskyni nešťastného François Budve. Zařídili jsme se v ní, jak nejlépe jsme dovedli. Vysekali jsme ve skále další otvory, aby dovnitř mohlo světlo a ven kouř.
5: Máme tu i kamna.
9: No jo. Rozšířili vchod a zasadili do nich dveře.
7: Můžeme se tam i zamknout.
5: Napiš tam, že máme i postele z lodi.
9: A proto tu už není k hnutí. Navíc jsme spoustu věcí museli nechat venku pod širým nebem a tak bylo rozhodnuto, že jeskyně rozšíříme. A co dál? Jo, protože jde o skálu z měkkého vápence. Pokračuje práce sice pomalu, ale přece jen viditelně kupředu.

0: Co když narazíme na vodu?
1: To by bylo špatný. Ale ještě víc se bojím závalu.
0: Počkej. Něco jsem zaslechl.
2: To se ti asi něco zdálo.
0: Ne, Gordone. Polož ucho na skálu a poslouchej.
2: Máš pravdu.
0: Co to může být?
2: Nemám zdání. Asi bychom měli zavolat ostatní. Co myslíš, Briane?
0: Malí se budou bát.
2: Podívej. Fanovi se taky něco nelíbí.
3: Halo, pojďte sem všichni.
4: Onem, kluci, volej!
5: Co děláš? Co se stalo?
4: Proč voláš?
3: Něco jsme s Gordonem zaslechli. Uvnitř ve skále. Nějaké vzdálené hučení.
6: Já nic neslyším.
4: Počkej! Ticho! Buďte ticho!
6: Nic, nehučelo vám náhodou v uších.
4: Skála zní dutě, když se na ní zabouchá.
0: Teď! To bylo ono.
6: Třeba je to nějaký pramen, který skálu proniká.
3: V tom případě by byl slyšet pořád a nejen chvílemi.
7: A co, když jsou to skřítci?
3: Ale jdi dole, skřítci nejsou.
7: To nemůžeš vidět. Třeba jsou.
4: Neříkej to, já se pak bojím.
2: Možná, že je to zvuk větru, který vniká do skály nějakou trhlinou.
4: A co kdybychom jí proskoumali zvenčí?
2: Dobře. Polovina z nás vyleze nahoru na hřeben a druhá polovina bude postupovat po úpatí.
8: Tak co? Našli jste něco?
4: Nic. Nahoře je skála skoro úplně hladká.
2: No ale jsme taky nic nenašli. Jenom nevíme, kam se poděl Fan.
4: S náma nahoře nebyl.
2: Byl s náma dole, ale ztratil se.
6: Asi někde běhá.
2: Zatím se vždycky na zavolání vrátil.
6: Jen aby nenarazil na jaguára, viděl jsem v lese podezřelou stopu.
0: Tam odtud. Tam odtud. Ze skály to přichází.
2: Musí tam být nějaká dutina, která ústí úpaty skály. Ale my jsme ji kvůli křoví neobjevili.
0: Asi tam má doupě nějaké zvíře.
4: Třeba je Fan uvnitř. Třeba se tam rve s nějakou šelmou.
2: Možná. Pojďte rychle kopat.

0: otvor! Prorazil jsem otvor! Pozor! Je tam nějaké zvíře.
1: Revolver! Přineste revolver!
2: Vždyť je to fan! Fane, faníčku, co jsi tam dělal?
0: Jakube, podej mi lucernu, podívám se tam. Jeskyně.
1: Vážně.
0: Máme druhou jeskyni.
2: No. A bez kopání.
3: Tak a tady bude ložnice. Nesnáším spaní v místnosti, kde se vařím.
2: Jak račte, lorde Donfane.
4: Tady něco je, posvíjte sem.
0: Šakál. Toho asi zakousil fán.
5: Takže tím se všechny záhadné zvuky vysvětlí.
0: Vidíš dole, šlo to i bez skřítku.
5: Tímhle směrem asi bude jezero, takže tady prorazíme vchod. Z vedlejší jeskyně bude skladiště a kuchyně, zatímco tady budeme bydlet, spát, jíst, učit se a tak podobně.
2: Učit se?
5: No samozřejmě. Vy menší se budete učit a my starší budeme učitelé. Myslím, že to neuškodí ani vám, ani nám.

0: Uplynul velmi tuhá zima, kdy teploměr občas klesl na 30 stupňů pod nulou. Uplynulo jaro, léto, skončila i druhá zima. Za tu dobu jsme ostrov důkladně prozkoumali a našli tu ledacos, co zpříjemnilo a usnadnilo náš trosečnický život. Objevili jsme například strom, z jehož listí se dá vařit čaj.
1: Postavili jsme staj a ohradu, kde chováme různá užitečná zvířata.
2: Už to píšu. A napiš taky, že jsme našli druh javoru, jehož šťáva skoro na hraní cukr.
3: Sůl získáváme odpařováním mořské vody.
0: Také byly nové volby, po nichž Brian vystřídal Gordona ve funkci náčelníka ostrova.
4: Bohužel to velice těžce nese Donphang. Myslím, že se tím jeho nepřátelství k Brianovi ještě zvýšilo.
5: Chceme vám oznámit, že Wilcox, Cross, Webb a já odcházíme.
4: Opouštíte nás?
5: Ne. Prostě jsme se jen rozhodli, že se usadíme v jiné části ostrova. Nejspíš na východním pobřeží.
2: A proč, Donphane? No tak proč?
5: Proč? Protože chceme žít po svém. A můžu to říct přímo. Nechceme poslouchat Briana.
1: Rád bych věděl, co mi můžeš vyčítat, Donphane.
5: Nic. Nebo snad jen to, že jsi náš vedoucí. Měli jsme jako vedoucího Američana, teď nám poroučí Francouz, takže už jen schází zvolit Moka.
6: Řekni rovnou, že žárliš.
5: Podívej, jestli se ostatním líbí, že vedoucím není Angličan, mně a mým kamarádům se to nelíbí.
1: Dobře. Wilcox, Webb, Cross a ty, Donphane, můžete odejít a vzít si sebou všechno, na co máte právo.
5: No to bych řekl.
4: Jen abyste toho jednou nelitovali.
5: Buď bez obav, Gordone.

0: Brr, pěkná bouřka.
1: Moc přívětivě nás východní pobřeží zrovna nevítá.
0: Moře je tu stejně pusté jako na západě.
2: To ano, ale jestli nejsme daleko od Jižní Ameriky, musí tudy plout lodě. Od Francouzovy jeskyně bychom je nikdy nezahlédli, zatímco tady máme daleko větší naději.
1: Doufáme, že je to pravda, Dolfáne.
2: Nejdřív musíme najít střechu nad hlavou, jeskyni nebo něco takového.
0: Podívejte se, tamhle! Vidíte tu tmavou věc? Na pobřeží tam!
1: Vypadá to jako nějaká velryba. Dolfáne, daleko hned.
2: Je to člun? Šalupa! Určitě je to šalupa.
3: Mezi tím došlo k převelice důležité události i poblíž Francouzovy jeskyně. Našli jsme tam na kraji lesa starší ženu. Ženo. Byla v bezvědomí. Po delší době jsme ji vzkřísili.
4: Děkuji vám. Děkuji vám, děti. Kde to jsem?
5: Na ostrově. Jeho jméno ani polohu neznáme. Jsme trosečníci.
6: A jak jste se sem dostala vy, paní?
4: Jmenuji se Kate Radiová. Plula jsem do Valparaisa v Chile. Na lodi nejdříve vypukla vzpoura a pak požár. Zachránila jsem se s 8 muži ve člunu, který bouře vyhodila na zdejší břeh.
5: Ti muži jsou tu také?
4: Bohužel.
0: Co?
4: Ano.
6: Jak to?
5: Proč bohužel?
4: Jsou to zločinci.
5: Pokusíme se s nimi nějak dohodnout.
4: Bojím se, že to nepůjde. Mají na svědomí několik vražd, chlapci. Zmocnili se lodě, protože chtěli obchodovat s otroky. Vede je nějaký Wolston.
0: Dobře, ale když s nimi uzavřeme dohodu. Jsou naše jediná naděje, jsme tu už skoro 2 roky.
4: Já vám rozumím, chlapci, ale od nich nemůžete čekat pomoc. Jakmile zjistí, že víte, kdo jsou, bude vám od nich naopak hrozit nebezpečí.
6: I když jim pomůžeme, máme zásoby, lodní výstroj. Oni se přece o to také budou chtít dostat.
4: Vraždili a uloupili loď. Vědí, co je za to čeká, jestliže se o tom doví policie v kterékoliv civilizované zemi. Je mezi nimi jediný slušný člověk, lodní Mr. Evans. Toho nezabili, protože ho potřebovali jako lodivoda.
6: Proč od nich tedy neodešel jako vy?
4: Hledají ho. O mě si myslí, že jsem se utopila při ztroskotání člunu. Snad ještě Forbes není tak zlý jako ostatní. Na jeho přímluvu mě ušetřili, když došlo ke vzpouře.
6: Takže, jak se zdá, jsme teď v mnohem větším nebezpečí než dřív.
7: Briane.
5: Počkej, Jakube. V největším nebezpečí je Dolfán, Wilcox, Cross a Webb.
6: Měli bychom je varovat a přivést zpátky.
7: Ale jak?
0: No, vystřelíme z děla. Nebo zapálíme nahoře na skále oheň.
6: A tím bychom přivolali i Wolstona a jeho lidi.
5: Pojedu pro ně. Až se setmí, vezmeme si s Mokem člun, za několik hodin přeplujeme jezero...
0: To je nápad!
5: A sjedeme po východní řece k pobřeží.
6: Dobře.
5: Ráno bychom mohli být všichni zpátky.

0: Briane, chci ti poděkovat. Tobě a Mokovi za to, že jste nás zachránili.
1: Neděkuji, Donfane. Bylo přece v zájmu všech, abyste nepadli Volsnovi do rukou a vrátili se sem. Budeme se možná muset bránit.
0: Já vím, ale chci jen, abys věděl, že ode dneška se mnou můžeš počítat. Ve všem.
1: Vážím si toho. Tím spíš, že se teď situace na ostrově nepříjemně změnila. Dokud tu bude Volsnova banda, nesmíme venku zapalovat oheň. Nikdo nesmí střílet. Je to jasný. A pokud možno nebudeme ani vycházet ven, musíme žít ze zásob.
2: A co, když se tu Volsno usadí?
1: Zbývá pořád ještě naděje, že si obstarají potravu, opraví šalupu a odplují.
0: Nevím, byla dost pocuchaná. Zlomený stěžeň, roztržená plachta a proražený bok. Jak by to bez nástrojů dokázali spravit?
3: Mají sekeru a nože, 5 pušek a několik krabiček nábojů. A je s nimi lodní mistr.
0: Ne, stejně se mi to nezdá. Museli by mít aspoň takové vybavení, jaké máme my.
4: To je pravda.
1: Bojím se, že si pro ně přijdou, jakmile se o nás dovědí.
2: A co kdybychom jim nabídli nástroje, když slíbí, že zůstanou na východním pobřeží a hned po opravě šalupy odplují?
3: To jo.
1: Dalo by se jim důvěřovat, když jsou to vrazi.
0: Kromě toho nepotřebují jen nástroje, ale i to střelivo a zbraně. Až zjistí, že mezi námi není nikdo dospělý, asi si je prostě budou chtít vzít.
1: To je pravda, mohlo by se to všechno obrátit proti nám. Nezbývá, než se stáhnout a čekat.
3: Jak se ale dovíme, na čem jsme? Co když dnes nebo zítra zmizí a my se tu dál budeme krčit?
4: Někdo by měl jít na průzkum.
5: Poslouchejte, chlapci, něco vám navrhnu. Půjdu na místo, kde nás vlny vyhodily na břeh. Jestli tam ještě šalupa bude, nemohl Wolston odejít. A když zmizela, nemáme se už čeho bát.
2: A když vás Wolstonovi lidé chytnou?
5: Budu tam, kde jsem byla před útěkem. Ale o vás se nikdo nedoví.
1: To se mi vůbec nelíbí. Můžou vás zabít.
6: Já půjdu na průzkum.
1: Proč zrovna ty, Jakube?
6: Protože musím.
1: Nevím proč.
6: Ale já to vím. Prosím tě, Briane, nech mě jít.
0: A co jsi tak mimořádného udělal, že chceš takovou výsadu? Jsou tu starší.
6: Co jsem udělal? Já vám to tedy řeknu. To, že jste tady, na ostrově. A vůbec to všechno. To je moje vina.
0: To snad ne, Jakube. Nepřeceňuješ si trochu.
6: Tenkrát večer v Oaklandu, když jsme přišli na loď, odvázal jsem kotevní lano.
2: Cože?
6: Jen tak z legrace.
2: No tohle.
6: A když pak Racek začal odplouvat, ztratil jsem hlavu. Jestli můžete, odpusťte mi to.
5: Pojď sem, maličky.
1: To jsi byl ty? Teď už rozumím, proč ses tak najednou změnil. Nevím, Jakube, jestli tohle ti někdo odpustí.
2: Teda. Byla to velká hloupost, ale kdo nikdy žádnou neproved.
7: Na druhé straně se jako pod té doby choval vždycky dobře.
2: To je pravda.
7: Byl z nás nejobětavější.
0: No to je pravda, to jo. Například nás šel hledat, když jsme se s Krosem ztratili v mlze na zamrzlém jezeře. Pamatujete? Málem na to tenkrát sám doplatil.
1: Měl špatné svědomí.
2: Přiznal se přesto, že nemusel. No,
0: chtěl vyvážit vinu odvahou, to je mu ke cti.
3: I teď se hlásí na průzkum.
1: Dobře. Jestli mu odpustíte nebo ne, to je vaše věc, ale já ho na průzkum nepustím. Ne proto, že je můj bratr, nepustím nikoho. Bylo by to moc nebezpečné pro něj i pro nás, pro všechny. Zatím budeme stavět hlídky ve dne v noci a pokusíme se přijít na něco bezpečnějšího.

0: Fan něco cítí.
1: Takhle se choval už mnohokrát a vždycky to něco znamenalo.
0: Musíme zjistit, o co jde, než půjdeme spát.
1: Nikdo nesmí vycházet. Zhasněte světlo. A připravte si zbraně.
0: Ticho, Fane. Není nic slyšet. To byly rány z pušky. A nemoc daleko od nás.
2: Pomoc! Otevřete! Pomoc!
3: To je on.
1: Kdo on?
3: Evans, otevřte mu. Pojďte, Evansi, rychle sem.
4: Kate, živá. Už jsem si myslel, že se s vámi nikdy nesetkám.
1: Pronásledují vás?
4: Ne, teď už ne. Myslí si, že jsem na dně řeky s kulkou v těle.
1: Rozsviťte.
4: Tak vy jste tu skutečně jen samé děti. Kdo z vás umí střílet?
1: Hrozí nám útok, mistře Evansi?
4: Zatím ne, ale bojím se, že to je jen otázka času.
0: Takže Wolston se vůbec nepokoušel šalupu opravit?
4: Ale ano, jenže má jen sekeru, ten stačí.
0: My máme nástroje, mistře Evansi.
4: To Wolston také předpokládal, když se dověděl, že je ostrov obydlený. A kým je obydlený?
0: On už o nás ví?
4: Bohužel ano. Jeden z jeho lidí zahledl světlo, když někdo z vás v noci otevřel dveře jeskyně. Druhý den se sem vypravil sám Wolston a z úkrytu pozoroval, co se tu děje. Slyšel jsem, co si po jeho návratu povídali. A umínil jsem si, že musím utéct k vám.
1: Jsme rádi, že se vám to podařilo.
4: Ano. Běžel jsem jako jelen. Bůh ví, že jsem v životě tak rychle a tak dlouho neutíkal. Bohužel jejich kulky byly ještě rychlejší.
0: Zranili vás?
4: Na to nic. Když jsem doběhl k řece, jedna mi sklouzla po rameni. Skočil jsem do vody a vynořil se až u druhého břehu v trávě. Slyšel jsem, jak se ujišťují, že mě dostali.
1: Nevědí, že jste s námi. To je výhoda.
4: Ano. Snad se nám ji podaří využít.
0: Škoda, že jsou to darebáci. Mohli jsme jim pomoct opravit loď a pak s nimi odplout.
1: Nevím, Donfane. Vydat se na širé moře jen v šalupě by stejně bylo riskantní.
4: Proč na širé moře? Kde vůbec myslíte, že jste, hoši?
0: Na osamělém ostrově v Tichém oceáně.
4: Na ostrově ano, ale ne osamělém. Jmenuje se Hanover. A je tak asi 2 dny plavby od chilského pobřeží.
5: No, pláva! To jsme prakticky zachráněni.
0: Ticho! Zapomínáš na Wolstona.
1: Ubráníme se. Nebude to lehké zaútočit na tuhle jeskyni.
4: Podle toho, co jsem zaslechl, se pokusí o něco jiného. Nevědí, že Kate a já jsme s vámi. Dokonce si myslí, že vy nevíte o nich. Předpokládají, že když sem některý z nich přijde, přijmete ho jako každého trosečníka. A on sem potom, až si přestanete dávat pozor, pustí ostatní.
1: Dobře. Až se některý objeví, nepustíme ho blíž než na 100 metrů.
5: Prima!
0: Nebylo by lepší přivítat ho s kloboukem v ruce?
4: Myslím, že máš pravdu, ho. Klidně ho sem pustíme. Ale pak už se odsud nedostane. Ale teď by bylo nejlepší vyspat se na to. Do rána bude jistě klid.
5: Pozor! Od jezera sem jdou 2 muži.
4: No vida. Už jsou tady. Forbes a Rock. Wolstein asi vybral, protože z nich vypadají nejméně jako zločinci. Těch ostatních byste se poděsili.
1: Měl byste se schovat, mistře Evansi.
4: Ano. A vy, Kate, taky.
6: Ano.
4: Chlapci, pusťte je dovnitř.
6: Pozor,
0: jdu je přivítat.
7: Kdo jste? Trosečníci! Stroj stěžníku Sever! Troskotali jsme včera! Na jihu ostrova!
8: Angličané?
7: Ne! Američané!
8: Jste sami?
7: Ano! Ostatní zahynuli!
2: Potřebujeme pomoc!
6: No, jo. Vy určitě.
8: Trostečníci mají všude právo na pomoc. Jste vítáni! Pojďte dál.
9: Děkujeme. Ani nevíte, jak jsme vám vděční. Bloudíme celou noc. Už dál nemůžeme.
10: Pěkně vás vítám, Forbesi a Roku.
9: Evans. Evans je tu!
10: Na něhoši!
9: Co děláš?
10: Tisíc ďáblů, netrefil jsem ho. Rok je pryč. No aspoň, že máme tebe, Forbesi.
9: Milost, milost.
3: Dejte mu milost, Evansi, zachránil mi život.
10: Dobře, Kate. Ale vy, chlapci, ho pořádně svažte.
9: Au, bol to.
10: Forbesi, co jste chtěli udělat s těmihle dětmi? Chtěli jste se jich zbavit?
9: Jen, kdyby to bylo potřeba.
10: Nestydíš se?
9: Evansi, vždyť víš, sám mezi nimi.
10: A řekneš nám, co má Wolston za lubem, když ta past, kterou jste si vymysleli, nevyšla?
11: Forbesi, už jednou jste prokázal trochu soucitu, když vaši kamarádi vraždili na Severnu. Nepomůžete teď zachránit tyhle děti?
9: Já nevím, co chce Wolston dělat.
10: Kde je teď?
9: Nejspíš v lese, na sever od jeskyně.
10: Myslíš, že se vrátí?
9: Určitě.
10: Nebylo by špatné překvapit je tam, dokud se nevzpamatovali.
6: No to je pravda.
1: Počkejte. Nejmenší s Kate, Mokem a Backstrem zůstanou tady v jeskyni a my ostatní půjdeme s vámi, Evansi. Bude nás 8-6.
10: Proti 6 zabijákům to není moc vyrovnaný boj.
1: Mají málo střeliva a jen 5 pušek. Zatímco my 8 a navíc ještě revolver. Don Fan, Cross a Wilcox dovedou výborně střílet, určitě líp než oni.
10: Zkusíme to tedy.
12: Se za křovím a stromy. Nesmí nás objevit první.
13: Tady je ohniště. Ještě se z něj kouří.
10: Museli to být před chvílí.
12: Pozor k zemi!
10: Výborně, Donfane. O jednoho méně. To byl Pike.
13: Ostatní nemůžou být daleko.
10: Nesmíme se ukazovat.
13: Servisy! Krvácíš!
14: Ne, to nic, Kodne. To je jen škrábnutí. Kde je Brian?
6: Nevidím ho.
12: Krejte se!
10: To je tobě, Roku.
15: Briane! Briane!
13: Tamhle je.
1: Donfane, pomoc! Pomoc!
10: Vrhl se na něj kop.
15: Drž se, Briane, užu!
13: Pozor, Donfane, má nůž! A...
1: Zabil ho.
10: Kope, neutečeš!
12: Střílejte!
13: Donfane, co je s tebou?
1: Podnu ho do srdce.
13: Určitě ne. Dýchá. Je v bezvědomí.
1: Chtěl mi na pomoc. Chtěl mě zachránit.
10: Musíme ho dopravit zpátky do jeskyně. Přineste silné větve, položíme ho na ně. Rychle, hoši.
13: Opatrně. Opatrně s ním.
10: Vůbec se mi nelíbí, že jsem tu neviděl Wolstona, Brenta ani Buka. Měli bychom se co nejdříve vrátit.
1: To je od jeskyně.
10: Tisíc ďáblů, toho jsem se bál. Tihle nás vylákali co nejdál do lesa a ostatní zatím přepadli jeskyni. 3 zůstanou u Donfana, ostatní zpátky.
1: Pozdě. Mají Jakuba Kostara.
10: Vlastně, pusti děti! Jste obklíčeni!
16: Nepřibližuj se, Evansi! Jestli někdo z vás udělá ještě krok, zastřelíme tyhle 2 kluky.
10: Když je pustíš, zaručíme se, že vás necháme odejít.
16: To bych byl blázen, Evansi, nemyslíš?
13: Táhnou je k řece.
1: Chtějí odplout naším člunem.
10: Jak mě odrazí od břehu, mají bohužel vyhráno. S rukojmími nás budou mít v hrsti.
14: Musíme střílet.
10: Ne. Na tuhle vzdálenost bychom ohrozili Kostara a Jakuba.
14: Výborně, pane! Zakousni ho! Kostaro!
1: Pozor! Z jeskyně vyběhl Forbes.
9: Ten daleko nepoběží, mám ho na mušce.
1: Ne, on chce pomoct Jakubovi, nestřílejte, Evansi.
9: Opravdu? Snad se v něm hnulo svědomí.
1: Vrhá se na Wolstona.
9: A Wolston ho bodl.
1: Ale Jakub je volný, běží.
9: Za nimi ke člunu, nesmí nám upláchnout. Tak tomu říkám rána v pravou chvíli. Kdo to bouchl, z toho dělá?
8: Moko! Moko střílel!
14: Hurá! Je po nich!
5: A tímto zdařilým Mokovým výstřelem naše dobrodružství vlastně vrcholilo. Pobyli jsme na ostrově ještě několik týdnů, než se uzdravil Don Juan.
1: Za tu dobu se nám pod Evansovým vedením podařilo opravit šalupu tak, že byla schopná plavby.
5: Ubohý Forbes, v němž nakonec zvítězili dobré city, na ránu nožem, kterou mu zasadil Wolston, bohužel zemřel.
1: Pohřbili jsme ho vedle hrobu Francoa Budvéna.
6: A pak konečně přišel 5. únor, kdy jsme po téměř dvouletém pobytu ostrov opustili.
14: Hurá!
5: Sbohem ostrové! Budeš si myslet, že jsme nevděčníci, ale moc rádi se s tebou loučíme.
17: Ostrov za nic nemůže. Všechno byla moje vina.
6: Aspoň jsme si užili 2 roky prázdnin a pěkně dobrodružní.
8: Určitě na ně nikdo z nás do smrti nezapomene.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
3: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
2: Dobře.

0: klitle sa ruší.
1: Tátova sekera.
0: Klitle sa ruší.
1: A nám to nevadí, a nám to nevadí. Neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátova rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru je.

sadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: A ta pasa je boží.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká veselý příběh o tom, že nedostatek sebevědomí je stejně hloupý jako přebujelá pýcha. Pohádku o čarodějné Mechtildě, pačesaté Rézi a voňavém puškvorci napsala Milena Mathausová, režie Ivan Chrs. Účinkují Blanka Bohdanová, Lucie Pernetová, Barbora Hrzánová a další. Natočeno v roce 2007.

0: Hej, Viléme! No tak Viléme!
1: Moment, nejsem napříjmu, spím.
0: Že po tobě něco hodím, Viléme.
1: Příjem.
0: Cítím, že k nám jde návštěva.
1: Slyším, jdou od městské brány.
0: Tak už se podívej, kdo to je.
1: Ach jo, to je furt. Mám po noční směně.
0: Viléme.
1: Vidím dvě postavy, jedna černá, druhá bílá.
0: No, to toho vím.
1: Můžu za to, že netopíři vidí jenom černobíle, jeden, jdu spát.
0: Tak mi aspoň řekni, Vilémku, o čem si povídají.
1: Ach jo, tak moment. Říká, čím jsem si to zasloužila, že zrovna já mám takovou dceru, nohatou jako kobyla, delší než velikonoční půst a hubenou jako tyč na holubník. A ty tvoje nešťastné vlasy, jak přeschlá koudel, každý trčí jinam.
0: To je šivcovka a vleče sebou pačesatou rézy.
1: Z cukrárny tě vyhodili, šlehačka jim zkysla, jen se na ní podívala. Krajkářce si zašmodrchala nítě, do dneška je nerozpletla a švadleně si přestříhala sukno přes kostku. Jestli tě vyžene i Mechtilda, tak si mě lepřej, kdyby ses aspoň usmála a narovnej se. Pohlavek, herda dozad, au, au, konec příjmu. Zavěšuju ke spadí.
0: Tak to ne, to ne, budeš vzhůru.
1: Pořádný netopír vede spí.
0: Jenomže ty jsi netopír starý čarodějnice Mechtildy a jako takový musíš reprezentovat živnost. Jasný?
2: Jak říká Mechtildo, réz je poklad. Na co sáhne, to jde. Všichni nám ji závidí.
0: Takový zázrak máte doma a vy se ho chcete zbavit?
2: No, řekli jsme si se ševcem, že rezinky je škoda pro nějaké obyčejné řemeslo. No a vzpomněli jsme si na tebe. Celé město tě má ve vážnosti.
0: Proto musím bydlet až za hradbama, viď?
2: No, a co ti tady schází? No, čistý vzduch, ptáci ti tu zpívají, řeka na dohled.
0: A každý, kdo k ní přijde, si na mě houkne, abych ho převezla. Jenom nach na hlavě, ševcová.
2: No, tak já už musím jít. Tady máš 5 zlat za námahu.
0: Ještě si nedopila čaj.
2: To je takový zvláštní té?
0: Bylinkový.
2: A na co ty bylinky jsou?
0: Na pravdomluvnost.
2: Cože?
0: Neboj se, neboj se. Působí to až po chvíli.
2: Oho, už ani nemám žízeň. Tak tedy, 10 zlatek. Ani okrejcat víc.
0: Dobře, dobře. Ale pamatuj si, až se u mne rézinka vyučí, všichni zapomenou na její pačesy a budou se ptát, kdo je ta dívka, co voní po růžích.
2: Teda, kdyby se ti tohle povedlo, byla bys čarodějná čarodějnice všech čarodějnic kouzelnic.
0: A zdá se, že čaj začíná působit.
2: Pospíchám.
0: Jistě, jistě. Viléme, vyprovoď návštěvu. Viléme!
1: Příjem!
2: Proba, co to je?
0: Vilém, netopejr.
1: Ubohej netopejr, který se ani nevyspí.
0: Kde se schováváš, Rezi?
3: Tady. Máš hezkou zahrádku, této.
0: Této. To jsou samé léčivky. A neříkej mi teto.
3: Co pak ty na ně nechodíš do lesa?
0: Do lesa chodím jen v noci za úplňku. A když neprší, nesnáším vodu.
3: Nesnášíš vodu? Ale nějaká žába tu přece pořád kváká.
0: Žádná nějaká. To je pulda. A křičí, že na přívozu čekají lidé. Tak si pospěš.
3: Já?
0: Jo. Se běhně dolů k řece, tam prám a převez je.
3: Já to neumím.
0: No, nejvyšší čas, aby ses to naučila.
3: Ale já mám strach.
0: Hele, hele, když je holka ošklivá a nešikovná, nemá na strach nárok. Tak hajdy k řece.
3: Ženeš mě tam, protože se vody sama bojíš.
0: Pozor, pozor. Já se vody nebojím, jen ji nemám ráda. Tak plav a ukaž, co umíš.
4: Řekl bych, že na Popové to nebylo tak zlý. Mechtilda povídala, že Kovážovi čilka doplavala až pod plahu. A ty se zavazila už u lesa. No, slušný, slušný první pokus.
3: Už nikdy na prám nevkročím, ani za nic.
4: Dneska už taky nikdo nepřijde. Poznám to.
3: Puldo?
4: No?
3: Tebe jsem taky poslali, protože jsi k ničemu.
4: Jsi víš tě moc malý půleč. Abych věděl, jestli jsem k ničemu nebo k něčemu. Přede mnou byla u Mechtildy úlašnička Žilinka. A ta odešla předpovídat počasí. Taky bych jednou chtěl předpovídat počasí. Ty ne?
3: Neuměla bych to.
4: A co bys chtěla dělat?
3: Nevím.
4: Neříkej, že nevíš. Každý to ví. I ten nejmenší pleč.
3: Tak dobrá, vím. Ale nikdy se mi to nepovede.
4: Poč ne? Koukni. Štrejdu, škokaná políbila, princezna a skončil jako král.
3: Jenže já nechci krále. Já chci Kiliána.
4: Jo, tak žabák.
3: Prosím tě, Puldo. Kilián je cukrář.
4: Čokoláž.
3: Tedy bude, jen co složí mistrovské zkoušky. Chtěla bych s ním péct cukroví a prodávat ho v krámku na náměstí.
4: A co ti bání?
3: Všechno. Když jsem se v cukrárně učila, ani si nevšiml, že stojím vedle něho.
4: To já bych si všimnul, kvak. Už jen proto, abys mě třeba nezašlápla.
3: Puldo, on je tak krásný, celý jako... jako sněhová pusinka. Pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: No tak Viléme, spust. Co říká?
1: Jako sněhová pusinka, pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: Houby s octem na kyselo. Každý mu kouká trochu jinam. Však já toho kluka znám. Je jako ten poslední koláč na plechu, na který už moc zdobení nezbylo.

0: Celý dny běháš po loukách. Domů nosíš košíky bylin. Jen jestli se v nich už taky vyznáš. Co třeba tahle? S fialovými kvítky.
1: To je mateří douška. Moc dobrá proti kašli.
0: A tenhle podlák?
1: Rozhání v těle žluť.
0: No, vidím, že bylinky máš v malíčku. A proto si zasloužíš, abys šla se mnou na trh.
1: Ne, této. Mně je tady dobře, protože tu nejsou lidi.
0: Co pak tě někdo ukousne?
1: Budou se mi posmívat. Pokřikovat na mě, pačesatá rézy, pačesatá rézy.
0: Vlasy schováme pod čepec a hloupým řečem se můžeš vysmát.
1: Ne, neumím se smát.
0: Co pak to jde, aby se někdo neuměl smát?
1: Čemu by se mohla smát, pačesatá rézy?
0: Čemu? No, mohla by se třeba usmívat na sluníčko, které ji každý den probouzí, na kytky, co sbírá. Na puldu, jak pěkně skáčem.
2: Lezi, máš u přívozu počestného.
1: Ať si, nikoho nechci vidět.
2: Tak já tomu koukovi, co klásky mu řeknu, ať jdech budu.
1: Je... U přívozu je Kiliánek?
2: Vždyť to povídám, ne? Ale ať se pojde.
1: Ne, počkej. Převezu ho.
2: To je najednou spěchu.
0: Já jí dám, že se nebude smát.
3: Jdeš za obchodem? Sluníčko ti svítí na cestu.
4: Dobře řídíš prám.
3: A co ty?
4: Co já?
3: Už jsi složil mistrovskou zkoušku?
4: Budu ji skládat až v létě na svatou Anu.
3: Aha. A co na ní chystáš?
4: Ještě přesně nevím. Už jsem vymyslel odpalované košíčky s ostružinami. Křupavé oříškové trubičky s černou šlehačkou. A pořád to není ono. Chtěl bych připravit zákusek, jaký tu ještě. Už jsme tady? Možná se zase někdy uvidíme. No tak já jdu.
3: Tak jdi. Jdi si, Kiliánku.

0: Buldo, proč mě nemá aspoň trochu rád?
1: Bo, Kilián. Aha, protože má plnou hlavu těch sladkých hloupostí. Jo, ale vezi. Třeba z něj jednou bude tlustej cukrář a ty ho vůbec nebudeš chtít.
0: Kiliána budu chtít vždycky.
1: Je.
0: A on nikdy nebude tlustej, protože dorty nejí. Jenom uždibuje, rozumíš?
1: No jo.
0: Jenom uždibuje, Puldo. Co je to s tebou? Posloucháš mě vůbec?
1: Všimla jsi s Rézy, že...
0: Je, no, no jo, opravdu. Ty jsi přestal šišlat.
1: Ale ne, nebo jo, jo, ale tady mi jaksi něco schází. Kam koukáš? Sem se podívej dozadu, jo.
0: Puldo... Ty nemáš tobě upad ocásek?
1: Viď, všimla ses. No, to znamená, Rézy, že už jsem dospělá. Koukni, Rézy, já jsem žába. Žába. A to mám z těch starostí, co mám.
0: Z jakých starostí?
1: No, oříškové trubičky, sněhové pusinky, očička jako rosinky, bude tlustej, nebude tlustej, mám mě rád, nemám mě rád. Já tady přijdu o své pulčí dětství, Rézy, víš? A to mě jednou čeká, že se taky zamiluju. Ach jo, kubak.
2: Co si radši přát?
3: Prosila bych něco na špatné zažívání.
2: Ale ovšem, máme tu čerstvý čaj se země žlučí.
3: Fuj!
4: Sousedko, já bych neodmítala. Jste celá zelená.
3: A pomůže to?
2: Zaručeně. Zase budete mít hlad jako vlk.
3: Tak děkuju pěkně.
5: Mechtildo, Mechtildo, jenom ty mě můžeš pomoct.
4: Co se děje, Běto?
5: Ale celé noci nezamhouřím oka, jak můj muž chrápe. Je to hrůza a ráno nestojím za nic. Poraď, co s tím?
4: Co navrhuješ, Rézy?
2: Sušené bílí, pěkně voňavoučky.
4: To je ono. Svař ho v hrnci a vymáchej v něm povlak na polštář, na kterým líháte. Tvůj muž se bílí nadýchá a nevydá ani lásku.
5: Ani lásku? Tak to mi nasypte hodně veliký kornout. Jste moje poslední naděje.
2: S radostí. Hned to bude. Děkujeme.
3: Všiml jste si, mistře?
6: Vás, madam? Vás není možné si nevšimnout.
3: Nechte toho vyděden. Ale podívejte se, Rézy se směje a na celé kolo.
6: Jako mistr cechu cukrářského jsem často zavítal do cukrárny na košt. Z moci úřední, rozumí se.
3: No, jak jinak?
6: Taková sůvička zamračená to byla. Ale když se teď usměje...
3: Je hned nějaká hezčí, že jo?
6: Víte, že bych se za ní i ohlíd?
3: Ale dejte pokoj, vy jeden nestydo.
7: Dobrý den, Rézy.
0: Buď zdravá, Julinko.
7: Dlouho jsem tě neviděla, ale poznala jsem tě hned. To víš, s těmi svými vlasy se neschováš pod sebe větší čepec.
0: Však se taky neschovávám. Každý se na mě může podívat.
7: Z čeho zrovna tobě může být do smíchu, to opravdu nechápu.
4: Bude si pekařovi slečinka od nás něco přát? Třeba nějaké bylinky na krásu a líbeznost?
7: Od vás já nepotřebuju nic. Jsem hezká i bez těch vašich čar. A budu se vdávat, abyste věděli.
4: A kdo pak je tím šťastným?
7: To zatím neprozradím, ale tuhle Rézina by všech pět olízla, kdyby jí chtěl. Jenže nechce.
5: Julinko, Julinko, viděla jsem krásnou krajku na svatební závoj. Pojď se onem podívat.
7: Už běžím, mámo.
0: Mechtildo, proč se směju, když se mi chce brečet?
4: Možná je to tím páskem z ječmene, co jsem ti dala do životku. Lechtá tě a ty se směješ. Zaplať pánu.
2: ale moc do smíchu mi teď není.
4: Smích se nezapomíná, Rézy. A když ti při něm ukápne nějaká slzička, co na tom? Všichni si budou myslet, že je to z radosti, ne ze smutku.

0: je to tak, Mechtildo. Naše Julinka už má roky, aby se porozhlédla po ženichovi.
1: Jo, jo, to si taky říkám už pár zim.
0: Ne, že bychom měli o nápadníky nouzi. Můj muž je musí od dveří odhánět. To víte, Julinka bude krásná nevěsta.
1: Moc krásná. Krev a mlíko, tváře jako lívance. Jen kvásku jste trochu předali.
2: Já padám.
0: Bože, co to spadlo?
1: Ale to nic, to je Vilém, můj netopér. Někdy se smíchy neudrží a spadne.
0: Tak jsme s tatíčkem uvažovali, přece holku nedáme jen tak někomu. Pekařství nám zkvétá a kdyby se spojilo s cukrářstvím, to by byl teprve vejdělek. A cukrář má syna zrovna na ženě. Jej, tady je to jak v strašidelném zámku. Samá rána.
1: To víte, jste u čarodějnice. Tady nějaký to strašení patří k věci.
3: Rezi. Rezi, dochází nám máta. Dojdi ji natrhat.
0: Jenomže Kilián je takový nic moc do světa.
1: Neboli trochu nekňuba.
0: Ale slušný hoch to je bez poskvrnky.
1: A cukrářství je taky bez poskvrnky?
0: To jsme si zjistili nejdřív. Ani krejsar dluhu. S cukrářskýma už jsme dohodnutí a na svatou Anu bychom rádi vyhlásili zásnuby. Zrovinka v ten den složí Kilián mistrovské zkoušky. Tak to vezmeme z jedné vody na čisto. Aspoň to bude levnější.
1: Takže, co vám vlastně schází?
0: Nějaký ten čaj pro Kiliána, aby pochopil, že Julinka je pro něho ta nejlepší.
1: Čili bez poskvrnky.
0: Mechtildo, říkáte to úplně přesně. Ale musí to být silný čaj. Ten nejsilnější.

0: Buldo, neviděl jsem...
1: Neříkej mi Buldo. Já jsem žába. Buldla.
0: Jo, no, tak dobře, no. A kde je Rézy?
1: Tak řekla bych, že běžela do lesa.
0: A víš určitě, že to nebylo k řece?
1: No vlastně nevím. Trochu jsem si zdřímla.
0: Ale nejsi netopér. Ty máš ve dne bdít, ne spát. Co když se jí něco stalo? Vlítla ven jako splašená.
1: Proč?
0: No proč? No přece kvůli Kilianovi a ty pekařský holce, co si na něj brousí zuby.
1: Upaluju lak řece.
0: Já letím za tebou. Letěli jsme.
1: Tak okulula a najednou jdeme. Řekni něco hezkýho, aby Rézy přestala plakat.
0: Jo. Už se stmívá.
1: Hezkýho.
0: A vítr fouká.
1: Řekla jsem hezkýho.
0: Od řeky jde zima.
1: Ty se celá třeseš, Rézy.
2: Protože to moc bolí.
0: No, bolí. Ale kvůli...
2: Musím za Mechtildou, aby mi tu ruku zavázala. Jinak krev nezastavím.
1: Co se ti stalo?
2: Řízla jsem se o tamhle tu bylinu.
1: Ale to je přece puškorec. No jo, kde je u řeky bahno, tam roste puškorec.
0: Pojď, opláchnej si ruku v lesní studánce. Má prý zázračnou vodu, která léčí. A puškorce se bát nemusíš. Je to nejsladší bylina, jakou znám.
1: Co to žvaníš, Viléme? To bych teda neřekla.
0: Říkám pravdu. Mechtilda ho nakládá do cukru. Je, to je lám dobrota.

0: jestli Julina dostane Kiliánka, tak asi umřu.
1: Neříkej mi této. Jmenuji se Mechtilda.
0: Mechtildo, já jí Kiliánka nedám.
1: To už je lepší. Ale jak to provedeš?
2: Mohla bys jí postříkat šťávou z borůvek.
3: Nebo jí nech šlápnout do smoly a už se neodlepí.
0: Já nevím.
3: Vymyslíme ti stovku podobně strašlivých kouzel, že jo, Vilém?
2: No, a Mechtilda nám pomůže.
1: Jak jsi starej, tak si hloupej, Viléme. Dobře víš, že nikdy nedělám kouzla, která někomu ubližují. Kdo si to zaslouží, vytrestá se sám. Tu máte. Vemte si vy spiklenci. A ty taky, Rézy.
0: Co je to, této?
1: Přece sladký puškvorec. A už přestaň s tím, této. Jsem Mechtilda čarodějnice.
3: Má, a voní to po celé chalupě. Taky bych si zobnula.
1: Já jdu radši utrhnout čerstvý trocel na tu rezinu bolavou ruku.
4: Proč Mechtilda nechce, abych jí říkala této?
2: Dělají to moc starou. A tu je jí teprve...
5: Ba ne, jako kavalír to nemůžu prozradit.
3: Teda na tý netopejři už Viléme. Ten puškvorec je fakt báječný kvak.
1: Koření na všechno bolení, jen jdou a přivoněj si. Člečinko, smíchám vám bílý, vy se v něm vykoupete a na zábavě vás mládenci z kola nepustí.
0: Ne, nechceme.
1: Ne, jedna pitoma.
6: Rézy, všimla ses, cukrářských taky vynesli pult před krám a Kiliánovi máma vyžehlila zástěru.
0: Však já vidím, Mechtildo, je naparáděný jako jahodový dort. To asi kvůli Julince.
6: Teď je tam sám, běž za ním.
0: A co bych mu asi tak řekla?
6: Pěkně se na něj usměješ, ostatní přijde samo. Povídala jsi, že ho Julině nenecháš.
0: Mechtildo, dala si mi do životku fousatý ječmen.
6: Na tebe bych spotřebovala celý pole ječmene. Přesvědčila se, že se umíš smát? Přesvědčila. Tak si za ním i bez ječmene.
0: Ach jo, už jdu.
6: Radši budu celý den na přívozu. I kupce se dvěma voze bych převezla, než tyhle dva dávat dohromady. Jedno nemehlo větší než druhý.
7: Buď zdravá, Mechtildo!
1: Oj, to jsem se lekl.
7: Cože? Co jsi pekla? Neslyším, mám zalehlé obě uši.
1: Od čeho? Vždyť je teplo.
7: Ale nic mě nekleplo. To zavinil ten tvůj odvar proti chrápání. Víš, jak mokrý polštář zastudí?
1: Co pak jsi ho nedala sušit?
7: No vždyť říkám, obě uši.
1: Dala jsi ty povlaky usušit?
7: Nic takového si neříkala.
1: Bije to. Počkej, smíchám ti byliny, aby ti odlehlo.
7: Mně se leží dobře.
1: Čaj ti dám. Abys zase slyšela.
7: Idej pokoj. Víš, jak mě teď je? Spím jako zabita. Muž mi může za hlavou dříví řezat, ale mě neprobudí. Přišla jsem ti poděkovat, Mechtildo. Nad tebe není.
1: Jo.
7: Co?
1: Nic.
7: Víc? Ne, víc těch bylin nepotřebuju. Jsem spokojená.
8: Víš, Rézy, už jsem vyzkoušel všechno možné. Umíchat čokoládu se škvarkama, rybízovou marmeládu s křenem, rozemlít slanečky s cukrem. Ale pořád to není ono. Musím vymyslet něco, co se rozplývá na jazyku. Jinak ze mě cukrář nikdy nebude.
0: Kiliánku, ty si zasloužíš, abys mistrovskou zkoušku složil.
8: A to říkáš ty. Táta mě honí podobně a maminka... Maminka ta mě straší sežením.
0: Kiliáne?
8: Kiliáne,
0: víš, co jsi vždycky říkal? Zákusek není dokonalý, když krásně nevoní. No a od toho začni.
8: Začni. Ale jak?
0: Jedl jsi někdy puškvorec?
8: Cože? Tu trávu plnou bána?
0: Ne listy, kořen. Usušený a proslazený medovým cukrem.
8: Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: Voní po růžích.
4: A kdyby se puškvorcový kořen semlel, smíchal s moukou, vejci...
9: Kiliane, co má tohle co znamenat? Co pak toto vy dva máte za tajnost?
8: Nech mě být, Julie. A kolik bys přidala cukru, Rézi?
4: Na jednu dávku, jednu homoli bílého nebo dvě hnědého.
9: No, Kiliane, jak to se mnou mluvíš? Jsem tvoje nevěsta.
8: Ale já se teď bavím s Rézi o nejdůležitější věci na světě. O cukroví z puškvorce.
9: Honí tě fantas? Cukroví z puškvorce.
8: Julinko, prosím tě.
9: Taková hloupost. Nikdy jsem o něm neslyšela.
4: Ani si nemohla. Teprve takové cukroví vymýšlíme.
9: Ty nemáš s Kiliánem co vymýšlet. A pamatuj si ty, ty ošklivá, pačesatá rezino. V mojí a Kiliánově cukrárně se bude péct jen cukroví, které všichni léta letoucí znají.
8: Ale Julie...
9: Ty mlč!
2: Já si vůbec nemyslím, že je Rézi ošklivá. No řekni.
3: Já bych dokonce řekla, že hezká. A v té červený sukni vypadá jako vlčí mák. Škoda, že si barvu slepý, Vilém.
4: Jsem ošklivá. Julie měla pravdu. A nejhorší jsou ty mé vlasy.
1: To by bylo, abych si s nimi neporadila. Podej sem tu nůši.
4: Co v ní máš?
1: Kopřivy.
4: Ty mě budeš šlehat kopřivami.
1: Rézi, mysli.
3: Mysli?
4: Spaříš je a...
1: A poleju ti s nimi hlavu.
4: Ne, budu zelená jako půldina.
3: Náhodou. Mám krásně zelenou barvu. A zelená je ze všech nejhezčí.
4: Možná pro tebe.
1: Nebudeš jako půldina. Vlasy se ti narovnají, zesílí a pak už s nimi něco vymyslíme. Uvidíš, budeš holka jako luz.
3: Ten je taky zelený.
2: Kožíšek se mi ježí tušením. Mechtildo, že ty něco chystáš.
1: Nadarmo nejsi čarodějnickej netopejr, Viléme. Máš pravdu. Co nevidět bude anenská pouť a já celému městu dokážu, že je Rézi nejhezčí děvče v okolí.
4: Na žádnou pouť nejdu.
1: Povídali, že mu hráli.
4: Mám strach.
1: Z čeho?
4: Strach, že jsem pořád k ničemu. Ošklivá, nešikovná a hloupá. Prostě pačesatá Rézi, všem jenom pro smích. No, vidíš, vidíš, i Vilém se mi směje.
2: Směju se tomu, co říkáš. A dlouho se asi neudržím. Já padám.
1: Rézi, neblázni. Jsi chytrá holka. Za tu dobu, co jsi u mě, ses naučila spoustu věcí, rozpoznáš byliny, víš, na co která je, umíš řídit prám, umíš se smát.
3: Je to tak, Mechtilda má pravdu.
1: A když jsi chytrá, pak musíš být i pěkná, něco přece vymyslíme.
4: Kopřivový odvar to nespraví.
1: Ale čarodějnice, jo. Koukni, ještě něco pro tebe mám.
4: Džbán vody?
1: Je z lesní studánky, u které si smila tu poraněnou ruku. Pamatuješ?
4: Půldina s Vilémem říkali, že ta voda má zázračnou moc.
1: To tedy má. Kdo se té vody napije, zatím se každý otočí, protože celý září.
4: Září?
1: Voda ho zbaví všech nedobrot, zahojí se mu bolavá místečka a on najednou zkrásný.
4: Proč si to neřekla hned, této? Vlastně, Mechtildo, jestli je to tak, klidně vypiju i 10 džbánů.
1: Vida, vida, jak ti to sluší, když se směješ.
10: Sypali růže.
11: Ale nikde žádné nevidím.
10: Vychází to z cukrárny. To jsem zvědav, co nám Kilián předvede.
1: Jen pojď, Rézi, ať nám to hlavní neuteče.
9: Mechtildo, tam nás stojí máma. Dívá se sem.
1: Ale nevidí tě.
9: Mechtildo, ona mě snad nepoznala.
1: Však ona se upamatuje, že to hezké děvče, které vedu, je její dcera.
9: Ta voda mě asi vážně změnila.
4: Vzala si ji sebou?
6: Co pak si ji do sebe nedalila dost?
9: Přič báně se nepila.
6: Víc by se do tebe nelechla.
12: Vážení sousedé a měšťané našeho krásného a významného města, cech řemesla cukrářského, jehož jsem prvním mistrem, má dnes do svých řad přijmout nového člena, Kiliána. Záleží jenom na vás, jak vám zachutná jeho dílo a zda se z cukrářského učně stane cukrářský mistr. Vyneste stoly s pohoštěním.
13: Voní to, jako když otevřou květinářství.
14: To se přímo rozplývá na jazyku.
15: Neodstrkujte mě, sotva jsem ochutnala. Povídám, ještě jsem neochutnala.
13: Víš, Julenko, přece jen jsem si říkala, jestli ten kluk není budiš k ničemu, kterého zdobí jen ta jejich cukrárna. No teď ti musím říct, že Kiliána svému řemeslu rozumí.
15: A to je teprve začátek, mámo. Já už na něj dohlídnu, aby se od díže ani nehnul. Budeme prodávat po celém kraji a třeba i v Praze.
13: Dobře jsme ti vybrali ženicha, dítě.
6: Neochutnáš taky, Rezi?
4: Kdepak, Mechtildo, jsem plná vody.
6: Jen to zkus, ať víš, za co bude Kilián mistrem.
12: Tak co, měšťané našeho krásného města, chutná vám?
16: Ano, chutná!
12: Chutná vám hodně? Stane se Kilián cukrářským mistrem? Dobře, dobře, dobře. Než ti, Kiliáne, připnu mistrovskou stuhu, prozraď nám, jaké mají koláčky, které všem tolik chutnají jméno.
8: Jmenují se... No, nazval jsem je Réziny puškvorky.
13: Cože? To je omyl. Určitě jsme se přeslechli.
12: Tak dobře, já to zopakuju pro ty, kteří snad neslyšeli. Jíte Réziny puškvorky.
15: Mechtildo.
12: Cukroví, které jednou proslaví naše městečko.
15: Mámo, mámo, ta ostuda. Vždyť on mě zesměšnil.
13: Kluk se musel zbláznit. Měli jsme dát cukrárnu s pekárnou pod jednu střechu a on takhle. Ale to neprojde.
15: Asi omdlím.
17: Lidi, no tak lidi, kde je Mechtilda? A proč tu není Rézy? Neviděli jste někdo Rézy?
18: Koukáš na ní, Ševcová. Stojí přímo proti tobě. A Mechtilda je tu taky.
17: Cože? To děvče jako růžička?
18: Hrůza. Máma. A nepozná vlastní dceru.
12: A teď, vážení občané, přichází zlatý hřeb naší anenské poutě. Dámská volenka.
6: Je to na tobě, Rézy. Návrej se a vyraž pro Kiliána, než se Julina probere z mdloby.
15: Mechtildo, já nemůžu. Já se bojím.
13: Po tolika džbánek zázračné vody?
6: Nezlob mě.
15: Dobře. Dobře, tak já jdu. Kiliánku?
8: Rézinko?
15: Půjdeš se mnou do kola, Kiliánku?
8: A jak rád, Rézinko.
15: Kiliánku.
8: Ano.
15: Všichni se rozestoupili. Budeme mít solo.
8: To je dobře. Rézinko. Voníš jako růžička.
15: To je dobře. Kiliánku.
8: Rézinko.
15: Kiliánku.
8: Rézinko.
2: Rézinko, Kiliánku, Rézinko, Kiliánku, Rézinko, Kiliánku.
3: Ty ses zasek, Viléme.
2: Já ne, to oni.
3: Asi nechtějí, abys je odposlouchával.
2: No a kdo mě navedl?
3: Museli jsme mít jasno, ne? Už jsme přece dospělí.
2: Řekl bych, že Julina dneska zásnuby neoslaví.
3: A máma Ropucha mi řekla, to už ani sumec nezachrání.
10: Mechteldo. Mechteldo, dám ti, kolik si řekneš. Vysázím ti zlaťáky rovnou na dřevo.
1: Ale cech, mistře, jak ses doslechl o té vodě?
10: Celé městečko si vypráví, jaký zázrak si vyčarovala z Rézy a prý za to může nějaká kouzelná voda. Chci taky lásku, Mechtildo. Chci, aby se do mě zamilovala Anička.
1: Ty bys potřeboval vele zázrak, cech mistře. Anička je mladé děvče, oheň a vítr. A ty mi každou zimu vykoupíš všechno mazání na bolavý kolena.
10: Nemudruj a odlej mi tu vodu.
1: Každý si svůj vozík života kočíruje, jak umí, viď? No dobře, ať ti lesní síla pomůže. Tady máš džbán.
10: A kde ji mám pít? Před jídlem, po jídle?
1: Ty ji můžeš pít kdykoliv. Jak ti přijde chuť?
12: Ještě se budeš divit, čarodějnice. Jaký ze mě bude, Jura?
19: Mechtildo! Mechtildo! Mechtildo, jak jsi mohla? Já chráním každou kapičku té vody, co nám s Kiliánkem přinesla štěstí. A ty? Takovému dětkovi. Plný džbán si mu naměřila. To pro ty zlaťáky.
1: Rézy, Rézy. Je to dobrá voda, zdravá na zažívání. Řekla bych, že za ty peníze stojí. Ale zázračná není.
19: Ale mě Kiliánka přičarovala.
1: Houbis octem na kyselo. Ty sama si ho očarovala. Svou láskou a upřímností. A to je celé kouzlo.
19: Kouzlo?
1: Jo. A teď, když už to víš, je z tebe doopravdická čarodějnice.
19: Mechtildo, to čarodějnictví, to je opravdu těžké řemeslo.
1: No, a říkala jsem někdy, že je lehké.
3: Viléme.
2: No.
3: Mně se tu něco nezdá. Tady snad žádné čáry neplatí.
2: Taky z toho nejsem moudrý, Puldo. Najednou se cítím nějak nesvůj, jako bych sem ani nepatřil.
3: Jako kdybychom ani nebyli v pohádce, viď? Ale kde to potom jsme?
2: Vím já, ale jo, vím. My dva jsme pohádkoví. My to zachraňujeme.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A co nás čeká právě teď? Trochu hra, trochu pohádka a dohromady pohádková komedie o tom, co se může stát, když se propojí skutečnost s fantazií a reálný svět s tím virtuálním. Pohádku Princezna je nahraná, napsal Tomáš Končinský. Režie se v roce 2012 ujal Vlado Rusko. Účinkují Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Striková a další.
2: Český rozhlas uvádí původní pohádkovou komedii Princezna je nahraná. Napsal Tomáš Končinský, hudba Tomáš Pergl, režie Vlado Rusko.

0: náhrobníci, vy nepokojné duše, rozestupte se. Buďte v míru a pokoji a ukažte nám toho, kterého naše srdce žádají.
1: Je to pravda?
2: Karenko, soustřed se.
1: Jo, promiň, Boženko.
0: Chceme dnes uctít památku nebohého Charlese III., který již není zde na tomto světě mezi námi. Charlesi, zaplnil si naše duše smutkem, ale v našich srdcích a myslích budeš žít stále. Vyslyš proto naši prosbu a zjev se nám, abychom se s tebou mohli naposledy rozloučit, pohladit tě a podrbat za ouškem.
1: Myslíš, Boženko, že ducha je možné podrbat?
2: Helenko, takhle se ale nikam nedobereme.
1: No, promiň, já jenže psího ducha jsem ještě nikdy nevyvolávala.
2: Tomáš, vem si koláček a začneme znovu.
0: Ruce na stůl. Charlesi, ukaž nám svou dobrou vůli a zjev se nám. Čekáme tě. Přijď mezi nás.
1: Přijď mezi nás.
0: Dej nám znamení, že slyšíš. Stačí, když jednou štěkneš.
1: Boženko.
0: Co zase?
1: Hodiny.
0: A co je s nimi?
1: Točí se pospátku.
0: Máš pravdu. To musí být Charles.
1: Co to bylo?
0: Mikrovlnka. Charles nám dává znamení.
1: Rozblikala se všechna světla. Stůl se pod námi třese. Teď se zapnul vysavač a tamhle i mixer.
2: Promi?
1: Boženko, vždyť se ti zbláznil celý byt.
2: Drž se, Helenko. Hlavně nepřerušuj kruh.
1: Ale co tomu rámu si řeknou sousedi?
2: Jestli myslíš sousedovi Stondu, tak to se nemusíš bát. Ten pořád jenom sedí u počítače a nevnímá nic okolo. A teď už se konečně soustřeď.
0: Otvíráme bránu do jiné dimenze.
1: Já mám strach.
3: Tondo? Tondo, okamžitě stiš ten počítač, v tom rámusu se nedá pracovat. Co tomu řekne sousedka?
4: Počkej, tati, právě otevírám bránu do jiný dimenze.
3: To je mi úplně jedno, co kam otevíráš, prostě to vypni. Máš vůbec hotový všechny úkoly?
4: Mám, kontroloval si je před hodinou.
3: Jo, aha.
4: Slíbil jsi, že si pak se mnou něco zahraješ.
3: Vždyť víš, že mám spoustu práce, musím něco dopsat, vyřídit pár telefonů.
4: A tak je to pořád. Máma je pryč a ty máš moc práce. A nebo je to obráceně.
3: Tondo, hned jak to půjde, přijdu za tebou, jo?
4: Jo, jenže to už si říkal před hodinou.
3: Tak, a mám toho dost, Tondo.
4: Ne, tati, co to děláš? Nevytahuj to ze zásuvky.
3: Něco jsem ti řekl a už mě unavuje to opakovat.
4: Počkej, nemám to uložený. Musím ještě osvobodit princeznu Sáru.
3: Dost řečí, prostě to vytrhnu ze zdi a...
4: Tati!
1: Fuj, to ale byla žlubka, Boženko.
2: Jsi v pořádku, Helenko?
1: Ale snad jo, ale ještě se mi třesou ruce. Co se to pro Bůh stalo? Nejdřív to znělo jako rána od sousedů a pak ti tu najednou všecko zhaslo.
2: Zvláštní. Buď Tonda vyhodil pojistky, anebo se Charles na poprvé netrefil.
4: Tati? Tati, jsi tu? Kam jsi zmizel? Táto?
5: Zdál se mi zlý, dlouhý sen. Už jsem z něj probuzená? Je tohle skutečnost?
4: Teda, to je přece princezna Sára.
5: Zdálo se mi, že ze mě spadla kletba. Neviditelné ruce mě uchopily a nesly mě daleko, předaleko. Pryč z hradu zlého černokněžníka Ševelšeda. Kdo je můj tajemný zachránce? Snad ne ty, malý jinochu?
4: Nejsem malej, měřím 1,39 m.
5: Oh,
3: Tondo?
4: Tati, kde jsi?
3: No přece tady, vedle tebe.
4: Já tě nevidím.
3: Nevykládej nesmysly. A co dělá ta dívka u tebe v pokoji? Tondo?
6: Tak přece jen to nebyl sen.
4: A ukaž se mi, můj statečný zachránce.
3: Nejsem žádný zachránce a stojím přece před vámi. Jenom nechápu, kde jste se tu vzala, slečno.
4: Ach, jaký sladký hlas. Jaký nádherný příběh mého osvobození. Neviditelný rytíř a jeho statečný panoš.
7: Jaký zas panoš? To teda fakt neberu.
3: A já zase neberu toho rytíře. A už vůbec ne neviditelného. Co je to za nesmysl?
7: No, totiž...
3: Co?
7: Koukni se do zrcadla, tati.
3: Proč bych se měl Ježíš Maria, já se nevidím.
7: Vypadá to, že na tebe působí nějaký ševelšedovo kouzlo.
3: Cože na mě působí?
5: Zlá kledba černokněžníka Ševelšeda, mocného vládce nad krajem šedostínů, tě zřejmě zaklela do této neviditelné podoby. Stateční rytíři. O to více jsem ti ale zavázána za svou záchranu. Ozvi se mi, ať vím, kterým směrem mám složit nejhlubší poklonu.
3: To přece nemůže být pravda, jak to, že nejsem vidět. A jak půjdu zítra do práce? Co řeknu šéfovi? Včera mě peskoval, že u mě nevidí výsledky a teď? Teď mě neuvidí vůbec.
0: Přece jenom to byly pojistky, Helenko. Už se mi dala do pořádku. Takže si ty seanci můžeme zopakovat.
1: Boženko, nic lezlim. Tvůj Charles byl opravdu moc milej pudlík. Ale myslím, že bychom ho měli raději nechat odpočívat.
0: Proč? Byli jsme tak blízko.
1: No právě. Na mě až trochu moc blízko. Víš co, já teď půjdu domů a ty se hlavně dobře vyspi. A zkus na Charlese nemyslet, ano.
0: Pokusím se.
1: Tak dobrou noc a děkuju za vynikající koláčky.
0: Nemáš zač, Helenko, měj se hezky. Babo, ustrašená. Však já se Charlese klidně přivolám i bez tebe. Jen se musím napřed podívat do svých spiritistických knih. Kam jsem zase dala ty brýle?
8: Couna, couna, noční.

0: obrazovce. Přísahám.
1: Vaše hloupé spory mě nudí.
0: Co kdybyste se mi raději představili?
1: Já jsem princezna Sára. Jediná dcera krále Samira, vládce 7000 stepí.
0: Já vím, znám tě přece z té hry. Já jsem Tonda.
2: A mé jméno je Stanislav Ponožka. Pracuji jako obchodní ředitel a normálně rozhodně nebývám neviditelný.
1: Neklesej na duchu. Té kletby se jistě brzy zbavíš. A můj otec nám pak připraví svatbu, jakou naše říše ještě neviděla.
0: Jaká svatba? Táta už svatbu měl s mojí mámou.
1: Cože? Ty už jsi ženat, rytíři?
2: No,
1: to je věru neobvyklá situace. Ale nevadí. To vyřešíme.
0: Tati, přece si ji nechceš vzít.
2: Co?
0: To nemůžeš, co by na to řekla máma?
2: Neboj, Tondo. V žádném případě to nemám v úmyslu. Já se především musím co nejrychleji zviditelnit a tady slečna se musí okamžitě vrátit tam, odkud přišla.
1: Chcete mě vrátit zpět do Ševelšedova hradu? Do jeho spáru? Vy proradní zrádci. Budu se bránit.
2: Opatrně s tím mečem, je nad vámi lustr.
1: Nemysli si, že když jsi neviditelný, tak ti nedovedu jednou ranou setnout hlavu z ramen. A tvému panošovi taky.
0: Tati, pomoc.
2: Pusť ho, co pak se zbláznila?
1: Prokoukla jsem vás. Vy dva nejste moji osvoboditelé, ale Ševelšedovi špehové. Za to vás trestá můj meč.

0: Já nevěřím svým očím. Charlesi, pro pána, jsi to opravdu ty?
1: Jistě, že jsem to já, tvůj výstavní pudl Charles III. Co pak mě nepoznáváš?
0: Ale jak to, že mluvíš? To musí být sen.
1: Houby sen. Sama jsi mě zavolala a cestou mi pořádně vyhládlo. Nemáš nějaké kuřecí kosti?
0: Tak přece si to ty. Kuřeci jsi měl vždycky nejradši. Ale nikdy jsi o ně neuměl takhle pěkně říct.
2: Hned pro ně běžím.
1: Píženský se musím zbavit, ale po pořadě. Nejdřív je potřeba nabrat sílu a dostat se ven z toho směšného psího těla. A pak najít princeznu.
0: Tak tady to je, tvoje oblíbené kuřecí kostičky.
1: No, konečně.
0: Do tebe to tedy padá.
2: Pozor, aby ti nezaskočilo.
1: Mám hlad.
0: Cože, ty jsi to už snědl? Takhle rychle?
1: Jo, a pořád mám hlad. Co tam máš dál?
0: No, je tady ještě salám. Dva burstíky, šunka.
1: Jsem s tím.
0: Proboha, Charlesi, nemůžeš všechno zhrtnout dohromady. Bude tě bolet příš.
3: Nestarej se a nos další jídlo.
0: Jak to mluvíš s paničkou? Býval jsi takový hodný pejsek. Co se to s tebou stalo? A jak jsi najednou vyrostl? Jako bys to ani nebyl ty?
3: Pojdám, mám hlad.
0: Ale já už nic nemám.
3: Nemáš. Něco by tu přece jen ještě bylo, ne?
0: Charlesi, co to děláš? Nech mě!
3: Nejse Charles, jsem má čerošet vládce šedostínů a sežeru tě!
0: Kriste, pane, lidi, kde jste kdo? Svatá páno, co si teď počnu sama zamknutá v koupelně?
3: Já vím, že tam seš, přede mnou se neschováš.

0: poslyštej, princezno, nebo co vlastně si. Říkám ti naposledy, abys tu přestala mávat tím mečem. Někomu se může něco stát. A navíc ten nábytek taky něco stojí.
1: Drzoune! Nevíš, že mě máš oslovovat vaše výsosti? A ten meč držím v ruce proto, abych tě naučila způsobům.
0: Polož ho!
1: Ani mě nenapadne.
2: Pozor, tati! Je už na 47. bojový úrovni. Bojuje se sítí.
1: Tak, a mám tě, neviditelný. Jsi v mé síti.
0: Sundejte ze mě tu záclonu. Nemůžu se hýbat. Tondo.
2: Nech ho být, slyšíš? Je to můj táta.
1: Ne. Ane. Zavřu tě do temnice, padouchu. Sem.
0: Au. Co to děláš? Kam mě vlečeš? Pust mě. Ne, do komory nechci. Do komory ne.
1: Tak, neviditelné rytíře je dobré mít pod zámkem. Člověk aspoň ví, kde jsou.
3: Okamžitě mě pust ven, slyšíš?
2: Hnedka pust mýho tátu z té komory, nebo...
1: Cítíš to ostří na svém krku?
2: Au. Jo.
1: Jestli ještě cekneš bez mého dovolení, ucítíš ho až na svém nevymáchaném jazyku, jasně? Odpověz.
2: Jasný.
1: Výborně. Takže si rozumíme. A teď bys si měl ve vlastním zájmu pospíšit a odvést mě rychle domů na můj zámek. Mám totiž takový podivný pocit, jako by na mě stále ještě ležela Ševelšedova kletba. Jako by číhala hned tady za tou zdí.
4: Božinku, co mám teď dělat? To jsem ale dopadla. Lapená vlastním psem ve vlastní koupelně. Měla jsem poslechnout Helenku a nezahrávat si se zárobím.
5: Paní Krápníková? Paní Krápníková?
4: Kristova, no. To znělo jako ze světlíku.
5: Paní Krápníková, pusťte mě dovnitř, prosím.
4: To jste vy, pane řediteli?
5: Já?
4: Ale kde jste? Nikde vás nevidím.
5: Nemůžete mě vidět. Jsem totiž neviditelný.
4: Asi jsem se zbláznila.
5: Nezbláznila. Otevřete to okno a pusťte mě dovnitř. Moc vás prosím, je to důležité.
4: Jistě, hned. Polezte.
0: Je. No, to okno je hrozně malé. Musím se takhle protáhnout. Sakra, měl bych zhubnout. Můžete prosím trochu na stranu?
4: Jistě, promiňte. Já vás neviděl.
0: Říkám vám, že jsem neviditelný. Ještě druhou nohu? Tak. Jsem vevnitř.
4: Ale pane Ponožko, co jste dělal ve světlíku? A navíc takhle úplně neviditelný.
0: Všechno vám později vysvětlím, ale teď se musím rychle dostat zpátky do našeho bytu. Máte od nás ještě ty náhradní klíče?
4: To mám, ale jsou v předsíni.
0: A to je problém?
4: Je tam Charles.
0: Váš pudl? No, tomu nerozumím. Přece vám nedávno umřel.
4: Ano, ale totiž asi mě navštívil jeho duch a právě mi vídá celý byt. A
0: paní Krápníková, prosím vás, teď opravdu není čas na vaše duchařské povídačky.
4: No dovolte. A to, že vy jste neviditelný, je snad taky povídačka.
6: A jsem tady.
4: Charlesi, ty jsi mi rozbil dveře. A jak to vypadáš? Hrozně jsi vyrostl. Proboha, z tebe se stal pudlodlak.
6: A z tebe lahodná sračina. Ale pozor, co to cítím? To je přece vůně princezny Sáry. A konečně stopa. A jde z toho malýho okýnka. Nějak se jim protáhnu.
0: To ne, ta obluda nám vleze do bytu. Je tam Tonda, zastavte ho. Pomozte mi, paní Krápníková.
4: Nejde to, je moc silný.
0: Zápe se do světlíku, už je tam skoro celý.
6: Sáro, Jdu si pro tebe. Slyšíš mě?
4: Prolezal k vám, pane řediteli. Je mi to moc líto. Vždycky to byl tak hodnej pejsek. Pane řediteli, jste tu? Není. Jak mám poznat, jestli tady je, když je neviditelný? Musím si sednout. To chce klid, Božka. Hlavně klid. A zhluboka dýchat. Kam jsem si to schovala, ten vaječný likér? No, potřebuji si ho loknout.
6: Byla tady. Ještě před chvíli byla v tomhle bytě. Jasně to cítím. Princezna Sára a taky někdo cizí. To nevadí. S tím si snadno poradím. Teď je hlavně rychle najít, než ztratím pachovou stopu. Vida, k čemu se člověku hodí být psem. Haha. Ale kudy?
7: Tondo? Tondo!
6: Jasně, že tudy. Uhni, mám naspěch, ty neviditelné.
7: Pane bože, to příšerný psisko. Tondo? Toníčku, kde jsi? Kam zmizel? A kde je ta bláznivá holka s mečem? Tondo! Nic. Ne, ne, ponožko, vzpamatuj se, člověče. Musíš se chytit toho přerostlého psa. Ten tě k Tondovi dovede. Tak honem nebo zmizí. Teda na pudla dělá neuvěřitelně dlouhé skoky.
2: Pochop už konečně. Tvoje království neexistuje. Je to jenom program, počítačová hra.
8: Lžeš! Jak se opovažuješ tvrdit, že neexistuji? Můžu ti mečem podat pádný důkaz, že tomu tak není.
2: Tak jo, existuješ. Tak. Ale jenom v počítači.
8: Nevím, co je počítač. A taky nevím, kdo ti dovolil přestat mě oslovovat, vaše výsosti.
2: Ty seš fakt hrozná. Měl jsem tě docela rád, víš? Byla jsi moje hrdinka. Ale teď vidím, že jsi jen protivná, nafoukaná holka.
8: Zmlkni už a pospěš si. Počkat. Kam to vlastně jdeme? Rozkázala jsem ti, ať mě zavedeš domů, ale tady to vůbec nepoznávám.
2: Jdeme tam, odkud pocházíš. Za člověkem, který tě stvořil. Třeba mi dokáže poradit, jak se tě zbavit.
8: Abys věděl. Budu taky ráda, že odtud zmizím. Vaše království je vskutku podivné. Těch lidí, toho hluku a smradu, no. Fuj!
2: To je smog, to tady normálně dejcháme. A jsme republika, žádný království.
8: A co je republika?
2: Ale to máš jedno. Bacha, tramvaj!
8: 7000 stepí! Jaká strašlivá obluda! Rozsekám ji na kousky!
2: Nech toho, prosím tě. Tím se jezdí. A schovej ten meč, ať nebudíme pozornost. Radši pojď za mnou, už tam skoro jsme.

0: Kdo to zas otravuje?
1: Nemůžu, pracuju. Pošlete mi mail.
0: To snad není možný.
1: Co chcete? Proč zvoníte? Nemůžete mě kontaktovat online, jako normální lidi?
2: Buďte zdrav, pane. Řekněte nám, znáte cestu do říše 7000 stepí?
0: No to se mi snad zdá. Princezna Sára.
2: Super, poznal tě.
1: Jak bych ji nepoznal, vždyť jsem ji sám vymyslel. Ale kdo pak jsi ty?
2: Jmenuji se Tonda Ponožka. Tady Sára se dneska najednou objevila u mě v pokoji, zrovna když jsem hrál vaši hru. A můj táta je teď neviditelný.
1: Vážně?
0: Že by nějaký bakvéře? Vždyť jsem nedávno vydal nejnovější péč.
2: Vy, pane, ukážete mi, kudy se vrátím zpět do svého paláce? Nechce se mi už déle pobývat v tomto světě plném smogu a obludných tramvají.
1: To asi nebude tak jednoduchý, vaše výsosti. Bude třeba vás nahrát zpátky do programu.
2: Co to bylo?
0: Řítí se sem nějaký obrovský psisko.
2: Ne, to je ševelšec, poznávám ho. Ale teď, na oplátku, on pozná ostří mého meče.
3: Mám tě, princezničko, teď už mi neunikneš. Mám ostré desáky a skvělý čich, cítím, jak se chvěješ strachy. Půjdeš se mnou na můj hrad a staneš se mou ženou.
2: Marně se snažíš, černokněžníku, tvoje nikdy nebudu. Zapíchnu tě jako psa, braň se!
1: Paráda, souboj se závěrečným bosem. Poslyš, Tondo, na jakou si to s ní dohrál úroveň?
2: Je na 47. Už bojovala i se sít.
1: Jo, tak to by mohlo stačit.
2: Co si to zapisujete?
1: Mluvící obří pudl. No, to je přece skvělej námět na novou hru. Sám bych to líp nevymyslel.
2: Nechcete jí radši pomoct? Sáro! On jí zabil.
1: Vít, co pak nevíš, že princezna má 3 životy?
2: Ha, na mě si jen tak nepřijdeš, ševel šede. Braň se!
3: To je tak nespravedlivý, proč vždycky všichni mají víc životů a já jenom jeden.
1: Zajímavý nápad.
2: Jste normální? Nemůžete přece dát hlavnímu záporákovi víc životů. To ne, zabil jí po druhý.
3: Zbývá ti poslední život, princezničko. A ten mi patří stejně jako ty 2 předešlí.
2: Ty ho porazíš, Sáro, já ti věřím. Dostal jsem tě až na 47. úroveň a teď ti taky pomůžu.
4: Nepleť se do toho, Tondo, tohle je můj zápas.
2: Jsi moje kamarádka, musím ti pomoct. Hej, obludo, tady jsem.
3: Přestaň pokřikovat, skrčku, nebo tě roztrhnu.
4: Tondo, utek!
1: Ale, co bylo zase to?
5: To ti patří, ty podlý pudle.
2: Nechdi.
5: Tondo, schovej se.
1: Neviditelný bojovník? Teda to jsou nápady. Musím si to zapsat.
3: Rozkousnu tě, bejpůl ve celče, slyšíš?
2: Tati, pozor!
4: Na mě si mezi tím zapomněl, ševel šede. A to se nevyplácí. Tu máš!
2: Ten mizera se zmenšuje. Mizí.

0: Ale jo, zapomeneš. Stačí ti sformátovat paměť.
1: Co se to děje s princeznou? Vždyť ona se taky ztrácí.
2: Sbohem, panoši Tondo. Byl jsi statečný a neopustil mě v boji. Budu si to pamatovat.
1: Sáro? Sáro!
3: Toníku, jsi v pořádku?
1: Tati, já tě zas vidím.
3: Vážně? Je to pravda?
0: Tak se koukněte do zrcadla. Tamhle je.
3: No jo. Ha, hurá, jsem to zase já. To je taková krása. Teda moc není, ale hlavně, že jsem vidět.
1: Ale co se stalo se Sárou?
0: Podívej se sem. Na monitor.
1: Princezna?
0: Jo. Je nahraná.
4: Děkuju vám všem, dobří lidé. A hlavně tobě, Tondo. Poznala jsem, že jsi skutečný přítel. A jsem ti proto navěky zavázána. Budu odteď všem vyprávět o tobě a tvé zvláštní říši. Pojď s Bohem.
0: Napsal jsem tu horu zatraceně dobře. To se musí uznat.
3: No, tak hlavní je, že všechno dobře dopadlo.
1: Já ti taky děkuju, tati.
3: Za co, prosím tě?
1: No přece, že jsi se mnou dneska nakonec přece jenom hrál, jak jsi mi to celý odpoledne sliboval.

0: náhrobníci, vy nepokojné duše, buďte v míru a nechte nás spojit se s tím, koho si naše srdce žádají.
1: Jejda, Boženko,
2: co to bylo? Zas nějaký duch.
0: Helenko, vzpamatuj se. Co pak bytosti ze záhrobí zvoní na zvonek?
1: Já nevím. Neměla jsem se k téhle seanci znovu nechat přemluvit. Počkej, kam jdeš? Radši neotvírej.
0: Ale přece se nebudu bát.
3: Dobrý den, paní Krápníková, nerušíme?
0: Pan ředitel, pojďte dál. To jsem ráda, že jste zase vidět, totiž, že vás zase vidím.
3: My jsme vám tady s Tondou něco přinesli.
4: Snad se vám bude líbit.
0: Jemináčku, to je ale roztomilý pudlík.
1: Snad si ho nechceš nechat. Boženko, měj rozum. Co, když ti přes noc zase vyroste?
4: Tenhle ne.
3: Za tohohle pudla vám osobně ručíme. Že jo, Tondo?
4: Jasně, táto.
1: Jen aby.
0: Když to říká pan ředitel, tak to musí být pravda. Viď, maličky. No pojď ke mně, pojď. No jo, ty jsi úplný Charles. I ta ouška, čumáček. Tak víš co? Odteď se budeš jmenovat Charles IV.

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Tomáše Končinského. Účinkovali Tonda Ponožka, Martin Sucharda, Pan Ponožka, Aleš Procházka, princezna Sára, Jana Striková, Božena Krápníková, Květa Fialová, Helenka, její kamarádka, Naďa Konvalinková, černokněžník Ševelšet a pudl Charles, Michal Pavlata, programátor Svatopluk Šuler. Hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Milan Křivohlavý, zvukové efekty Tomáš Pergl, produkce Radka Tučková, režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se...

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavieji. Podzavieji. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
1: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Škola Robinsonů, tak se jmenuje dobrodružný příběh o touze po odvážných činech a neznámých dálkách. Napsal Žil Verne, upravila Václava Ledvinková. Režie se v roce 2011 ujal Jaroslav Kodeš. Účinkují Karel Zima, Lukáš Hlavica, Ladislav Trojan a další.
2: Český rozhlas uvádí hru Škola Robinsonů. Na motivy románu Žila Verna napsal Pavel Kácha. Režie Jaroslav Kodeš.

0: Tak co? Koukáš, jak je tu dneska plno, Johne?
1: Jo, to fakt zírám.
0: Ale to nejsou lidi, co by chtěli na téhle aukci něco koupit. Přišli jen okukovat. Podívat se na ty šťastnější, co mají prachy.
1: A já jsem jeden z nich. Zvlášť, když se tu dneska draží ta divná věc.
0: Jo, jo. Ale počkej. Co to vlastně je? Asi nemovitost, ne?
1: Jasně, že nemovitost, Franku. Ovšem, hodně zvláštní nemovitost.
2: Věnujte mi prosím pozornost, dámy a pánové. Opakuji tedy ještě jednou. Nabízí se ostrov v Tichém oceánu. Jehož plocha je 225 tisíc akrů. Obvod činí 64 mil. Ostrov má lesy, dosud panenské, louky, řeky i pahorky. Vše ve výtečném stavu.
3: Za to všechno ručíte?
2: Ano, pane, za to všechno ručím. Stejně jako ručím za jeho mírné podnebí a fakt, že na něm nežije žádné nebezpečné zvíře či jedovatý plas.
3: A je tam aspoň nějaké ptactvo?
4: Nebo aspoň nějaký hmyz?
2: Zanechte už těpačných poznámek, pánové. Kmání je ostrov v neporušeném stavu. Jehož odhadní cena činí pouhý 1 100 000 dolarů. Chcete-li 1 100 000 amerických dolarů. Kdo má zájem, dámy a pánové? Mám tu pro vás ostrov, dámy a pánové.
3: Tak mi ho sem podejte.
2: Dobrá, jak už bylo oznámeno, nabízený ostrov se jmenuje Spencer a leží 460 mil jihozápadně od San Franciského zálivu stranou obvyklých námořních cest. Pro Spojené státy nemá valného významu, proto se jej rozhodli zbavit. Ovšem pro případného majitele nabízí klid a příjemné prostředí vzdálené od ruchu světa. Kdo přihodí? Kdo přihodí, dámy a pánové, stačí jediný dolar? Nikdo? Nikdo nepřihodí? Dobrá tedy. 1 100 000 amerických dolarů poprvé, 1 100 000 dolarů podruhé.
5: 1 100 000 dolarů.
2: Dobře, máme tady nabídku 1 100 000 dolarů.
0: To je William Kolderup, ten průmyslník. Čeká. Jo! Nejbohatší občan San Franciska a jeden z nejbohatších ve Spojených státech.
2: 1 100 000 dolarů poprvé, 1 100 000 dolarů podruhé. Ostrov Spencer se vším, co na něm leží i běží, za 1 200 000 dolarů.
5: 1 300 000 dolarů.
2: 1 300 000 dolarů.
0: Kdo je ten tlušťov?
2: Dobrá nabídka.
0: Přece J.R. Skinner. Uhlí, nafta, železnice, obilí a taky pokr. Nabídne někdo. Hodně prachu a žádný ohledy. Nebezpečný chlápek.
1: Tak se mi zdá, že pan Teskiner přišel do síně jen, aby zkazil dražbu panu Kolderupovi.
0: Není divu, nemá ho rád. V posledních senátních volbách Teskiner propad, zatímco Kolderup triumfoval.
5: 400 000 dolarů.
2: 1 400 000 dolarů.
5: 1 500 000 dolarů. 1 600 000 dolarů. 1 700 000. 1 800 000 dolarů. 1 900 000.
2: 1 900 000.
1: Začíná to být dost horko.
2: Ohromná nabídka.
1: Podívej, Franku. Kolderup si rozepnul horní knoflík u saka.
2: 2 000 000 dolarů.
0: Jo. A Teskiner si otřel čelo kapesníkem.
2: 3 000 000 dolarů.
1: Koukni, jak pohledem hypnotizují licitátorský kladívko. Bojí se konce. Kam už se to vlastně dostali?
0: Zatím k sumičce 3 500 000. Ale pan Kolderup, jak vidno, ještě nekončí.
2: 500 000 dolarů po druhé.
5: 4 000 000 dolarů.
2: 4 000 000 dolarů, ano. Máme nabídku 4 000 000 dolarů. Nabídne někdo víc? 4 000 000 poprvé. 4 000 000 po druhé. Nikdo už nepřihodí? Opravdu nikdo? 4 000 000 po třetí. Prodáno. Gratuluji, pane Kolderupe. Skvělý nákup.

0: Odkud, Freddy?
1: Prosím, miláčku.
0: Ptám se, jestli mě posloucháš.
1: Samozřejmě, že tě poslouchám. Velmi pozorně.
0: A slyšíš moje hraní?
1: Jak bych neslyšel. Myslím, že tuhle Mozartovu skladbu hraješ pořád lépe.
0: To přece není Mozart. To je Beethoven.
1: Ale to nic nemění na tom, že hraješ stále lépe a lépe. Upřímně tě obdivuji, Fino. A miluji tě.
0: Gottfriedi.
1: Mám tak rád, když se ti v očích takhle zablískne.
0: Gottfriedi.
1: Ano, Fino?
0: Kde jsi v tuto chvíli?
1: Kde? Přece u tebe, v tomto salonu.
0: Ne, nejsi, Gottfriedi. Ty nejsi v tomto salonu. Ty jsi v duchu zase někde daleko. Myslím, že někde za mořem. Mám pravdu?
1: Ale tak to přece není.
0: Tak to přece je. Já dobře vím, že se v duchu stále obíráš nějakými dalekými cestami a vzdálenými kraji. Včera jsi mi řekl, že se necítíš dostatečně dospělý, aby jsi mě vzal za ženu.
1: Ano.
0: Neznáš prý svět?
1: Ano.
0: Nikdy jsi neopustil San Francisco.
1: Ale to je pravda. Já myslím, že do manželství má vstupovat muž se zkušenostmi. Znalý světa. Takový, který někdy čelil nějakému nebezpečí. Poznal jiné země a jiné lidi. Byl nucen se sám o sebe postarat.
0: Ale to ty dokážeš. A nebo ne?
1: Víš, Fino, tady v pohostinném městě je všechno příliš jednoduché. Já opravdu nevím, jestli bych v manželství obstál. Každý muž se přece musí dokázat postarat nejen o sebe, ale také o svou ženu. A později samozřejmě i o rodinu, včetně těch...
0: Myslíš dětí?
1: Ano, myslím děti.
0: Ale... Gottfried.
1: No, ale rozumíš mi, drahoušku.
0: Myslím, že ano. Vstupte.
2: Neruším.
0: Ale vůbec ne, milý kmotře. Ovšem, vypadáte nějak ustaraně.
2: Je třeba, a už je nejvyšší čas, stanovit vhodný den.
1: Den vhodný k čemu?
2: Přece den vašeho sňatku.
0: Myslím, že důležitější dnes bude stanovit jiný vhodný den.
2: Jaký jiný vhodný den?
0: Gottfriedova odjezdu, nikoli den sňatku.
2: Gottfriedi?
0: Váš synovec, můj milý kmotře, cítí potřebu putovat trochu světem, než se ožení.
2: Ty chceš v této době odjet?
1: Ano, ano, strýčku Vile. Myslím, že ještě nejsem dostatečně připraven k svatbě a k založení rodiny. Mám příliš málo životních zkušeností a cestování je přece nejlepší školou života.
2: Na jak dlouho chceš odjet?
1: Tak na 18 měsíců, nejvýš na 2 roky, jestliže...
2: Jestliže?
1: Jestliže to dovolíte. A jestli bude Fina ochotna tak dlouho čekat.
2: No já žasnu. Ženich se nechce ženit. On se chce vydat na cesty.
0: Nesuďte ho přísně, milý kmotříčku. Myslím, že bychom ho měli pustit. Všechno jsem už rozvážila. Jsem ještě mladá, Gottfried je sice věkem starší, ale duchem je to jen, neuraž se, drahý, velké dítě. Na cestách může jenom dospět. Cítí-li potřebu cestovat, ať jede. Já na něho ráda počkám.
2: Nestačím se divit. Myslíš to doopravdy?
0: Doopravdy a zcela vážně.
2: All right. Chceš okusit cestování, milý synovče?
1: Ano, strýčku.
2: Dobře, okusíš cestování. Kam bys rád jel?
1: Nemám žádný přesný cíl.
2: A kdy hodláš vyrazit?
1: Co nejdřív.
2: OK, tak tedy do týdne.

0: Poslal jste pro mě, pane?
1: Ano, pane Tartelete, poslal jsem pro vás. Neboť oceňuji péči, kterou věnujete Fíně i Godfrejovi. Se zájmem

0: okusil svět.
1: Aha.
0: Považuji za příliš kruté rozdělit profesora a jeho žáka, kteří si tak dobře rozumějí. Na cestách jistě vyniknou všechny utajené vlohy mého synovce a vy jim můžete být přítomen.
1: Aha, pochopil jsem. Kdy se má odcestovati?
0: Za týden.
1: A na které hluboké a bouřlivé moře má koráb mého žáka Amne zanésti?
0: Na Tichý oceán.
1: Aha. Obávám se, že vaše rozhodnutí je konečné.
0: Nedělám jiná než konečná rozhodnutí.
1: Potom jistě dovolíte, abych se vzdálil. Přeji dobrý den, pane.
0: Dobrý, profesore. Pro potřeby svého obchodu, milý Godfrey, disponuji celou flotilou lodí. Pro tuto cestu jsem dal připravit plachetnici Dream s přídavnými parními stroji, které velí zkušený kapitán.
2: Ano, vím. Je to loď pevná a spolehlivá, stejně jako vaše slovostričku.
0: Ano, ano, i tak by se to dalo říci. Musím teď s kapitánem projednat některé podrobnosti. Dohlédni na nalodění zavazadel, chlapče, a hlavně rozluč se s Fínou.
2: Jistě, stričku.
0: Támhle přichází.
2: Fíno! Miláčku!
3: Godfrey, něco jsem ti přinesla. Tady?
2: Ale, no, to je tvůj portrét.
3: Ano, moje podobizna vytvořená v ateliě Volker a syn.
2: Je nádherná. Dám si ji na stěnu své kajuty a každý den ráno tě budu líbat na uvítanou. Také pro tebe něco mám?
3: Ale to je pro změnu tvůj portrét. Godfrey.
2: No, vytvořili ho ve fotoateliéru Dainet a společníci. Jsem si tu dostatečně podobný?
3: Ano, ano, ano, ano, úplně jako živý. Bude stát u mě na nočním stolku. A když mi bude smutno, budu si s tebou povídat. Vrať se mi v pořádku, můj drahý, a taky živý.
0: Tak, s Bohem, Godfrey. S Bohem, profesore. Ať vás nebesa provázejí.
1: Ať nás hlavně brzy přivedou zpět.
0: Pohleďte na heslo, které zdobí příď Dreamu. Confide recte agens. Věř a jednej správně. Nikdy na ně nezapomeňte, pánové.
2: Nezapomeneme, stříčku. S Bohem, Fíno.
3: Naschledanou, můj milý.
1: Bůh s vámi a hlavně s námi. To není dobrý nápad, pane Godfrey. A když ještě pomyslím na to, co si mumlal před chvílí kapitán.
2: A co pak si ten mořský vlk mumlal?
1: Nerozuměl jsem přesně, ale znělo to jako s odpuštěním. Ať mě vezme 1000 děsů, jestli jsem kdy měl potuchy, že budu muset udělat něco takového.

0: Dobré jitro, profesore. Zdá se mi, že dnes bude krásný den. Jak se cítíte?
1: Pane, obávám se, že vaše rozhodnutí o této cestě bylo poněkud unáhlené.
0: Ale profesore, všechno zajímavé je před námi. Jen se podívejte tam na obzor. Jsem zvědavý, co nás za ním čeká.
1: Raději bych dále žil v nevědomosti, ale na pevné zemi.
2: Kapitáne!
3: Co se děje?
2: Na lodi je Číňan!
1: Ještě toto?
3: Jaký Číňan?
2: Opravdový čínský! Našli jsme ho pod palubí, je to černý pasažér!
3: Tak ho vemte a hoďte ho do moře! Co pak musím dělat všechno sám?
0: Podívejte, profesore, už ho vedou.
1: Ano?
3: Kdo jsi?
4: Seng Wu, pane. V nebeské řeči to značí ten, který nežije.
3: A co tedy pohledáváš živý na téhle lodi?
4: Plavím se, pane. Nedělám tu však žádnou škodu.
3: Skryl ses v podpalubí a chceš se zdarma dostat do Číny, co?
4: Jak pravíte, pane, je to na vaší vůli.
3: Co bys řekl tomu, kdybych zařídil, abys do Číny nikoli plul, ale plaval vlastními silami?
4: Jistě bych se o to pokusil, ale je velmi pravděpodobné, že bych na cestě zahynul.
0: Kapitáne, nechte ho. Pokud jeden Číňan ubyl v Kalifornii, pak jeden přibude v Číně a vlastně se nic nestane. Myslím, že si toho nikdo nevšimne.
3: Jak myslíte, pane Godfrey? Kouk, já tě nevidím na palubě.
4: Děkuju, pane.
3: Máš štěstí, že jsem v dobrý náladě. A že tady mladý pán má tak útlocitný srdce.
0: Děkuji, kapitáne. A co vy byste řekl snídani, profesore?
1: Ale pane, nemáte nějaký lepší nápad?
0: Podívejte, profesore. Moře už není tak klidné. Stále víc se vzdouvá.
1: Aha. Už 3 dny se plavíme. A já si zatím ještě nevšiml, že by bylo někdy klidné.
0: To zhoršování počasí se mi nelíbí. I vítr jakoby se točí. Myslím, že zajdu na kapitánský můstek.
1: Jděte, pane. A požádejte kapitána, ať zastaví to kýmáci.
0: Kapitáne. Pane kapitáne. Nikdo tu není. Hej, chlapi! Kde je kapitán?
2: Není na lodi. Odplul na člunu asi před 30 minutami.
0: Cože? Odplul?
2: Jel prozkoumat další trasu naší cesty. Zdá se, že jsou v našem směru nějaký skaliska. Mohlo by to být nebezpečné.
0: Ach, bože. A kdy se vrátí?
2: Tak za 2-3 hodinky.
0: No, ale co to počasí?
2: Bez obav, mladej pane. Večeru se to utiší. Čeká nás klidná noc.

0: se děje? Vůbec nic nevidím. Kapitáne? Kapitáne! Co se stalo? Srážka?
1: Nevím! Ta prokletá mlha! Otápíme se a jde to rychle. Voda sahá už skoro k palubě.
0: Opravdu? A co mám dělat?
1: Jediná možnost, jak si zachránit kůži, je použít záchrannou vestu, skočit do vody a plavat co nejdál od lodi. Až se ponoří úplně, vytvoří se vír a v něm byste se mohl utopit.
0: A co profesor?
1: Toho si vezmu na starost. Tímhle směrem jsou nějaká skaliska. Zahlédl jsem je ve dne. Plavte ale co nejrychleji.
0: A vy?
1: Mou povinností kapitána je zůstat na lodi až do konce. Děj se vůle boží. Skočte, pane, jde vám o život.
0: S Bohem, ať vás Bůh ochrání.
1: A...

0: No konečně. Pomalu se rozednívá, mlha se rozpouští. Denní světlo znamená naději. Co se to vlastně stalo? Proč se Dream potopila? Ne. Teď musím uvažovat s chladnou hlavou. Jsem živ? Ano, dá se to tak říct. Jsem na pevné zemi? Jsem. Jsem tu sám? To zjistím.
1: Hej! Hej! Je tu někdo, ozvěte se!
0: Nikde nikdo. Copak se nezachránil nikdo z Dreamu? Žádný z námořníků? Tartelet? Kapitán?
1: Slyší mě někdo?
0: Nic. Sám. Jsem tu sám jako Robinzo. Ale co? Jsem živ a musím něco udělat. Projdu pobřeží a pokusím se najít aspoň trosky z lodi. Pane bože, co je to za podivný předmět tamhle v písku? Nějaká zdechlá mořská obluda. Ale ne, to je tartelet.
1: Profesore!
0: Dýchá? Ano, zdá se, že ano. Profesore!
1: No, vzbuďte se, pane tartelete.
2: Ano, vzbudíte se. Při tanci nemůžete spát, žáci.
1: Ale to jsem já, Godfrey.
2: Pan Godfrey pluje na vratké lodi. Stále se kymácí.
0: Profesor.
2: Ale já se nekymácí.
0: Vzpamatujte se. Už nejsme na lodi. Ani vy, ani já.
2: Nejsme na lodi?
0: Ne.
2: Ale to je báječné. No. Jsme na pevné zemi? Jsme v bezpečí?
0: No, nevím, jestli jsme v bezpečí, milý tartelete.
2: Ale to je přece pan Godfrey.
0: No.
2: Můj drahý Godfrey. Konečně jsme v přístavu. No,
0: můžete odložit svoji záchranou vestu.
2: Ale myslíte, že to nebude mít nebezpečné následky, pane?
0: Jsem si tím jist.
2: Hele,
0: co pak?
2: Zde jsou mé housle, pane, a smyčec.
0: Poněkud vlhké.
2: Vlhké, ale neporušené.

0: Myslím, pane Godfrey, že bychom měli najít nějaký hostinec, kde bychom mohli pojíst alespoň pár sendvičů a zapít je sklenicí vína. Umírám hlady!
1: Ale...
0: Pane Godfrey, celé to dobrodružství nesmírně podpořilo mé trávení.
1: No, pojďte, profesor.
0: Ale vy míříte někam k nebeským výšinám, kde stěží nalezneme restauraci. Okolí se zdá být lidu prázdné.
1: Jen ještě vydržte, už jsme skoro na vrcholu.
2: Úžasný pohled. Nádhera.
0: Myslím, že není čas na kochání, pane. Rychle hledejte nějaký hostinec nebo město, nebo aspoň vesnici, osadu, osamělé stavení.
2: Stavení?
0: Co pak to je?
2: Vidíte? Vidíte to, co já, Godfreyi?
1: Pokud se ptáte na to, jestli také nevidím žádný hostinec, město, vesnici, ani osamělé stavení,
0: ano.
1: Pak tedy vidím to, co vy.
0: Pak jsme ztraceni v pustině?
1: Dokonce se obávám, že tento kus země vůbec není spojen s pevninou.
0: Ale proč by neměl být spojen s pevninou, na které je dostatek hostinců?
1: Protože je obklopen mořem, jak vidíte.
0: Co to říkáte? Cože? Ostrov?
1: Ano, ostrov.
0: Chcete snad říci, že jsme na pustém ostrově jako nějací Robinsoni?
1: Všechno tomu nasvědčuje.
3: Zdejší bušle jsou docela chutné. Co říkáte, Godfrey?
1: Souhlasím. No, takové bychom v San Francisku museli hledat jen v nejlepších restauracích.
3: To máte pravdu, pane.
1: Vynikající.
3: Předkom, vynikající.
1: Ujišťuji vás, profesore, že dnes budeme muset zůstat jen u předkrmu. Ano, ale poohlédneme se, zda tu žijí i zvířata použitelná k dalším chodům.
3: Všiml jsem si, pane, že je tu mnoho ptactva.
2: Tudíž by tu měl být i dostatek vajec.
1: Vejce se dají jíst. Syrová, ale na cokoliv ostatního potřebujeme oheň.
2: Aha. Godfrey, slyšíte?
1: Ano.
2: Slyšíte?
1: Velmi zřetelně. Odkud to jde?
2: Ozývá se to z támhle toho křoví.
1: No ano. Podívejte, no to jsou normální slepice.
2: Normální slepice.
1: Stejné jako ty americké. A dokonce i kohout.
2: Což je známka civilizace. Nemýlím-li se, jde o kury domácí. Nacházíme se tedy na obydleném území, pane.
1: No, neradujte se předčasně, profesore. Známky osídlení jsme zatím nezahlédli.
2: Za to několik ovcí a koz. Ano.
1: Cože?
2: Tamhle, u toho lesíka. Vidíte? Pasou se klidně, jako by to žili odedávna.
1: Dobrý bože, slepice, kozy, ovce. Profesore, víte, co to znamená?
0: Aby ne, no.
2: Neumřeme hlady.
3: Pane, já navrhuji nikam dnes už nechodit a postarat se o pořádnou večeři, když už se pánu bohu zachtělo zachovat nás při životě.
1: Moudrá slova, prtelete. A já dodávám, setrvejme teď pár chvil v zadumání a v tiché vzpomínce na zmizelou posádku Dreamu.

0: Tak nekřič, no.
1: Je to tu jako někde na americké farmě. Dobré jitro, profesore.
2: Vyspal jste se dobře?
3: Dobré jitro.
2: Dobré jitro.
3: Ale byl jsem tak unaven, že jsem spal spánkem, který se podobal spíše bezvědomí. Ale, pane, hlavně, že se pode mnou nekolébala paluba lodi.
2: Vidíte? A co já bych za to dal, kdyby se pod námi houpala paluba Dream? Nocovat na tvrdé zemi není to nejlepší.
3: Pane, bude se dnešní snídaně podobat včerejšímu obědu i večeři?
2: Obávám se, že ano, profesore.
3: Rozumím. Nadšení z objevu domácích zvířat nám není nic platné, když nemáme oheň.
2: To ano, ale dnes je tu více možností.
3: Více?
2: Ano, zde mušle, tamhle mušle a potom ještě půl tucet vajec, která jsem našel v křovinách.
3: Výborně, jenomže je nemůžeme uvařit.
2: Sníme je syrová.
3: A lepší zprávu nemáte?
2: Mám.
3: Jakou?
2: Profesore, mám pro vás velice důležitou zprávu. Vzhledem k tomu, že jsme uvízli na ostrově, který dozajista podrobí zkoušce naši vytrvalost i vynalezavost, rozhodl jsem se, že ho pojmenujeme.
3: Aha.
2: Ano.
3: Ostrov beznaděj by bylo vhodné jméno. A nebo ostrov zlý sen.
2: Podléháte malomyslnosti, Tartelete. Já navrhuji, abychom ostrov nazývali Fína. Na počest mé milované snoubenky.
3: To je ušlechtilé rozhodnutí.
2: No,
3: omlouvám se, pane. Jste pravý gentleman.
2: Díky za uznání, profesore. Ovšem, hlavním úkolem dneška je zajistit si obydlí. A zatímco jste spal, dostal jsem nápad.
3: Pojdejte.
2: Na řeči není čas. Musíme vyrazit.
3: Proč? Kam? A bez snídaně?
2: Vezměte si na cestu jedno syrové vejce a jdeme.

0: jsou obrovské. Musíme si je prohlédnout.
1: Nechápu sice proč, ale budiš. Budeme se tedy těšit z pohledu na stromové velikány a ohladu.
0: Ano, ano, ano. Myslím, že to mám.
1: Co máte, Godfrey? Něco k jídlu?
0: Obydlí pro nás dva. Podívejte.
1: Ale vždyť je to jen obyčejná sekvoj.
0: To ano, ale podívejte se pořádně. Co vidíte teď?
1: Obrovskou sekvoj. A v ní díru.
0: Dutinu, profesore. Dutinu. Hned ji prozkoumám.
2: Hola? Je to tu dostatečně velké, aby se tu mohli ukrýt dva dospělí trosečníci. Profesore, vstupte bez obav.
1: Chcete říci, že budeme bydlet ve vykotlaném kmeni?
2: Lepší místo v tuto chvíli nenajdeme.
0: No tak, pojďte, pojďte sem. A ještě něco.
1: Ano?
0: Ve Spojených státech je zvykem velké sekvoje pojmenovávat po význačných amerických občanech.
1: To je pravda. Ale co pořád máte s těmi jmény? Ta nás nezasítí.
0: Pojmenujeme náš strom. Myslím, že by se na počest mého strýce Williama Kolderapa měl jmenovat Willův strom, tedy Willstree. Souhlasíte?
1: O, to bude pro pana Kolderapa jistě pocta. I když se zasloužil o naši současnou příšernou situaci, je to veskrze ctihodný muž.
0: O tom nepochybujte, milý Tartelete.
3: To už je zase ráno.
2: Profesore, vzbuďte se!
3: Co se děje?
2: Něco jsem našel! Pojďte sem, na pobřeží, honem!
1: Co to jen může být? Kámen pokrytý chaluhami?
0: Ne, petna. Ano.
4: No a je pěkně těžká.
0: Je plná. Počkejte. Najdu nějaký kámen a zkusím urazit zámek.
1: Okamžik, pane.
0: Tady. Díky, profesore. Tak. A ještě jednou.
1: Opatrně, pane.
0: Výborně. Podařilo se. Co pak asi najdeme uvnitř?
1: Tohle? No to je poklad.
0: Pravý a nefalšovaný poklad. Prádlo vrchní i spodní, pevné boty a lovecké střevíce.
1: Malé zrcadlo a kartáč.
0: A tady kotlík na vaření, konvice, lžíce, dvě vidličky a dva nože.
1: Pane, tady tři lahve kořálky a několik liber čaje a kávy.
0: A koukněte tady to.
1: Ano?
0: Nebo zes... Pilka, hřebíky, sekira a ještě zbraně. A na 10 liber střelného prachu.
1: A taky kapesní lékárna. Dalekohled.
0: Knihy, zápisník, Bible.
1: O la la, pane. Příruční kniha dokonalého kuchaře. A zde, podívejte, pane Godfrey.
0: Ano?
1: Jsme zbaveni syrových pokrmů.
0: Cože?
1: Zápalky.
0: Ne.
1: Celý balík syrek.
0: Počkejte.
1: A jsou suché.
0: Ta bedna byla bez pochyby přinesena příbojem, ale není tu žádný nápis, který by ukazoval na její původ. Zbraně bych typoval na Anglii. Bible však, ta je vydána... V New Yorku.
1: Pane, teď nemá smysl mudrovat, odkud ty skvostné věci jsou. Je třeba jich využít.
0: Dobře, Tartelete. Vezměte všechno, co unesete a jdeme k domovu. Pst. Tiše. Je.
5: Vidíte?
1: Ano.
5: To je To je nějaké zvíře. Aguty, nemýlím-li se.
0: Ano, bíložravý hlodavec. Podejte mi pušku.
1: Okamžik, pane.
0: Tady, pane, děkuji.
1: A
0: pane, mířte přesně. Pokusím se.
1: Skvělá rána, pane Godfrey.
0: Děkuji, Tartelete.
1: Hned naplním kotlík slanou mořskou vodou a vhodím do něj celou čtvrtku agutyho. Přidám potom tucety jamfových kořenů, ty výborně nahradí zeleninu, a pak se to všechno bude vařit a vařit a vařit a vařit a vařit a vařit a vařit a vařit.
0: Milý profesore, dnes je tomu právě čtvrt roku, co jsme ztroskotali, a já se zatím cítím skvěle. Jak jste na tom vy?
3: Milý pane Godfreyi.
0: Ano?
3: Od té doby, co si můžeme uvařit, se mi nálada taktéž výrazně zlepšila. Přesto sled našich dnů mi připadá dost jednotvárný, nemyslíte? Poněkud postrádám ruch San Francisco.
0: Ale
3: jeho hlučné ulice a kavárny. Hmm. Mám prostě rád větší společnost. Nebylo by vhodné, milý Godfrey, opět začít s výukou tance?
0: Obávám se, že to ještě nějaký čas počká.
3: Aha. Hm. Jak si přejete, pane? Co pak zkoumáte tím dalekohledem?
0: No, myslím, že si brzy užijeme větší společnosti, Tartelete.
3: Ale ne.
0: No, podívejte se do zátoky.
3: Ukažte. Bože, nějaký člun. Budeme zachráněni.
0: Nejásejte předčasně. To je piroga a plují na ní jistě nějací divoši. Veslařů je dobře 20 a zdá se mi, že vezou spoutaného muže.
3: No opravdu, to je scéna jako z románu pana Defoea. Doufám, že nehodlají toho nebožáka sníst.
0: Hmm?
3: Co uděláme?
0: Nejdřív zabezpečíme naši usedlost, ozbrojíme se a potom vyrazíme na průzkum.
3: Správně.
0: Ano.
3: Oba?
0: No oba, profesore.
3: Aha, a pane, nebylo by lepší, kdybych sebou vzal housle?
0: Nač to?
3: No, slyšel jsem o domorodcích, kteří jihli při poslechu hudby a chovali se krotce jako beránci.
0: Takovou zkušenost nemám a nedovedu si představit, že byste plýtval svým uměním na nějaké ohavné lidožrouty. Střelný prach a kule, to je jediná řeč, které porozumí. Pojďme.
3: Co, Godfreyi? Vidíte už něco?
0: Pohleďte. Tam vpředu je jejich oheň. Opatrně se přiblížíme.
3: Pane, měli bychom se spíše opatrně vzdálit.
0: Stát! Tam u toho kůlu je připoután jejich zajatec. Není pochyb, co se chystají učinit. Vidíte tu velkou kamennou sekeru v rukou tamtoho chlapa?
3: Ano.
0: To je asi jejich náčelník.
3: Bože, už odvazují svou oběť. A budou si z ní asi chystat večeři.
0: Musíme ho osvobodit. Palte, Tartelete!
3: Jo, to se vám řekne.
0: Tak palte!
3: To ne já, to ono samo.
0: Trefil jste, profesore? A já taky.
3: Gratuluji, pane.
2: Dva divoši jistě byli zasaženi a jejich druhové prchají. Ano, ano, prchají k lodi a odnášejí raněné.
3: Vítězství! Pane bože, vyhráli jsme.
0: Pozor.
3: Nebo snad ne? Jeden tu zůstal a běží k nám.
2: Ale no to je ten jejich zajatec. Hello, milý hochu. Halo, tady jsme.
6: Ano, Araku Humanu, moja persona.
7: Ale co to děláš, chlapče?
6: Choj moja.
7: Proč si kladeš moji nohu na svou hlavu?
6: Kuhumano.
8: Zřejmě chce být vaším otrokem, pane.
6: Ano, Ara.
8: Kdyby ten chlapík nevypadal tak negramotně, řekl bych, že někdy četl Robinsona Crusoe.
7: Vstaň, chlapče. No. Jak se jmenuješ? Já jsem Godfrey Morgan a toto je profesor Tartelet.
6: Aramano, Karefino.
7: Ne, nemusíš se bát. Jsme přátelé.
6: Godfrey Morgan, tatele Arakuhumano.
7: Takhle, já, Godfrey Morgan. A ty?
6: A ty, Karefinotu. Karefinotu.
7: Jistě, jmenuje se Karefinotu.
8: Trochu divné jméno, pane.
7: Vítej, Karefinotu. Stáváš se svobodným občanem ostrova Fina.
6: Ku aramano, Karefinotu.
8: Pane, myslím, že si té pocty opravdu.

0: Můj milý profesore, musím vám složit neobyčejnou poklonu.
1: Děkuji, pane.
0: Za dobu, co jsme odloučeni od civilizace, jste se vypracoval na prvotřídního kuchaře. A nebudete-li to považovat za urážku, dovolím si konstatovat, že vaše kulinářské umění dosáhlo stejného vrcholu, ne-li vyššího, než ono taneční.
1: To je velká čest, pane. Drahý Godfrey, uznání z vašich úst si cením dvojnásobně. A dáli Bůh, že se kdy vrátíme do San Franciska. Potom si hodlám otevřít luxusní restauraci v Golden Gate Parku a nazvu ji Pale Street.
2: Naraha! Kanákumu pahu!
0: Karefino tu? Co říkáš?
1: Pane, myslím, že chce, abyste ho následoval do koruny naší sekvoje. Nejspíše něco spozoroval.
0: Ano, ano. Dobrá! Jdu za tebou! Šplch ve větvích svědčí dobré kondici.
2: Naraha! Kanákumu pahu! Naraha! Naraha!
0: No vždyť šplhám. Ale nejde mi to tak rychle jako tobě, divochu.
2: Naraha, naraha.
0: No, tak. Co jsi viděl?
2: Kumo paho.
0: A kam se mám dívat?
2: Paho.
0: Ale ano, no to je určitě kouř. Rychle dolů. Musíme zjistit, kdo rozdělal ten oheň. Profesore, my jdeme na průzkum. Vy bedlivě střeste naše obydlí.
1: Pán Bůh se mnou.
0: Chlapče, už jdeme skoro hodinu a stále nic.
2: Ara.
0: No konečně. Ohniště. A dohaslo teprve před chvílí. Je tu někdo? Hej! Ozvěte se!
3: Kumo arara kumo!
0: Nic. Prohlédneme okolí. Někde tu přece musí být nějaké stopy. Nebo skrýš, nebo něco podobného.
2: Kana.
0: Jakže? Křestíš,
2: Kana?
0: Dobrá rána. Karefinotu. Mačetu ovládáš skvěle. To je ale kus. Nikdy jsem tak velkého křestíše neviděl.
2: Ara, paho.
0: Ano. Ano, a tamhle je další.
2: Paho.
0: A ještě jeden.
2: Paho.
0: No ale ti se nechystají zaútočit. Kde se tu tak najednou vzali? Fuj. To je příšerný pohled.
3: Oparaho karahu.
0: Také si myslím. Pojďme raději zpátky lesem.
2: Karaha pakumo.
0: Cože? Cože, kde? No pro boha. Ještě tohle. Tygr. A v těchto končinách. Skolím ho. Myslím, že jsem ho zasáhl. Ale ne. Nezasáhl.
2: Kumo ara.
0: Karefino, tu! Počkej, kam běžíš? Vždyť máš jenom nůž! Pane bože, on zápasí s tím tygrem! To je hrůza! Ale vede si dobře! Cože? On ho dostal! To zvíře padá do řeky! Je mrtvé! Karefino, tu! Příteli! Jsi v pořádku?
3: Ukaž.
0: Jen pár drobných oděrek a škrábanců. Měl jsi obrovské štěstí.
2: Kara.
0: Ale především si prokázal své statečné a oddané srdce. Děkuji ti.
2: Arhakuhomano.
0: Dobře. Teď ale naši výpravu raději rychle ukončíme. Za chvíli bude tma. A profesor nám jistě chystá skvělou večeři.

0: už jsme skoro doma. V našem milém Will Street.
1: Pomoc!
0: Karefinotu, nevíš, co mohlo tak vyděsit našeho profesora? Před čím to couvá?
2: Kara, na kopahu!
0: No ano, to je krokodýl!
2: Pahu. Opatrně, Tartele, ty!
0: Pro boha, on klopíká.
2: Honem! Zásah!
3: Ara.
2: Sláva!
0: Viděl jsi, jak to zvíře po zásahu nadskočilo?
3: Ara.
0: A je po něm.
1: Pane, dobře, že jste doma. Na poslední chvíli, ale včas. Děkuji vám za záchranu života.
0: Neděkujte, to byla samozřejmost.
1: Ale já už bych se raději někam odstěhoval, pane. Nejlépe do San Francisca.
0: Profesore, obávám se, že se nám to jen tak nepodaří. A to pro vás máme ještě další špatné zprávy.
1: Ale ne.
0: Ano. Na ostrově se objevili jedovatí hadi a dokonce tygra.
2: Jakže? Tady žijí tygři?
3: Kuhomano.
0: Je to tak, milý Tartelete. Zdá se, že ostrov je nebezpečnější, než jsme si doposud mysleli. Naše hospodářství je v ohrožení.
1: Ale nejen hospodářství, pane. Já se například cítím velmi ohrožen.
0: Ano, ale musíme zabezpečit ohradu s domácím zvířectvem. To by sem ty šelmy mohlo lákat.
1: Ale jak to chcete udělat, pane?
0: Můj plán je takový.
1: Poslouchám.
0: Pokácíme a odvětvíme borovice v horní části lesa. Kmeny svážeme v malé vory a splavíme je sem po říčce. A tady z nich postavíme kolovou ohradu.
1: Myslíte, že to zvládneme?
0: Zajisté. Během 5-6 dnů. Ostatně Karefinotu se už osvědčil jako dřevorubec.
3: No, ara, na kopahu.
0: Velice rychle pochopil všechny finesy práce s pilou a sekirou.
3: Ara.
0: Ano. Když to spojíme s našimi zkušenostmi a organizačními schopnostmi, úspěch nás nemine.

0: Ach, můj milý Godfrey, netušil jsem, že tu zima bude tak krutá. Naše zásoby se tenčí. A k tomu ještě to vaše horečnaté onemocnění.
1: Už je mi lépe, Tartelete.
0: Díky bohu.
1: Vaše polévky mě postavily na nohy.
0: Děkuji, pane. Co to bylo?
1: Řekl bych, že slyším lva.
0: Lva?
1: Pantera? A taky vytí hyeny.
0: Ach, bože, kde se tu ta nebezpečná zvířata v takovém množství vzala?
1: Nejspíš je sem přihnal hlad.
2: Pozor! Útočí! Střílejte!
1: Ah, snad jsme je aspoň na chvíli zahnali. Kde je Karefinotu?
0: Při prvním náporu zvířat uprchl do koruny sekvoje, pane.
1: Obávám se, že ho brzy budeme následovat. Už se vracejí! Musíme do koruny stromu!
2: Rychle, Tartelet! No!
3: Kara!
0: Pane, moje ruka!
2: Podejte mi ruku!
0: Drží mě pevně!
2: Díky, Karefinotu!
1: Díky! Tak, tady budeme aspoň trochu v bezpečí.
0: Hara!
1: Držte se dobře, profesore. Toto není taneční hodina.
0: To je poněkud nemístná poznámka, pane. Podívejte se. Zvířata už vnikla dovnitř.
1: Ach ne! Vidíte to, co já?
0: Dobrý bože, ty šelmy rozmetali krb. Vilstrý začíná hořet.
4: Hoří!
0: Vybuchla zásoba střelného prachu.
1: Ale exploze aspoň rozehnala ty bestie. Musíme výš, nebo nás plameny zasáhnou.
3: Pozor, strom se zachrání. A to je dneska 19. ledna.
1: Karefinotu, co to? Ty mluvíš naší řečí?
3: Jo, říkám, že je dnes 19. ledna a měl by přijet váš strýc, pane.
1: Což?
3: Jestli nepřijede, jsme ztraceni.
0: Já ničemu nerozumím, pane.
3: Zdá se, že pan Koldera plní sliby.
5: Godfreyi! Synovče!
1: Strýčku!
6: Miláčku, jsi v pořádku? Co děláš tam nahoře?
1: Fíno!
4: Pomoc! Pomoc! Pomůže nám někdo dolů z toho příšerného stromu? Nebo tu zemřeme?
5: Moji muži, uhaste oheň! Zachraňte trosečníky!

0: Musím přiznat, že jsem překvapen. A nic z toho, co se stalo, nechápu. Jak jste mohli najít ostrov Finu?
1: Jsme na ostrově, který jsem před půl rokem koupil.
2: A ty jsi mu dal mé jméno, drahý.
1: Správně se jmenuje Spencer. A ty ses tu měl vyučit Robinsona.
0: Jak vyučit Robinsona? Ale strýčku, to přece loď Dream ztroskotala.
3: Tisíc děsů. Na příkaz pana Kolderapa jsem nechal naplnit vodou balastní nádrže, takže to v noci vypadalo, že toneme. Když jste však odplaval za dobrodružstvím, v klidu jsme zase dojeli domů.
4: Ale co ti Divoši a Piroga?
3: To byli naši muži, sehráli divadýlko. Naštěstí oba dva vaše výstřely zcela minuli.
0: A Karefinotu?
5: Jmenuji se Jab Bres.
0: Zachránil jsi mi život. Před tygrem.
1: Ale tygr byl jen vycpaný kus. Jab a ti falešní Divoši ho přivezli sebou. Pohyb obstarala ocelová péra a hodinový stroj.
0: A co ta bedna, plná užitečných věcí?
1: O žádné bedně nevím.
3: Ale slečna Fina ví, kdo mi přikázal, abychom tu bednu umístili na ostrově.
2: Kapitáne, slíbil jste mi,
0: že... Fino, to ty, miláčku.
4: Pane Kolderepe, doufám, že nebudete tvrdit, že ten krokodýl, který mě málem pozřel, byl taktéž na pérový pohon.
1: Krokodýl? O jakém krokodýlovi to mluvíte?
5: Ano, ano, ano, byl to skutečný krokodýl. Nic, co bychom přivezli my. Ale objevili se tu i skuteční hadi. Lvi, hyeny a další šelmy, které by nás určitě dostali, kdyby se váš příjezd zpozdil třeba jen o minutu.
1: Tomu nerozumím.
2: Ani já ne.
1: Ostrov Spencer neměl mít na svém území ani jediného nebezpečného živočicha. Tak zněla záruka.
4: V skutku? Aha, no, tak se podívejte tamhle na toho krokodýlího zabijáka. Pane Kolderape, zabývám se totiž myšlenkou, že si ho dám vycpat. Pokud ho tedy dopravíte do San Francisca.
1: Pěkný kousek. Počkejte, tady má něco na kůži. Je to napsané nesmytelným inkoustem. Panu J.R. Teskinrovi od Rudolfa Hagenbecka Hamburg. Ale to všechno vysvětluje. Ten starý vzteklý Teskinr nakoupil u Hagenbecka nebezpečná zvířata a dopravil je sem, aby se mi pomstil, že jsem mu tenhle ostrov vyfoukl v dražbě před nosem.
4: Aha.
0: Ale je tu ještě jedna záhada. Několikrát jsme viděli dým.
4: Ano.
0: Dokonce jsme našli i ohniště.
4: Ohniště.
0: Ano, ale nepodařilo se nám najít toho, kdo oheň rozdělal.
1: Tak to je záhada, kterou ti Godfrey opravdu neumím vysvětlit.
6: Hello. Možná bych se já mohl pokusit.
4: Ale pane, to je přece černý pasažér Feng Wu.
6: Jsem rád, že vás mohu konečně pozdravit.
0: Kde se tu berete?
6: Bydlím na tomto ostrově stejně dlouho jako vy.
0: No ale proč jste se nepřipojil k nám?
6: Synové nebes rádi žijí sami. Oni dostačují sobě. Ale teď bych rád odplul s vámi do Čína nebo zpátky do San Francisca.
0: Do Číny se rozhodně v dohledné době nechystáme. Ale k nám domů jistě plouti můžete.
1: Ovšemže, ale chtěl bych říct ještě něco. Omlouvám se za dobrodružství, které jsem vám tu připravil. A tobě, milý synovče, tento ostrov věnuji darem. Je tvůj.
0: Ale to je nečekaně úžasný dárek.
4: Blahopřeji.
0: Já...
1: Můžeš tu být Robinsonem na doživotí.
0: Cože na doživotí?
2: Godfrey, ty chceš opravdu zůstat na tomto ostrově?
0: To bych raději umřel. Je tu velmi nebezpečno.
1: No ale až tu poslední lev sežere posledního tygra.
0: Pak bych tu možná rád strávil nějaký čas. Ovšem určitě ne sám.
2: Nebudeš sám.
0: Ne?
2: Budeš tu mít svoji oddanou Robinsonku. Oh,
0: má milá Fino. Myslíš to vážně?
2: Naprosto vážně. roku čekání mě úplně stačilo.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Škola Robinsonů. Na motivy románu Žila Verna napsal Pavel Kácha. Osoby a obsazení: Godfrey Lukáš Lavica, Tartelet Vladimír Hrabal, William Kolderab Jaromír Meduna, Fína Sabina Laurinová, Karefinotu Karel Zima, kapitán Pavel Rýmský, námořník Michal Zelenka, Číňan Krištof Nohýnek, úředník Michal Pavlata, J.R. Teskinr Ladislav Trojan, John Radek Zima, Frank Jan Teplý, hlášení Roman Výšek. Dramaturgie Václava Ledvinková, produkce Jana Knapová, zvukové efekty Josef Plechatý, mistr zvuku Radek Veselý, autor hudby Zdeněk Zdeněk, režie Jaroslav Kodeš.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: Ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka,
3: ťap, ťap.
4: Posloucháme ticho šlápka,
3: ťap, ťap.
4: Jak si tady tiše šlapka,
3: ťap, ťap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka,
3: ťap, ťap.
4: Ticho šlápku, mlcho šlápku,
3: ťap, ťap.
4: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
3: ťap, ťap.
4: Snad ti na ní roste peří,
3: ťap, ťap.
4: Tomu se však těžko věří,
3: ťap, ťap.
4: Snad máš na ní vátičku,
3: ťap, ťap.
4: Bys nevzbudil mátičku,
3: ťap, ťap.
4: A nebo květy pampeliší,
3: ťap, ťap.
4: Ty jsou možná ještě tiší,
3: ťap, ťap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka,
3: ťap, ťap.
4: Posloucháme ticho šlápka,
3: ťap, ťap.
5: Ušounova pohádková školka.
6: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
7: Ahoj kamarádi, ahoj Ušoune, těšíš se?
6: Jasně, že se těším, těším, těším, jenže na co, viď?
7: No přece na naši super dnešní návštěvu.
6: Jo, jasně, na to se těším, na to jo, návštěva je vždycky super, takže i ta dnešní bude suprovitá suprácka.
7: Že ty si, Ušonku, úplně zapomněl, kdo za námi dneska přijde.
6: No jo, no jo, no přiznávám, zapomněl jsem úplně úplňácky.
7: No ale to nevadí, vždyť to můžeš s kamarády pěkně uhádnout.
6: No a proto jsem určitě zapomněl. Ušounova hádanka.
7: Holky a kluci, takže moje první nápověda zní: naše návštěva se přijde podívat ze zoo, protože jinak žije daleko předaleko, až na Madagaskaru.
6: Až takhle daleko? No, no, no, no, dobře, dobře. No a dál, dál?
7: Dál. Má krásný pruhovaný ocas a mluví, nebo spíš pokřikuje, takhle.
6: Je, to zní jako nějaká opice. Vidíte, holky a kluci. A má pruhovaný ocas a bydlí v zoo, jinak na Madagaskaru, a nebyl nějaký tenhle ten živočich v tom kresleném filmu, Jani, co se taky jmenuje Madagaskar.
7: A přihořívá. Máš pravdu, bylo jich tam spousta a jeden byl dokonce král, co se jmenoval Jelimán. A není to opice, ale poloopice.
6: No pozor, pozor, tak my to určitě ne polo víme, ale celkově víme. Holky a kluci, je to pozor 3, 2, 1, lemur.
7: Výborně, krásně jste to uhodli a já vám za odměnu pustím písničku krále Jelimána, co tak rád

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: do které přijde dneska na návštěvu lemur ze zoo. Já už se tak těším. Ano, ano, pojď dál.
2: Zdravím vás, tak jsem tady.
1: Ahoj.
0: Ahoj. I my tě moc zdravíme a jsme rádi, že jsi přišel do Ušounovy pohádkové školky. Kamarádi se o tobě určitě rádi dozvědí co nejvíc.
1: Určitě, určitěcky.
2: No samozřejmě, jsem totiž zajímavý a velmi populární. Na mě se chodí dívat děti, haha.
0: Ano, to víme, to je bezva.
2: Tak, kdy se vám mám podepsat?
1: No, já nevím, Jani, tak kam nebo kde se má nám ten lemur podepsat?
0: Myslím, že náš host by se měl nejdřív představit.
1: Jo, jo, jo, to jo.
2: Cože? Vy nevíte, jak se jmenuju? Jsem Armando. Slavný lemuří frajer, co vážně nečekal, že přijde někam, kde ho neznají. A navíc tu pro něj snad ani nemají nic na uvítanou. Dal bych si nějaké banány, hroznové víno nebo meloun.
1: Hele, Armando, ty jsi ale nafoukaný.
0: No to tedy. Já jsem ti samozřejmě pár dobrot připravila, ale to jsem ještě netušila, jaký jsi nafoukaný drzoun.
1: Jo, jo, jo.
2: Máš pravdu. Vidím tu ucházející ovoce, odpouštím ti. Za odměnu se mnou můžeš vyfotit.
1: Cože? Hele, Jani, prý se můžeš s Armandem vyfotit.
0: Já snad ani nechci, pořád se nemůžu vzpamatovat z toho, jak se tenhle lemuří frajer u nás na návštěvě chová.
1: Já taky ne.
2: Tak, než se dohodnete, kam se mám podepsat a kde se budeme fotit, dám si zatím banán a ty, Jitko, teda Jarko, ne, Jardo, ty prý hezky zpíváš, tak mi k tomu můžeš i zaspívat.
1: Cože? To je přeci Jana, ty troubelíne.
2: Dobrá. Tak Jano, jasně, tak zpívej, zpívej.
0: Ušonku, slyšíš to? Já snad poprvé v životě nemám chuť zpívat, tak mě namíchl ten lemur jeden.
1: Však my mu to vysvětlíme, Jani, jen se neboj. A co kdybys zatím zaspívala mně a holkám a klukům? No, co?
0: No, dobře, vám zaspívám ráda. Jakou byste chtěli?
1: Moc rádi bychom se naučili tu krásnou lidovou písničku U Bechyně na kopečku. Neumíš ji?
0: Umím a ráda vás ji naučím. Hlavně, že to není U Madagaskaru na kopečku.

0: To bylo krásné zpívání. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Umíme s kamarády zase další lidovou písničku. A zdá se, že se líbila i naší dnešní návštěvě lemurovi Armandovi.
1: Ano, slušná práce.
2: A kde je děkuju?
0: No, přesně tak. Kde je děkuju, Armando? Ty nevíš, jak důležitá jsou slova prosím a děkuju? Hele, já ti to předvedu, jo? Ukážu ti, jak se to dělá, když po někom něco chceš. Armando, prosím tě, mohl bys kamarádům prozradit něco zajímavého o lemurech?
2: No, tím si to u nás možná trošku vylepšíš.
0: Jo.
1: Samozřejmě, že vám o sobě rád něco prozradím. Jsem prostě skvělý. Můj nádherně pruhovaný ocas je prostě božský. Umím zapózovat nejlíp celé naší skupiny.
0: To stačí. To stačí, viď, Jani?
2: No, úplně. Hele, Armando, klidně můžeš zase jít. Ahoj. My to důležité o lemurech prozradíme holkám a klukům radši sami.
0: Jo, radši jim to prozradíme sami.
1: Jak to, copa, copa? Vždyť jste si mě kvůli tomu pozvali.
0: To sice ano, jenže ty pořád mluvíš jen o sobě, o sobě, o sobě. Pořád se jen vytahuješ a nic pořádného jsme zatím od tebe neslyšeli.
1: No to asi proto, že jsem nejlepší.
2: No teda, tak na to jdeme my. Už jsme si řekli, že lemuři jsou poloopice.
0: Ale ještě jsme si neřekli, že lemuři tráví nejvíc času na zemi a žijí v tlupách, kde jsou nejmín 3 lemuři a nejvíc až 20 lemurů.
2: A hodně zajímavé je, že když má žízeň lemuří miminko, tak mu může dát napít mlíčka každá lemuří samička v tlupě.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V restauraci.

0: Jednoho dne maminka kráva, tatínek Bejk a Telátko vyrazili na výlet do lesa. Pěkně se prošli a když dostali hlad, zastavili se v lesní restauraci u jelení obory. Pan jelen, který tu obsluhoval, je hezky přivítal a přinesl jim jídelní lístek.
1: Co to má pan Čišník na hlavě?
0: Zeptalo se Telátko, když pan jelen od jejich stolu odešel. To jsou parohy, řekla maminka. Jeleni je vždycky po zimě schazují.
1: A proč?
0: Aby jim narostly větší a silnější.
1: Aha.
0: Telátko se podívalo na tatínkovi rohy.
1: Tatínku, ty je máš taky sundavací.
2: Co? Já ne. Býci a krávy rohy neschazují.
1: A nechtěl bys to zkusit,
0: řeklo Telátko.
1: Třeba je pak taky budeš mít větší a silnější.
0: Tatínek toho začínal mít dost.
2: Telátko, nebudu zkoušet takovou hloupost.
1: Brůzím, brůzím, brůzím.
2: Ne, vypadal bych jako blázen a už toho nech.
0: Telátko zmlklo a maminka jim z jídelního lístku vybrala, na co mají chuť. Jenže když se pan jelen k jejich stolu vrátil, Telátko se ho zeptalo.
1: Pane jelené, vy jste blázen a děláte hlouposti?
0: Podivil se pan jelen.
1: Tatínek to říkal.
0: Pan jelen se urazil a vyhnal je. A tak se nakonec tatínek, maminka a Telátko museli jít najíst jinam. Do závodní jídelny v Kravíně.
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které zrovna teď zkusíme napravit jednoho namyšleného lemura.
3: A jak to uděláme? Dáme mu ochutnat jeho vlastní medicínu a uvidíme, co na to řekne.
4: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Tak pozor. Posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je úžasné a skvělé, prakticky nejúžasnější a božské radiové strašidílko Ušoun Rušoun, co má krásné plíšové tělo, úžasné barevné uši a tak dále a tak dále.
3: A je tady s vámi taky nejdokonalejší zpěvačka pod sluncem, co nejlíp moderuje Ušounovu pohádkovou školku a taky lemur Armando. A ten je nejlepší.
4: Je, ty jsi ještě tady? No, tak když tu ještě jsi, nechceš se vyfotit s dokonalou zpěvačkou a nejkrásnějším strašidlem?
3: Ale já jsem vám měl vyprávět o lemurech. A koho by zajímali lemuři, když jsem tu já?
4: A já? Ale mohl bys nám připravit klíďo píďo svačinu. Jsme nějací vyhládlí. Asi z toho, jak jsme skvělí, co, Jani?
5: Já jsem tak skvělý, že nemůžu nikomu chystat svačinu.
3: Hele, Ušonku, on nám nebude chystat svačinu, asi to neumí.
4: Je, to nám tu k ničemu není, když neumí ani udělat svačinu.
5: Ale, já to umím, ale...
3: No, co tomu říkáš, Armando, líbí se ti, jak se chováme?
5: Ne.
4: A nepřipomíná ti to náhodou někoho?
5: Připomíná, no, připomíná mi to mě, máte pravdu, promiňte.
4: Je, hele, Jani, slyšela jsi to?
3: Ne, co pak jsem měla slyšet?
5: No, promiňte, jak jsem se to choval.
3: A už to slyším a mám velkou radost.
4: Já taky a dokonce takovou, že z té radosti polepšenému lemurovi pustím písničku.
3: No a já si myslím, že je to skvělý nápad.
5: A já si myslím, že budu rád.

0: noci. Posloucháte u Šounovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které dnes máme na návštěvě lemura Armanda.
1: Ještě jednou ahoj holky, ahoj kluci. No, tak my lemuři třeba máme oči. Máme oči, které vidí dost dobře v šeru a podle toho, jaký jsme druh, nám svítí buď žlutě nebo červeně.
0: No tohle.
2: Ano, ano, to je velmi zajímavé. A který pak druh jsi ty, Armando?
1: Já jsem lemur Kata. Jsme hodně populární a jsme často v zoologických zahradách. A co je ještě na nás zajímavé, tedy myslím, že je zajímavé, že se naše lemuří mláďata rodí jako dvojčata.
0: Je, no to je tady super.
2: Ty jo, Ušonku, já myslím, že dvojčata jsou vůbec hodně zajímavá. Ta příroda, ať už jde o lemury nebo o lidi, je hrozně zvláštní, že někdy se narodí dva, co jsou skoro stejní.
0: No, nevím, jak to ta příroda dokáže. Já třeba, když chci namalovat dvě stejná kolečka, tak tedy rozhodně nejsou nikdy stejná.
2: Je, Ušonku, to je super nápad. Vyzkoušíme si to za úkol.
0: Tak jo, jo, jo, jo. Ušounův úkol.
2: Holky a kluci, Ušonku, připravte si papír a tušku.
0: Jo, tak my vám teď pustíme písničku a vy zatím zkuste namalovat dvě stejné věci.
2: Může to být kolečko, ale to je těžké i jedno. Ale jak chcete, namalujte dvakrát, na co se cítíte.
0: Namalujte třeba dvě srdíčka, nebo dvě kytičky, nebo dva ušouny.
2: Nebo dva lemury. Dva ušouny by kamarádi asi za jednu písničku nestihli, i když, jak říkám, namalujte dvakrát, co jen vám je libo.
0: Tak a tady už je slíbená písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které máme dneska na návštěvě lemura Armanda.
1: Ahoj, ještě jednou. Já jsem lemur Kata a protože lemuřím maminkám se rodí dvojčata, napadl Janu s Ušounem super nápad a úkol.
0: Děkujeme, děkujeme.
2: Děkujeme, Armando. To je ale změna, viď, Ušounku?
0: No to tady.
1: Napadlo je za úkol zkusit namalovat dvě úplně stejné věci.
0: No, tak jak jste dopadli, holky a kluci? Já mám dvě kolečka, no tady stejná nejsou ani náhodou.
2: Spíš máš dvě brambory.
0: No to jo, já jsem to ale zkoušel jsem to několikrát a pořád nic. No ale pozor, když jsem pak zkusil dvě šišky, tak ty už se mi povedly skvěle.
1: Jo, já myslím, že máš bez vašišky. Já jsem zkusil namalovat dva mikrofony a myslím, že stejné nejsou, ale snažil jsem se.
0: Jo, snažil.
2: A to je nejdůležitější, že se člověk snaží. No a já mám dvě kytičky a řekl bych,
0: že jsou úplně stejné. Teda Jani, ty jsi ale šikula, paráda, no ale co teď?
1: Já taky musím sdělit celému světu, že jsi velká šikula, ano, Jana je šikula, nejšikovnější, ale už se s vámi musím rozloučit, protože ošetřovateli v zoo už mě za chvíli čekají zpátky.
0: Je, to je ale škoda.
1: Taky mě to velice mrzí a rád bych ještě někdy přišel, tedy, jestli ještě můžu.
0: No, tak určitě můžeš, viď, Jani, že může.
2: Pro, určitě, jasně, že můžeš a budeme se na tebe těšit. No a teď se pojďte spolu vyfotit, ať máme na dnešní školku milou vzpomínku.
1: Jak to, že vy si se mnou chcete fotit?
0: No pozor, s kamarády. My se moc rádi fotíme a také do té knížky o lemurech se nám můžeš podepsat.
1: To já se podepíšu moc rád.
2: To my víme, ale pozor, aby ti to zase nestouplo do hlavy.
0: No.
1: Nebojte se, Ušoune a Jano, moc rád jsem vás poznal, ale teď už vážně musím jít, tak ahoj.
0: Ahoj, Armando.
2: No a my už se taky budeme loučit, holky a kluci.
0: Jen vás samozřejmě ještě poprosíme o obrázky.
2: Jú, dneska nám namalujte lemura.
0: Můžete namalovat milého lemura, ale klidně i nafoukaného, namyšleného lemura Armanda.
2: Hlavně ať má pořádný pruhovaný ocas. A taky nám můžete poslat váš dnešní úkol, kdy jsme kreslili dvě stejné věci.
0: A jestli se vám povedly a chcete se pochlubit, tak jsem s nimi.
2: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš skromný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá, dneska taky skromná, Jana Richterová. Hlavně nebuďte nafoukaní a pojďme si na závěr dneska pustit jednu pěknou písničku o lemurech. Jsi pro, Ušoune?
0: Jo.

Jsi mé vnímání, první zklamání a to se nesmí. Jsi můj šíf i prám, pouto k dětským hrám, co se ztrácí. Jsi má minulost, které nemám dost, co se vrací.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. Než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako sen stát se záchranářem, airsoft a další koníčky a taky jaké to je mít mamku spisovatelku. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Martin Kunst. Čau Martine, vítej v Trenduj.
2: Ahoj.
1: Martinově 13, má jednu mladší ségru, chodí na základku a už od 4 let se chce stát záchranářem. Je to jeho velký sen, krom toho ho baví airsoft, která se stará o lidi, chodí na kroužek, kde pořádají nejrůznější akce pro děti. To, co jsem teď řekla, i když toho bylo celkem dost, je takový základní info a my se chceme dozvědět trošku něco víc. Takže Martine, seš ready na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, o tobě dozvěděli něco trošku víc?
2: Samozřejmě. Takže.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Martina pár otázek na tělo. Kdyby nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak jdeme na to. První otázka. Kdybys měl po zbytek života žít jako zvíře, tak jaký by to bylo a proč?
2: Já bych byl určitě pejsek, protože jsme měli pejska a mně to přijde jako strašně super ten život.
1: Mně taky, možná bych si to asi vybrala úplně stejně, takže souhlasím. Druhá otázka. Co je podle tebe ta největší nuda?
2: Já bych řekl, že největší nuda, možná škola, ale kvůli tomu, že chci být ten doktor, tak... Pokud budu na medicínu, tak to bude pro mě motivace.
1: Třetí otázka, na tu se ptám vždycky v Trenduj úplně každýho, je tvoje guilty pleasure. Takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
2: No tak vlastně to je i ta záchranářina, protože ve škole třeba řeknu něco latinsky a všichni na mě se podívají jako úplně na blázna. A nebo třeba ještě když se koukám na sanitky, protože jak mám rád tu práci, tak vždycky, když projede, tak se dívám na ní.
1: A že jako seš do toho až moc jako zapálený, jo, že jako v tvém věku ještě lidi nemají takovou jako váši. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě podle tebe nejvíc vystihují?
2: Tak já bych řekl, že milý, potom ještě třeba záchnářky, nebo prostě záchnář a ještě třeba hodný.
1: To je fajn. To jsou tři slova, to stačí. A poslední otázka, rychlopoznání. Co je podle tebe ta nejlepší aktivita na světě, nebo prostě to nejlepší, co můžeš dělat?
2: Tak zase budu mluvit o první pomoci, takže já bych řekl, že to je ta první pomoc. Pak airsoft, anebo starání se o lidi.
1: Super. Tak já myslím, že jste slyšeli, že si Martin poradil s rychlopoznáním skvěle, rozhlasová výzva ho tím pádem nečeká. No a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Čeká nás sen stát se záchranářem, airsoft a další koníčky a taky téma, jaký to je mít mamku spisovatelku.

0: 20. Martin má už od svých 4 let jeden velký sen. Chce se stát záchranářem. Proto je to naše první téma. Fascinuje ho práce záchranářů, fascinují ho sanitky i situace, kdy rozhodují vteřiny. Snaží se už teď na svou záchranářskou dráhu připravovat. Uvidíme, co se všechno o jeho snu vlastně dozvíme. První, co mě, Martine, zajímá, jak tě to už v těch 4 letech napadlo, že chceš být záchranář?
1: Teď to bude taková trošku osobnější otázečka, ale mě když umřela poprvý prababička, tak jsem si řekl, že chci jako už vážně pomáhat lidem a že chci zachraňovat ty životy.
0: Takže vlastně tohle toto odstartovalo, už si nad tím začal přemýšlet. No a co tě na té profesi nejvíc fascinuje?
1: Tak mě nejvíc fascinuje to, že pomáhám lidem, potom, že každý den úplně sežiju nový výjezd, že to třeba není jako v nemocnici, že každý den skoro to samý. A že každý den prostě jezdím na ty výjezdy jinam. A že ještě, no už mi asi nic nenapadá.
0: Stačí to takhle. Víš už teďka vlastně, protože se o to hodně zajímáš, co všechno teda musí ten záchranář zvládat? Co všechno obnáší ta práce záchranáře?
1: Myslím si, že stísněný prostory, krev, zvratky, tyhle ty věci. Potom adrenalin, být empatický. A ještě dokázat komunikovat v týmu.
0: A máš pocit, že seš jako člověk, co dobře dokáže jednat v krizových situacích, že jako nejseš moc, prostě neovládá tě stres, dokážeš zachovat klid?
1: Snažím se a kvůli tomu chodím taky na ten airsoft. Tam máme taktiku, kde nás učí pan trenér Aleš Opl, to bych chtěl teď zmínit. A tam trénujeme třeba taktiku, jak se zachovat v různých situacích.
0: Takže to je takový dobrá taky příprava.
1: Jo.
0: No a co je podle tebe úplně na té záchranářské práci to nejtěžší? Chápu, že ještě záchranářem nejseš, ale tak jak to teď vidíš ještě z toho pohledu toho jakoby lajka, který se ale o to hodně zajímá.
1: No, tak já bych řekl, že nejtěžší je udělat hlavně tu medicínu, ale hlavně z té práce, tak je nejtěžší zvládat to, když třeba vám někdo umře pod rukama.
0: To si taky myslím. No a myslíš si, že běžní lidi si dostatečně vážejí té záchranářské práce, která je právě hodně náročná a přesně musí tam každý den člověk řešit spoustu věcí, které už jsme tady zmínili. Myslíš si, že si to dostatečně lidi uvědomují, jak je ta práce důležitá?
1: Já si myslím, že úplně ne. Protože většina lidí jako na to bere ohled, že to je samozřejmě, že vám přijedou pomoct. Ale nebo je třeba v mém věku, tak všichni říkají, že to je blbost, že to je uchylka.
0: Fakt?
1: No, bohužel, no.
0: Jakože to ta tvoje vášeň, že se tím chceš stát, takže to berou, jakože že to je divný.
1: Tak.
0: No a ty jsi vlastně zmiňoval už v tom rychlopoznání, že je dobrý jako umět první pomoc, tak už jakoby znáš teďka ty pravidla první pomoci, že kdyby si, nevím, šel někde po ulici a někdo tam prostě vypadal, že potřebuje pomoc, tak bys věděl přesně, jak máš postupovat?
1: Záleží, co by to bylo. Já teď nejvíc umím masáž srdce, tady to omdlení a tak, ale kdybych třeba popálení, tak to bych věděl míň, ale sice bych věděl.
0: Jo. Protože je pravda, že sice jsem už absolvovala kurz první pomoci v minulosti, ale teď jsme tady zrovna nedávno měli lidi právě ze záchranky, který nám to znova opakovali a znova jsme to s nima jako trénovali a úplně jsem si říkala, že jsem to jako hodně zapomněla, že vlastně, když to člověk jako nikdy nepoužije, což jako asi každý je, kdo teda není záchranář, tak je asi radši, když to nemusí nikdy použít, tak je to prostě takový, že to člověk prostě zapomene, no, jako když nám to všechno zase popisovali, jak máme postupovat, tak jako není to prostě jednoduchý. No a jaký to vůbec je? Mít takhle dlouho už nějaký sen a nějak se na něj prostě jako připravovat, protože sám si zmínil, že to není úplně standardní v tvém věku, že třeba tvoje vrstevníci proto nemají úplně pochopení, takže to jako asi nemá takhle každej. Tak jaký to je?
1: Je to úplně nádherný, musím říct, protože všichni vám říkají, že vám drží palce, že to je hezký sen, jako dospělí lidi vám v tom drží palce, říkají, že to je hezký, že ať se to stane, ať umím latinu, ať vystuduju tu medicínu.
0: A kdyby si už ten záchranář byl, tak jak by vypadal tvůj nějaký jako ideální den u záchranky?
1: Tak já budu teď znít trošku morbidně, ale můj ideální den by byl, no hlavně ten první den by byl jakože třeba masivní vjezd. Jakže bych třeba vyjel na nějaký krvácení, autonehodu.
0: Něco prostě, že by to nebylo jenom, no protože jako přece jenom musíme zmínit i to, že záchranáři občas musí výjíždět i k případům, který úplně nejsou případy pro záchranku, ale prostě lidi si je zavolají, protože spanikařej a mají jako pocit, že nic jiného nemůžou dělat, ale není to prostě tak závažný, aby přesně k tomu tak měla výjíždět záchranka. Takže ty bys chtěl jako k něčemu opravdu jako závažnému, abys tam jako využil všechno to, co umíš.
1: Já chci být taky doktor právě proto, že ten jezdí k těm vážnějším případům.
0: Jasně, v tom je vlastně ten rozdíl, chápu. No a nebojíš se někdy, nebo přemýšlíš někdy nad tím, že

0: všechno teďka obnáší ta cesta za tím tvým snem? Co už teď pro to děláš, aby se ti to jednou splnilo?
1: Takže hlavní věc, co dělám, je učím se latinsky. Kosti a pak ještě zbytek anatomie. A chodím na ten airsoft, tam dělám medika hlavního, kde zachraňuji lidi a pak ukazuju ve škole, jak to dělat a všude tady ty různý akce.
0: To je super. No a tu latinu, to se učíš prostě, že jsi jako napůjčoval nějaký knížky nebo z nějakých videí, nebo jak na tom pracuješ?
1: Já jsem si u nás v knihovně půjčil knížku Lidské tělo a tam jsem se naučil pár kostí a teď se doučuju zbytek.
0: No jasný, to, tak to je hustý, to budeš mít úplně náskok před ostatními. Protože se vlastně o to hodně zajímáš, o tu záchrannou službu, tak už vlastně máš spoustu zážitků a zkušeností s tím spojených. Tak jaký místa už si navštívil díky tady té svojí vášni, s kým jsi se už jakoby seznámil, abys prostě jako obohatil prostě tu svoji vášeň a takhle, ty jsi mi něco právě z toho i psal do e-mailu a právě bych byla ráda, aby to tady zaznělo, aby to i slyšeli holky a kluci, co nás teď poslouchají.
1: Takže úplně poprvé jsem byl v Písku u záchranky, tam pracuje moje teta. Poté jsem byl v Teplicích u záchranářů z Teplic, tam jsou strašně moc příjemný lidé, ty bych taky chtěl teď pozdravit, záchranáře z Teplic. A ještě pan Martin Bartl, ten nám jezdí na tábory a ten je z Ústí, mám pocit.
0: No a oni teda, když tam takhle si to nějak domluvíš, tu návštěvu, tak oni ti jako ukážou sanitku a nějaký jako trochu řeknou o té své práci, nebo jak to probíhá?
1: Když jsem tam byl úplně poprvé, tak si mě vzali, seznámili jsme se, ukázali mi sanitku. Zevnitř pak mi dali na záda baťoch, ukázali zvenku sanitku, potom na místě řidiče, vyzkoušel jsem si majáky.
0: Hustý.
1: A to bylo všechno.
0: To musel být velký zážitek pro tebe. Ty teda plánuješ studovat na první lékařské fakultě, říkám to správně. Je. Připravuješ se na to teda zatím tak, že se učíš latinsky a i jsi teda říkal, že tě vlastně docela baví předměty s tím spojený ve škole, ne? Jako nějaká biologie a...
1: Je. Ne, že by mě to bavilo úplně nejvíc, ale jako, jak mám tu k tomu motivaci, tak
0: se o to zajímáš, jo. Jasný. A ty jsi teďka na základce, ještě ti pořád zbývá jako jeden předstupeň před tou vysokou, je to střední škola, plánuješ už jít na nějakou zaměřenou střední školu, nebo chceš jít třeba na, obecně na gympl, nebo jak to máš vymyšlený?
1: Na zaměřenou určitě ne, protože většina lidí, co znám, tak mi jako na medicínu doporučujou gympl, ale když bych jsem chtěl být záchranář, tak mi zase doporučují zdrávku.
0: No a jak to teda uděláš? Ty chceš být ale jakoby lékař, záchranář, takže
1: lékař.
0: Tím pádem je asi lepší jít na ten gympl.
1: Jo.
0: No tak jako já ti budu samozřejmě držet palce, aby ti to všechno vyšlo, aby to dobře dopadlo. Teď mi ale ještě řekni, ty jsi vlastně zmínil, co by byl ten tvůj ideální první den u záchranky. No a teď mi řekni, jestli máš jako záchranářský nějaký sen, třeba nějaký konkrétní případ, kterýho by ses chtěl jednou účastnit, nebo i konkrétního člověka, kterýmu bys chtěl pomoct. Je něco takového, na co už jsi přemýšlel, nebo zatím ne?
1: Nad tím jsem jako zatím vůbec nepřemýšlel, já jsem přemýšlel teda jenom nad tím, co by jsem udělal nejradši. A tak to je třeba nějaký ty autonehody vážný, bej tam koordinovat se s týmem a takhle ty věci.
0: Musíme určitě zmínit ještě další dvě věci, než se posuneme dál. A to je, že ty jsi zmiňoval, že máš nějakou komunitu na Instagramu, kde se vlastně bavíte o tady tom tématu. Tak nám to pověz, za prvý, jak tě můžou třeba ostatní najít, kolik tam máš sledujících, s kým si tam prostě co sdílíte, co postuješ a tak dál.
1: Takže moje jméno na Instagramu je Kunstak pod tržítko 14. Mám tam fotky sanitek, jak jsem byl u těch záchranářů. Lidi se mě můžou normálně najít, napsat mi od té práce, já jim odepíšu. A to je všechno.
0: No a máš tam už teďka jako nějakou komunitu lidí, kteří mají třeba stejnou vášeň jako ty a prostě kecáte o tom, nebo jak to tam funguje?
1: Jo, většinou spolu kecáme, mám tam kamarády. Ale ty jsou většinou, chtějí být hold řidiči záchranky, anebo chtějí být u zdravotnické dopravní služby, takže to není vlastně ta stejná vlna, jako chci být já.
0: Jo, jo, ale tak i tak máte jako nějakou společnou vášeň, koníček, třeba se tam jednou potkáte v té stejné sanice, může se to stát. No a potom určitě musíme zmínit tvoji připravovanou hru Zásahovka 112. Co by to mělo být? Jak tě to napadlo? Jak dlouho na tom pracuješ? Prostě všechno, co bychom o tom měli vědět.
1: Tak zatím se mi to moc nedaří, jelikož nemám počítač, ale chtěl bych udělat hru o tom, být záchranář, kdy budete vyjíždět z různých stanic, jezdit na závažný výjezdy, koordinovat se s týmem a prostě něco jako je ta realita.
0: Takže by to prostě byla klasická počítačová hra, ale zatím si to prostě jenom promýšlíš jako

0: v hlavě a zatím si to jako nemohl zrealizovat, ale je to takovej tvůj sen, že by i takováhle hra mohla existovat.
1: Jo, já jsem začínal na Robloxu, to jsme s kamarádem zkoušeli, ale teď se odstěhoval, nebo ne úplně daleko, ale odstěhoval se, takže teď k němu nemůžu tak moc chodit, ale zkoušíme to samozřejmě.
0: No tak ty jo, máš spoustu plánů, doufám, že vyjdou. Ještě předposlední otázka. Je něco zásadního, co v tady tom tématu by mělo zaznít? A já jsem se na to z nějakého důvodu nezeptala, ale ty bys to určitě chtěl zmínit, nebo si myslíš, že jsme to tak zhruba probrali?
1: Tak já bych určitě možná zmínil tu první pomoc, jak se zachovat, když uvidíme někoho bezvládního na zemi.
0: Tak pojď na to, Martine, to je důležitý.
1: Dobře, takže přijdeme k tomu člověku, když ho vidíme třeba ležet v parku na ulici, přijdeme k němu, hned si k němu neklekáme, protože by nás mohl třeba profackovat, kdyby jenom spal. Takže uděláme, řekneme na něj třeba, halo, pane, slyšíte mě? Když nereaguje, tak mu třeba zkusím bolestivý podnět, že mu nohou šlápnu na kotník, jenom trochu, ale probralo by ho to. Pak si k němu klekneme, zatřeseme rameny nebo uděláme nahrudní kost, to trošku...
0: Takovou masáž, nebo
1: no,
0: prostě...
1: Takovou masáž, no.
0: Zatlačíme.
1: Jo, prostě. Zatlačíme na hrudní kost, potom, když ani na to nereaguje, tak hlavně je zaklonit hlavu, dát si ucho k puse, koukat se na hrudník minimálně 10 sekund a člověk by se měl nadechnout dvakrát. Do těch 10 sekund. Pokud lape po dechu, takzvaně, tak to je gasping a to není pravidelný dýchání. Lape po dechu vypadá jak kapr na suchu a to... Když tady to dělá, tak zahajujeme masáž srdce. Uh-huh. A když zjistíme ten dech a nedejchá, tak hned voláme linku 155. Potom linka 155 nám řekne třeba zahajte masáž srdce, takže dělá se to mezi bradavkama u mužů. A tam, kde se, já nevím, jak to vysvětlit, to hrudní kost a bradavky se tam to...
0: Tam jsem jakoby uděláte takovou pomyslnou čáru na hrudní kosti a na bradavkách a tam, kde se ty čáry jakoby spojí pomyslně, přesně, tak to je ten bod, kde máte zahájit tu masáž srdce.
1: No tak tam se začne masírovat do hloubky 5 až 6 cm, což je vejška malých čikťaků. Potom zahajujeme tu masáž teda, děláme to 100x až 120x za minutu do té hloubky 5 až 6 cm. A potom přestaneme, dokud nás nevystřídá záchranář, nebo pokud se pacient neprobere a nezačne se bránit, anebo do úplného vyčerpání.
0: Ty jo, no, tak to je minimálně ten jakoby základ, který si ty sám jakoby zmínil, že už teď jako máš trošku jako natrénovaný, nebo to víc přesně víš, což je právě to bezvědomí, nebo přesně když pacient lapá po dechu, nedýchá pravidelně, nebo nedýchá třeba vůbec. To je dobře, jsme si to tady zmínili, takhle jak to Martin popisoval, říkal to správně, ale je mi jasný, že možná jenom z toho poslechu se to úplně nezvládne všechno pochytit, takže buď se to poslechněte víckrát, anebo si to určitě můžete i různý instruktážní videa najít na internetu, kde to budete mít popsaný i třeba s nějakou simulací té záchrany a je možná fajn, aby to věděl i člověk, který mu ještě nebylo 18, protože někdy se prostě stane, že jdete třeba domů z kroužku, nemáte to daleko, takže jdete třeba bez rodičů a můžete na někoho takovýho narazit. A někdy prostě je těžký jako zavolat hned někoho dospělýho, takže je fajn jako umět začít i sám a potom většinou, když tam jde někdo okolo dospělý, tak už se k vám třeba může přidat nebo vás může vystřídat nebo tak.
1: K tomuhle bych ještě chtěl jednu věc. To třeba Marek Dvořák, jestli znáte, ten doktor, tak on říká ve svém jako prostě seriálu, říká, když potřebujete od někoho pomoc, tak nevolejte, poté mi někdo pomoc, ale ukážete na nějakého člověka, on přiběhne a to pomůže vám, protože většinou, když zařvete to, poté mi někdo pomoc, tak všichni se podívají, jakože tam už někdo poběží, takže...
0: A nejde nikdo.
1: Jo, nejde nikdo.
0: Takže musíte určit konkrétního člověka, a to už potom je mu jako trapný, aby jako nešel, ale když se řekne někdo, tak nejde nikdo. Přesně. Když si každý řekne, no tak třeba půjde tamhle ten a tak. To je dobrý. Ještě něco zásadního, co bychom tu měli zmínit, nebo už se můžeme posunout dál?
1: Tak já vás ještě zdržím. Ještě bych chtěl zmínit AED. To máte různě třeba, nevím, v Penny teď mají, ne, v Kauflandu teď mají hodně, po všech těch obchodech v Kauflandech mají AEDčko, to je, nevím, jestli to teď řeknu správně, ale je to automatizovaný externí defibrilátor. To vezmete, ono vám to říká, co jak dělat, dáte to na místa, co vám to ukazuje, ty elektrody, ty předtím odlepíte, dáte ty elektrody tam, jak vám ukazují obrázky, u toho masírujete to srdce, ono vám to řekne, co a jak dělat, pokud je to dítě, tak zmačnete obrázek dítěte, Pokud je to dospělý, tak nic neděláte, potom jenom dáte takový trojúhelníček a to vám dá výboj. Potom se řekne, můžete zase masírovat, udělám to dokonce i metronom, kde vám ukáže, jak...
0: A vstupáš, kdy, jako jak rychle, v jakém rytmu provádět tu masáž srdce.
1: Jo, jo. A potom ještě, když to uděláte, tak, jak jsem říkal, můžete přestat, dokud vás nevystřídá záchranář, dokud se nevyčerpáte.
0: A ty bys jako doporučoval, aby si lidi to AEDčko pořídili, nebo...
1: To se úplně pořídit nedá.
0: Takže to je spíš, když se tady ta situace stane někde třeba v nějakém nákupním centru, kde právě je tohle k dispozici. Jo. Takže vlastně, když to není třeba někde na ulici, kde není nic, ale stane se to právě třeba někde v budově, kde právě by měly tady ty přístroje bejt třeba někde na zdi, nebo kde to většinou bejvá tady to, aby to člověk mohl vzít jako na pomoc?
1: Většinou to bývá v kancelářích a je to označeno takovým zeleným štítkem, kde je hold srdíčko, nakreslený, bílý, anebo je tam blesk se srdíčkem.
0: No jo, tak to se nás tady úplně edukoval. Tak ještě něco máš, Martine, nebo už se můžem posunout? Já tě nechci o něco připravit, ať řekneš všechno, co jsi chtěl.
1: Už je to v pohodě, už nic nepotřebuji.
0: Máš ještě na závěr nějaký tip, jak třeba pro ostatní, jak jako najít svůj sen, protože ty už ho máš, a jak najít i tu motivaci si za ním jít, protože si myslím, že spousta lidí v 13 nebo i v míň, ale i ve víc, vůbec nevědějí, co je ten jejich sen, tak jako jak to prostě najít, když to bys to povedlo takhle brzo?
1: Mě k tomu dovedlo to, že se právě stalo to, co jsem říkal, a tak podle mě nejlepší u nějaký situace se zachovat klidně, udělat to správně, nebo nejlépe, co jde. A pak se možná ten člověk ten sen jako uvědomí a řekne si, že fakt chce být ten záchranář.
0: Jo.
1: Třeba kdyby někomu zachránila holčička život, tak si pak řekne, jo, to je skvělý, tak
0: to chci dělat celý život.
1: Přesně.
0: Jasně. No tak jo, tak teď si dáme písničku a pak se posuneme dál.

0: Naším druhým tématem bude Airsoft a možná i další koníčky, když to stihneme. Martin se Airsoftu věnuje, už jsme to tady zmínili, pomáhá mu to vlastně i v nějaký jako mentální přípravě na tu záchranářinu jednou. My jsme tady vlastně Airsoft ještě nikdy neměli, tak se taky moc těším, co se dozvíme. Jsou to samý takový první vlaštovky, záchranářinu jsme tu taky ještě neměli a Airsoft taky ne, takže Martin přišel úplně s novýma tématama. Airsoft může někomu připomínat počítačovou hru v reálu. Je tam schovávání, taktika, týmovost, speciální výbava. Jak ses vlastně dostal k tomuhle koníčku?
1: Mě k tomu přijel můj kamarád Max a ten to dělal už pár let, tak jsem si řekl, jo, tak to zkusím, to taky musí být zábava. Tak jsem tam jednou přišel, učil jsem se zbraň, šli jsme do lesa a úplně poprvé, tak se nám stalo, že jsme se ztratili v lese. Oni šli už domů, ono se stmívalo a my jsme se tam furt schovávali před lidma. No a pak jsme si říkali, no tak tady se dlouho nic neděje, tak jsme se šli podívat, všichni pryč. Mm-hmm. Já jsem si říkal, dobře, tak si půjdem podívat do domečku a tam všichni, a my pryč, kde jste? A oni, no my už jsme šli dávno a my, jo aha, tak jsme tam přišli. A řekli jsme si, no, já se normálně nechali. A teď si z toho děláme srandu celou dobu.
0: Jo, jo. A jak dlouho už tam chodíš?
1: Já už tam chodím, nechci to připísknout, ale tak 5 let.
0: Jo, takže docela dlouho, už se tomu věnuješ. Jak bys popsal Airsoft někomu, kdo o něm vlastně nikdy neslyšel?
1: Takže Airsoft je věc, něco jako armáda, ale máte tam zbraně. Úplně podobný pravým, ale je to na kulečky.
0: Je to... Řadí se to ke sportům, odborně se to popisuje jako moderní týmový a taktický sport, při kterém po sobě hráči střílejí replikami skutečných zbraní. Tyto zbraně vystřelují malé lehké plastové kuličky, přesně jak říkal Martin, cílem je vyřadit soupeře zásahem a splnit zadaný herní scénář. Jak často na ten kroužek chodíš, je to jednou týdně?
1: My máme normálně airsoft, kde střílíme po lidech. Bez taktiky máme jednou týdně ve středu a pak máme taktický airsoft, kde jsem hlavní lékař, tam zachraňuji všechny a to máme jednou ve čtvrtek.
0: Takže vlastně máš 2x týdně akci. No a co tě na tom airsoftu chytlo nejvíc?
1: Mě na tom chytlo to pomáhání taky lidem, protože teď to je všechno spojený úplně. A na tom taktikalu, tak to je ta taktika, protože mě strašně baví dělat v týmu. A na tom normálním airsoftě mě baví střílet do lidí, schovávat se všude v lese a takhle ty věci.
0: Bolí to, když ti někdo trefí tou kuličkou?
1: Z dálky to moc nebolí a když máte dobrý oblečení, tak to nebolí skoro vůbec, jenom slyšíte.
0: Jo.
1: Ale když máte třeba holou kůži a je to z blízkosti třeba 5 metrů, tak to bolí fakt jak
0: blázen.
1: Hodně,
0: blázen. No a když seš potom ten medic v tom vlastně taktickém airsoftu, tak tam zbraně vůbec nemáš? Tam máš jako jinou funkci?
1: Já mám taky zbraň, ale většinou chodím. Máme, tak řeknu, plácnu 6 lidí a já jdu 5.
0: Jo.
1: Vždycky jeden první, nebo první dva kontrolují 12. hodinu a poslední kontroluje 6. hodinu.
0: A jak vypadá prostě typická hodina na tom kroužku od začátku do konce?
1: Takže přijdete, nabalíte si věci, pokud nemáte svoje vybavení, tak si půjčíte za pár penízků. Potom, když jsou všichni připravený, jde se do lesa, nastřílí se hop-up, to je taková věc, aby vám to střílel rovně, nebo podle vás. Potom se jde do toho lesa, tam se hrajou třeba různý mody, jako hambáč, to je, že máte obrana, útok. A když umře obrana, tak jde k útoku a takhle se musí vyhladit celý tým. Potom máte třeba například vlajky, kde musíte... Máte zase obranu a útok a ten útok musí strhnout obě dvě vlajky a to je vlastně všechno. A k tomu taktickému ještě, tak tam to probíhá tak, že se zase připravíte, tam jsme jenom v budově, tam trénujeme CQB, to je no, prostě něco jako boj neuzavřený vzdálenosti. Máme tam teda taktiku, děláme třeba vstupy do dveří, jak se zachovat třeba s vyděračem a tady ty věci.
0: Hustý. No a myslíš si, že to je teďka jako hodně populární koníček, že to prostě, asi tam chodíte hlavně kluci, nebo máte tam i nějaký holky?
1: Asi 3.
0: No, je. Tak dobře, takže i holky to může bavit. Je to prostě teďka jako něco, co je populární hodně?
1: Populární bych řekl, že ne.
0: Ne?
1: Hodně lidí o tom neví a většina lidí ani neříká, že to je sport.
0: No jasně, no, protože prostě se tam jako možná to hodně lidí bere, že to je prostě jenom střílečka, ale pořád se to do sportu počítá. A já si myslím, že kdyby o tom vědělo víc lidí, což se teďka možná díky trendu dozví, tak by je to podle mě bavilo. Co všechno potřebuješ na tu výbavu? Jak tak. Jsi říkal, že si ji buď můžeš mít vlastní, nebo si ji musíš pořídit.
1: Úplně nejdůležitější je mít tu zbraň. A potom si můžete dokoupit věci, jako jsou zásobníky, nebo ty jsou taky potřeba. Pak si můžete dokoupit helmu, vestu.
0: Aby ta střelba prostě nebolela.
1: Jo, a pak ještě důležitá věc hodně, tak jsou brejle na oči.
0: Jo, protože oči musí být chráněný. Myslíš si, že musí být člověk hodně jako sportovní, nebo musí mít nějaký speciální předpoklady, aby to mohl dělat, nebo prostě jenom, když jako mu to bude připadat zábavný, tak to může jít zkusit?
1: To druhý, když vám to připadá zábavný, můžete si to jít kdykoliv zkusit, úplně poprvé vám půjčí všechny věci zadarmo, a když vás to chytne, tak si tam můžete půjčovat za stovku, myslím. A pak normálně můžete začít chodit.
0: Takže to neznamená, že musíte být nějaký mega naskylený atleti, abyste to zvládli, prostě to můžete zkusit. No a jaký bezpečnostní pravidla na Airsoftu dodržujete? Protože přece jenom i když jsou to repliky zbraní, tak pořád jsou to zbraně, tak aby někdo nepřišel k nějakému skutečnému zranění.
1: No, takže my máme tři módy, nebo jakože dva jsou tam módy. Na zbraní jsou dva módy. Máte semi, to je, že to střílí po jednom, a pak máte auto, že když to držíte, to střílí kuličky. To my máme úplně zakázaný. A v tom normálním airsoftě máme i zakázaný granáty, ty, co vystřelují ty kuličky. A nebo pak máme ten taktický airsoft, kde máme v budově sami pro sebe, tam se normálně granáty můžou, full auto se tam taky nemůže, aby to nebolelo. A když jsme třeba na vzdálenost 5 metrů, tak se může dát slovo bang. A když vám to někdo řekne, tak jste mrtví a nestřelili vás.
0: Aha, no, to je dobrý. A máte třeba, že se nesmí střílet na hlavu?
1: Nebo to jo, to taky máme, ale když někdo vykoukne zpoza stromu, tak a vykoukuje jenom hlava, tak se může.
0: Jo, zajímavý. No a máte na Airsoftu dobrou partu kamarádů, nebo je to takový, jakože je tam rivalita, prostě jak je to s těma zbraněma, tak jakože jste prostě protivníci a takhle?
1: Rivalita vůbec ne, my jsme takový strašně dobrý tým, sice každý týden někdo nový, ale to vůbec nevadí, oni se všichni strašně rychle chytnou, to je strašně taková hezká komunita, protože to funguje jak možná nějaký práci, taky vždycky, když máte dobrý kolektiv, tak si sednete a se všichni v pohodě.
0: Tak to je super. No a máš nějaký airsoftový zážitek, na který nikdy nezapomeneš? Ty jsi vlastně zmínil hnedka už na začátku, tak jste tam ztratili, ale ještě třeba něco dalšího, co tě napadá?
1: Už asi ne, mě napadá jenom ten první, protože to je fakt jako sranda a vzpomínáme na to doteď.
0: No a od té doby jste se teda už nikdy nestratili, jo? To bylo opravdu jenom poprvý a naposled.
1: Naštěstí ne, teď už mi ten les přijde strašně malinký, protože ho znám skoro jako své boty. A ten kámoš už tam vlastně ani nechodí, protože ho to přestalo bavit. Snažil jsem se tam přitáhnout hodně nových kamarádů. Začal tam chodit jeden, Vojta, Lastovka. A to jsem strašně rád, že tam chodí.
0: Takže ten se uchytil.
1: Ten se uchytil.
0: No a komu bys ještě tenhle ten koníček doporučil? Co mají mít lidi rádi, aby je bavil Airsoft?
1: Tak.
0: Musí mít rádi zbraně?
1: Můžete mít rádi zbraně, ale já ani tak moc nemám rád. A třeba většina lidí, co tam chodí, chce být u armády, policie, tady ty složky, ale já ne, já prostě chci být ten záchranář a já tam chodím jenom, protože mě to strašně baví.
0: Prostě tě to baví, že to v tu chvíli legrace a taky právě máš pocit, že tam trénuješ tu práci v tom týmu a to, aby si jako ve vyhrocených situacích, i když je to simulace, zachoval klidnou hlavu.
1: Jo.
0: A pak bys to využil ke své další profesi.
1: Přesně.
0: Ty jsi v minulosti chodil i na kroužek hasičů. Proč jsi toho nechal?
1: No, nechal jsem toho hlavně proto, protože ty hasiči mě trošku přestali bavit. My jsme tam jezdili furt jenom na nějaké soutěže, já jsem ani tam jako většinou nemohl jezdit, protože to mamka nemá auto a taťka je v práci hodně, takže jsem se tam nemohl dostat. A pak tam přišli lidi, kteří úplně nemají mě rádi.
0: Jo, prostě byl tam jiný kolektiv, takže
1: si
0: prostě změnil koníček.
1: Jo.
0: Je ještě něco, co teďka si říká, že bys třeba rád do budoucna vyzkoušel jako další kroužek, nebo takhle ten airsoft a samostudium na záchranáře ti zabírá všechen čas, nebo ještě něco, co tě baví?
1: Ne, že by mi to zabíralo celý čas, ale už bych asi na nic jiného nechodil. Chodil jsem na kroužky, záchranářství, ale tam mě taky neměli rádi, nějaký divný kolektivy asi.
0: Prostě jste si nesedli.
1: Nesedli jsme se, jo.
0: A navíc mně přijde, že ty už možná o tom víš toho tolik, že ti ten kroužek toho třeba nemůže za stolik dát, protože tam třeba chodí lidi, co jako si řeknou, že by to bylo zajímavý, ale ještě moc nic o tom nevědí a pro tebe už by to bylo všechno jakoby možná opakování, že už ty informace možná taky dost víš. Tak já myslím, že docela i Martin dal tip, koho by mohl Airsoft bavit. Prostě kdo má rád trošku jako adrenalin a třeba si i rád jako zaběhá a zároveň rád pracuje v týmu, tak by to mohlo být právě pro něj. No a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Martin. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Martin jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát song a pak se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Máme třetí téma, třetí trend, to bych řekla možná, že spíše to jenom téma dneska, a to je, jaký to je mít mamku spisovatelku. Je to něco dost speciálního, maminka Martina je spisovatelka, píše detektivní romány a my jsme se rozhodli právě probrat, jaké to je, protože za prvý jsme se tady o tom ještě nikdy nebavili a je to docela unikátní povolání. Tak povídej, Martine, jaký to je?
1: Je to úplně dobrý, protože většinou, když dám knížku učitelům, tak jsou úplně šťastný a pak vždycky říkají, že jsou rádi, že jsem jim to dal, ale mamka není úplně slavná, ale snaží se, já jí podporu v tom a jako má docela dost knížek, už asi 20. A kupujou si to lidi docela.
0: No, tak to je super. Já si myslím, že je to docela těžký, že máme třeba podle mě tak 20 spisovatelů českých, který jako lidi znají, když se to jméno řekne, a zbytek, co píšou, tak jako to třeba není zase tak známý, ale potom, když zjistíte, kolik už mají knížek na kontě, tak si třeba sami vzpomenete, že jste už nějakou četli, ale prostě těch známých jmen, jako je to těžký se mezi to prosadit. No a přeje si třeba mamka, abyste se ségrou byli taky vášniví čtenáři a třeba i sami zkoušeli něco psát, jako je to takový to, že odmala jako mám ty knížky, jako nemyslím ty svoje, ale prostě obecně knihy jako podsouvá a chce, abyste četli?
1: No jo, chce, ale já mám knížky jako taky rád. Sice ne až tak hodně, ale mám je rád. Jednou jsem o mamce napsal knížku, kde máma vařila, pekla, pak šla ven, nechala zapnutou troubu, tak to tam to, tak to začalo hořet, přijeli tam hasiči, záchnáři a policie. A pak se tam zjistilo, že hasič není hasič, policajt není policajt.
0: Takže to bylo docela drama.
1: No, to jsem psal ve třetí třídě, jak vůbec nevím, co mě napadlo.
0: Jo, tak to je dobrý. Takže jakoby vede vás tomu mamka a třeba ségra je taková, že možná třeba bude jednou jako mamka, nebo tam má taky spíš jako jiný koníčky, je teda mladší ještě než ty, takže, ale tak to ty už máš sen od 4 let, tak třeba tvoje ségra už taky 5 let teďka tady maká na nějakým snu, jenom nám to tady teprve musíš prozradit.
1: Ségra tak chtěla být hasička, potom vědkyně. A teď už mi řekla,
0: mění to. Mění prostě, to. Ještě si není jistá. Jo. No a chodíte někdy s vaší mamkou i na nějaký třeba spisovatelský akce?
1: Já do toho mámu chci přinutit, že by třeba měla autogramiádu, ale dlouho žádnou neměla, bohužel. Ale snažím se jí přinutit. V knihovně jsem psal, jestli by nechtěli tam vzít.
0: Takže ty jsi tam prostě tak jako sám do toho prostě zaměstnal do pozice manažera a snažíš se tady mamce najít nějaký věci. No a četl jsi někdy už nějakou mamčinu knížku, nebo si to necháváš na to, až budeš starší, protože přece jenom jsou to jako detektivní romány pro dospělí, ale třeba už si to zkoušel.
1: Já jsem si jednu četl, ale já vždycky, když se začtu, tak pak usnu hned a pak se k tomu další den nedostanu. Já vlastně skoro nemám čas na to čtení, když přijdu ze školy, tak se snažím číst. Moc to nejde, protože není ten čas, většinou chodím na airsoft.
0: A nebo usneš.
1: A nebo usnu.
0: Tak to určitě mamka si říká, to není ideální čtenář, který hned u čtení vytuhne, i když jako většina z nás si čte před spaním, aby pomalu usly, že jo, takže prostě to tak je.
1: Ale většina lidí říká, že ty knížky jsou pěkně chutný.
0: Jo, jako že tam jsou nějaký teda jako... Jo. Mordy a různý věci.
1: Radši
0: jako,
1: nebudu specifikovat. No.
0: Dobře, no, tak teda mamka tyjo, ta píše takovýhle věci, tak to chápu, že si to možná necháváš, až budeš dospělej. No a v čem tě třeba tvoje mamka inspiruje? Jaká je, nebo prostě co dělá za práci a tak?
1: Tak byla hlavně, byla novinářka, potom byla, nebo je učitelka, a teď se hlavně věnuje těm knížkám.
0: A je to pro tebe inspirace, že taky má vlastně asi nějaký sen, který si teďka plní a tak, a že má takový jako netradiční zaměstnání. Inspiruje tě to?
1: Jo, inspiruje mi to hodně, protože taky jde vidět, jak si za tím snem šla a že jí to teď vyšlo, tak právě teď si říkám, že můj sen je taky na dobrý cestě, že mi to podle mě vyjde.
0: A makáš na tom.
1: Makám na tom.
0: No a píše vaše mamka doma, nebo vždycky je někde jinde, nebo doma má prostě pracovnu a má třeba nějaký pravidla, kdy jako píše novou knihu a nesmíte ji rušit?
1: To pravidla nemá. Většinou píše, když my už spíme, tak si lehne do postele, na počítači píše. A píše docela rychle, protože to je zajímavý, ona napíše třeba jednu knížku za 2 měsíce. Možná, myslím.
0: Hustý.
1: Vždycky nemá žádný vyměřený čas.
0: Ale pak jí to najednou napadne a prostě to rychle napíše. Takže to není, že prostě si dá ceduly na dveře, jakože chodíte tam po špičkách, píšu, prostě dělá to, až když už spíte. No a o práci spisovatele si teda nikdy nepřemýšlel, to prostě přenecháváš jiným.
1: To jsem nepřemýšlel, já jsem hlavně nebo kdybych byl ten záchranář, tak bych psal životopis, jako měl třeba
0: Marek Dvořák.
1: Marek Dvořák, nebo Adam Kay, ten taky psal, uh-huh. No to je anglicky, myslím, taky píše o anatomii, o tady těch věcech, ale jako v dětském podání.
0: Jo, ale nebylo by to prostě, že by si vymyslel nějaký jako smyšlený děj, nebo
1: to takhle. Ne.
0: No a myslíš, že je to jako něco speciálního mít rodiče spisovatele, nebo je to prostě jenom jedno z dalších povolání, co mají i jiný rodiče? Nebo to bereš jako něco special?
1: Upřímně já to neberu moc jako special. V nějakých chvílích, jo, protože většinou všichni řeknou, že to je hustý povolání, že mám mamku spisovatelku, ale já to beru prostě jako práci, uh-huh. Že to je prostě její práce.
0: A pohoda.
1: A pohoda.
0: Tak jo, já si myslím, že se nám pomalinku blíží konec dnešního dílu Trendu, ale rozhodně nemůžeme skončit ještě bez závěrečného tipu od tebe, Martine. Ty jsi nám tady samozřejmě dneska už dal během povídání pár tipů, ale ten závěrečný může být buď klidně ještě nějaký doplňkový k těm třem tématům, co jsme probírali, ale nebo to může být úplně i něco jiného, třeba tip na jídlo, na knížku, na procházku, na módu, nebo prostě taková rada do života, každý to pojímá jinak, tak prostě jak to pojmeš, ty je na tobě.
1: Tak já budu mluvit o těch lidech, kteří se mnou seznámili, nebo který znám, takže hlavně na Airsoftě je pán Slunečko, uh-huh. Potom Aleš, Opel, který jsou mega frajeři, uh-huh. A potom ty záchranáři z Teplic bych chtěl hlavně, protože ty mě tam hodněkrát už vzali, znám tam od nich hodně lidí a jsou docela populární na Instagramu, uh-huh. Takže se najděte prosím záchranáři /z/Teplic.
0: Uhum. A to je možná i takovej tip, že pokud někoho z vás dneska Martinovo vyprávění nadchlo, tak možná, když si s něma nějak spojí na tom Instagramu nebo tak, nebo třeba občas bude nějaká akce, tak se taky může podívat do sanitky a zažít něco se záchranářema z Teplic.
1: To jo, oni teď hlavně v Ústeckém kraji, většinou v Teplicích, v Ústí, vždycky jsou tady ty větší akce, tak tam přijedou a ukazujou sanitku, trénou první pomoc, většinou tu masáž. A potom ještě ukazují, jak dělat masáž srdce, uh-huh. U malých patolat, potom u těch normálních lidí a ukazují sanitky.
0: No, tak jestli to vás zaujalo, tak to je docela fajn tip na závěr na nějaký nový zážitek, který vás třeba ani nenapad, že je možný zažít. Dáme si písničku a pak už se vrhneme na závěrečný kvíz trendů. Bojíš se?
1: No, ne, nebojím.
0: Ne, to je jenom taková legrace. Tak jo, tak jdem na to.

0: Máme tady závěrečný kvíz trendů a první otázka na Martina. Jaký účes je letos v létě trendy? Za A. Středně dlouhé prostříhané mikádo, za B. Vlasy na ježka nebo vlasy až pod zadek?
1: Tak Bčko.
0: Dáváš vlasy na ježka, jo?
1: No, vlasy na ježka, to je... Já řeknu, že to je hodně populární u nás, takže všichni se ostříhali.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
0: No tak možná je to klučičí účes, já jsem možná měla specifikovat, že to je účes pro holky. Takže správná odpověď tady byla středně dlouhé prostříhané mikádo u holek, ale věřím, že možná u kluků to jsou vlasy na ježka, protože je to praktický na léto. Ale pro náš kvíz, bohužel, špatná odpověď. Tak. Jdeme dál. Takže druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport pádel, nebo za C sledování filmu?
1: Tak se bych řekl zase tebe.
0: A to je tentokrát správná odpověď. Jdeme na třetí otázku. Nutella přichází s novou příchutí. V Americe už se dá koupit. Jaká to je? Za A. Místo lískových oříšků je kokosová. Za B. Místo lískových oříšků jsou tam kešu ořechy. A nebo za C. Místo lískových oříšků jsou tam arašídy.
1: Tak to nevím, ale já bych řekl možná Ačko.
0: Kokos, jo, dáváš.
1: A nebo Cčko.
0: No. Tak co, Martine, musíš se rozhodnout. A nebo C?
1: Tak já se rozhodnu, tak já dám Cčko.
0: A to je správná odpověď. Byly to arašídy. Čtvrtá otázka. Jaká místa budou letos v létě trendovat na cestování? Za A. Francie, Vietnam, Los Angeles. Za B. Mexiko, Malorka, Švédsko. Nebo za C. New York, Peru a Bulharsko.
1: Cčko.
0: Správná odpověď byla B. Takže bohužel. Martin má zatím 2 body ze 4 a máme poslední otázku. Ta je na kosmetiku, takže to už si budeš muset asi natipovat. Která značka kosmetiky se bude nově prodávat i v České republice? Za A. Značka Rode od Hailey Bieber. Za B. Značka NYX. Nebo za C. Catrice.
1: No, tak teď to dám podle mě taky špatně. Takže budu mít možná 2 body.
0: To je v pohodě, jo. Mít 2 body. Tak typuj.
1: No, tak C.
0: Neváš Catrice, jo?
1: Asi jo, já nic si neznám.
0: Právě Catrice už tady dávno je, NYX taky, a teď přichází Rode od Hailey Bieber, takže správně bylo za A. To vůbec nevadí, Martin má 2 body z 5, byly to prostě takové otázky random, co jsem vypátrala na internetu. Kdo to nesleduje, tyhle ty trendy, jako nebyly to úplně záchranářské otázky, takže chápu a myslím, že to vůbec nevadí. No a to je za nás z dnešního trendu i všechno. Já doufám, že vás to dneska bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Všechno, co tady milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Martina najdete na našem webu, no a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do trendu? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Já se budu těšit na vaše zprávy. Takhle totiž přesně to udělal i Martin a teď je tady. Martine, jak bys to zhodnotil, tuhle zkušenost? Doporučil bys to ostatním, že by měli se odvážit a napsat?
1: Já bych to ostatním doporučil. Já bych řekl, ať se nestydíte, protože já jsem to tady trošku zkazil tím, jak jsem se styděl.
0: Ne, to si vůbec nemyslím. Martin měl trošku trému, ale myslím si, že si s tím poradil úplně skvěle a právě měl tu odvahu, že napsal a je tady a už to bude pro něj třeba zážitek. Takže se nemají lidi bát a mají to zkusit, jo?
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Martin.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 311.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A pozor, pozor, důležité hlášení. Bude to poslední díl v tomto školním roce a na ten následující si musíš počkat na konec letních prázdnin. Proč? Protože i Hitparáda Rádia Junior míří na dovolenou. Ale neboj, o svou pravidelnou dávku skvělé muziky rozhodně nepřijdeš. Na místo Hitparády poběží příjemně vychlazená Star Paráda, se kterou zamíříme na sever za těmi nejlepšími hity Norska, Finska, Švédska, Dánska, ostrovních zemí i Kanady. Tyto země jsou naprostými hudebními velmocemi a budeš se divit, kolik úžasných písní pochází právě odtud. Hudební expedice Sever startuje v sobotu 4. června v 9 hodin ráno a o víkendu v 5. No a můžeš se těšit i na soutěž o super ceny. Ale teď už hurá zpátky k hitparádě Rádia Junior a jejímu 311. dílu. Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky. A správně nám odpověděla Amálka Kounovská, že to je Taylor Swift. Gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Opakuji ještě jednou, jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hitparády. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Co mají společného známé osobnosti, psy, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. A právě o tom si budeme povídat v hudebním klubu Rádia Junior od 19 hodin s členy skupiny Botox, Honzou Kopečným a Petrem Ryšavým. Tihle dva sympatiáci jsou zároveň i velmi známí herci, takže probereme i seriály, ze kterých je můžeš znát. Povídat si ale budeme hlavně o mazlíčcích a také o organizaci Anidev, která pomáhá opuštěným a týraným zvířatům. Těš se ale taky na spoustu legračních historek a určitě vyhlásíme i největší zvířecí hvězdu natáčení klipu My dva od skupiny Botox. Tak si naše pondělní vysílání nejpozději v 7 večer pusť. Bude to stát za to. Botox, My dva.
0: Novinka. Tak jako

0: My dva, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Právě o nich si budeme povídat v pondělí 29. června s členy skupiny Botox, Janem Kopečným a Petrem Ryšavým. Na tvé dotazy se těšíme od 7 večer.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Vaneska Legerová, která chce do našeho žebříčku dostat Arianu Grande a její single Hate That I Made You Love Me. Ariana patří mezi největší popové hvězdy současnosti. Už od 15 let zpívala v muzikálech na Broadway. V 16 letech udělala konkurs do televizního seriálu Victorious, kde si diváci oblíbili v roli Cat Valentine. Trošku roztržité, ale milé slečny s červenými vlasy. A tady je pár dalších zajímavostí. Přestože hrála postavu jménem Cat, ve skutečnosti je Ariana alergická na kočky. Její hlas má rozsah přes 4 oktávy, takže dokáže zaspívat i neuvěřitelně vysoké tóny. Kromě hudby miluje také pejsky. Během let jich adoptovala hned několik. A v posledních letech si splnila další velký sen, když si zahrála Glindu ve filmové verzi muzikálu Wicked, v češtině Čarodějka. Teď už si ale užij její novinku Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande v ní zpívá o tom, jak může být někdy složité přijmout to, že někoho milujeme, i když nám třeba ublížil. A že city se nedají jen tak vypnout, jako vypínač.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior. Hey, that I made you love me od americké zpěvačky Ariany Grande. Líbí se ti? Tak pro ní můžeš hlasovat na webu radiojunior.cz/hitparáda. A nebo si počkej na další pecky, jestli se ti náhodou nějaká jiná nebude líbit víc. Za tip na tento song děkujeme Vanesce. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior

0: vypadává i dvakrát bronzová, dvakrát stříbrná a dvakrát bramborová. No a minule šestá, Viktoria Lavrišin. Evidentně tato 13-letá sympatianda zapomněla zaktivizovat svůj fanklub a v 8. kole z 10 nám vypadla. Tak pozor na to příště a těšíme se na tvůj další song. Tomu se určitě podaří dostat se do síně slávy. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Karol a Kvído se singlem Superhrdina, který věnovali všem rodičům. Každopádně mě jako superhrdinka přijde sama Karolína Neuwirthová-Gudasová, protože toho děsně moc stíhá. Stará se o své děti, jezdí na koncerty, s Kubou English vytváří speciální mobilní aplikaci na učení angličtiny. Do toho má svůj další projekt Karol TV a na přelomu července a srpna ještě pořádá letní tábor, kde dopoledne budou lekce herectví, tance a zpěvu, odpoledne táborové bojovky a ještě k tomu se malí táborníci stanou i součástí videoklipu. Jeho natáčení pak bude pokračovat na svém koncertě 22. srpna, na kterém Karol a Kvído oslaví 5 let. A kdo do žlutých lázní dorazí, stane se taky součástí klipu. Hustý, co? Karol a Kvído, Superhrdina.
1: 10.

A koho pak máme na předposlední devítce? Další projekt pro děti Káju a Bambuláčka s její hitovkou Bav, která byla před týdnem sedmá. Kája prý byla úplně obyčejná holka. Vše se ale změnilo, když potkala Bambuláčka, malé legrační stvoření, se kterým se Kája skamarádila a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Velké překvapení pro Káju bylo, že takových, jako je Bambuláček, existuje mnohem více. V malé vesničce jménem Bambulkov žijí stovky, možná i tisíce takových, jako je Kájí kamarád. Kája společně s Bambuláčkem poznává celý svět a točí o tom i videa na svůj YouTube kanál. V poslední době se spolu vypravili třeba za piráty, zařádili si na Matějské poutě nebo šli i za dinosaury. A tipuju, že v následujících horkých dnech vyrazí asi někam k vodě. Jako úplně my všichni, že jo? Kája a Bambuláček, Bav!

0: nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káje a Bambuláčka. Před týdnem byla sedmá a teď je na předposlední devítce.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Jednou bronzový, pětkrát pátý a teď sešup na osmou příčku. Tak si u vás vede single Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. Každá členka pochází z jiné země nebo má jiné kulturní kořeny a dali se dohromady díky reality show Popstar Academy. Single Gabriela přináší chytlavý pop s latinsko-americkými rytmy a španělskou pasáží, kterou naspívala Daniela. Píseň vypráví o dívce, co si chrání svůj vztah před tajemnou Gabrielou, která jí chce přebrat kluka. Refrén Hands Off Gabriela se fanouškům okamžitě dostal pod kůži. Videoklip je navíc natočený ve stylu latinskoamerických telenovel, kde nechybí intriky, humor ani překvapivá role herečky Jessiky Alby. Pokusy o napodobení choreografie z klipu zaplavili internet. A jestli máš chuť, tak se pojď teď taky zavlnit do rytmu téhle virální pecky, ať už chorošku znáš, a nebo ne. Kecaj, Gabriela.
3: 8.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj nám po sérii pátých míst klesla na osmé. Posloucháš hitparádu Rádia Junior, před týdnem devátý a teď sedmý je single Bad Angel. Za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžeš znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejen díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytvářejí jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus. A patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je temnější, hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech i ve sluchátkách. Anima Alisa, Bad Angel.
1: Sedmé místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl tento song 9, teď je na 7. příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám vyšvihnul z novinky na 6. místo? Pojď si na to dát kvíz. Naši neznámou totiž určitě poznáš podle 3 indicí. Tady je první. Její oblíbené číslo je 13 a fanoušci ho najdou schované skoro všude. Od kostýmu až po termíny vydání nových alb. Druhá indicie? Když koncertuje, vystřídá během jednoho večera několik hudebních období své kariéry, včetně country. Desítky písní i spoustu nádherných kostýmů. No a třetí indicie? Její fanoušci si říkají Swifties a baví je hledat takzvané Easter eggs, tedy malé nápovědy a vzkazy, které schovává do videoklipů, obalu alb nebo příspěvků na sociálních sítích. Tak co, už je ti to jasné? Přesně tak, je to Taylor Swift. Z country zpěvačky se z ní během let stala jedna z největších popových hvězd světa. Její alba lámou rekordy, koncerty bývají beznadějně vyprodané a každá nová písnička vzbudí obrovský zájem fanoušků. Single Uplight se z minulého kola posunul z novinky rovnou na 6. místo. Udrží se mezi nejlepšími i příště, nebo vystoupá ještě výš? To záleží hlavně na vašich hlasech a jak to bude, se dozvíme po prázdninách. Taylor Swift a Uplight.
1: 6. místo.

0: Jak se vám líbila novinka z minule Applied od Taylor Swift? Aktuálně získává 6. místo. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to písničkář a violončelista Pavel Čadek. Jeho novinky Strach a smutek vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat, organizací Nevypust duši a Junák český scout. Ta pomáhá táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročných tématech. Takže až budete mít na táboru diskošku, tak si tyhle pecky určitě zkuste pustit. Pavel Čadek, Strach.
1: 5. místo. Ahoj.

0: strach, tak se jmenuje nejnovější hitovka od písničkáře Pavla Čatka. Chceš vidět, jak hraje na violončelo? Tak už brzy si budeš moct náš rozhovor pustit i jako video na YouTube kanálu Rádia Junior, anebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Pavel Čadek, strach.
1: Hit Paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám skončil na bramborové medaili? Jsou to před týdnem Zlaté rebelky se singlem Tohle není love song. A společně s nimi uslyšíte i mladé herce a influencery. Jsou tam Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a taky Arianka, což je dcera youtubera a parkouristy Taryho, který holky prý začal učit parkour. No a teď kvízová otázka. Jak si myslíš, že vypadalo páteční odpoledne rebelek hned po vysvědčení? Za A šli do akvaparku, nebo za B každá šla slavit se svou rodinou, a nebo za C jeli na koncert. A správná odpověď je za C. Hned po rozdání víza nasedli do auta, které je vozí na akce, a vydali se i se svou manažerkou Simonou Votyovou na Moravu do Chropině, kde jim koncert začínal v 18 hodin. Tak doufám, že to v tom pátečním horku holky přežily a nevypařily se. Protože třeba já k tomu neměla vůbec daleko. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob a Honzino. Tohle není love song.
1: Čtvrté místo.
2: Tohle není love song. Spíš feeling, co je dost wrong.

Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Před týdnem byly zlaté, v poslední hitparádě v tomto školním roce jsou na Bramborové čtyřce. A už nás čekají jen medailové pozice. Kdo získává bronz? Už po druhé si pro něj přiletěl Sokolík Pepík s Bárou Ladrovou. Barča si chce o prázdninách hlavně dát dohromady záda, aby od září mohla zas vystupovat naplno. Tak jí moc držíme palce, ať už záda nezlobí. A ať si užije i výlety s jejími dětmi, 8letým Jonáškem, 6letou Amálkou a 4letou Stázinkou. A jaká je jejich nejoblíbenější letní dovča? Chození po horách třeba v Krkonoších, protože tam se dá najít super chládek. A nebo ježdění na kolech v okolí Třeboně. Barča ale varuje, že pokud tam taky vyrazíte, tak jedině s repelentem. No a co moře? Tak to bude taky, ale až v září, aby si tam vedle koupačky mohli užít i kola. Bez veder. Bára Ladrová, Sokolík Pepík. Třetí

tu nás dá

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnou z třetího místa na čtvrté.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo je už po třetí stříbrný? 19-letý David Málek se singlem Usínám. A protože venku právě panují pořádná vedra, možná jste si všimli, že se vám během dne chce mnohem víc spát. Proč tomu tak je? Když je velké horko, tělo musí vydávat spoustu energie na to, aby se ochladilo. Rozšiřují se cévy, více se potíme a srdce pracuje o něco usilovněji. To všechno nás může unavit. Navíc vysoké teploty zpomalují naši aktivitu a mozek nám vlastně napovídá zpomal a odpočiň si. A ještě jedna zajímavost. Když je horko i v noci, spánek bývá méně kvalitní. Abychom dobře usnuli, potřebuje naše tělo před spaním trochu snížit svou teplotu. Když je ale v pokoji příliš teplo, jde to mnohem hůř. Proto se ráno můžeme probudit nevyspalí, i když jsme spali dost dlouho. Takže, jestli se vám v těchto dnech po obědě zavírají oči, nejste v tom sami. Nezapomeňte hodně pít, vyhledávat stín a dopřát si odpočinek. A teď už si pojďme symbolicky zdřímnout s Davidem Málkem a jeho singlem Usínám.
1: Druhé místo.

0: usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jak princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A získává už třetí stříbrnou medaili v řadě. A kdo vítězí ve 311. kole hitparády Rádia Junior? Před týdnem bronzová 18-letá Adéla Křivánková s písničkou Konečně volna. A co čeká Aďu o prázdninách? Pojede do Bruselu na koncert K-popové skupiny BTS, protože je jejich obrovskou faninkou. Také, protože loni vyhrála mezinárodní pěveckou soutěž Bravo Festival, tak v červenci poletí do Španělska do města León, kde bude jednou z porotkyní této soutěže. A samozřejmě, že nesmí chybět ani dovča. Tipni si, kam poletí. Za A na Malorku, nebo za B na Menorku, nebo za C na Ponorku. No a správná odpověď je za B. Poletí na malý ostrov patřící Španělsku, který se jmenuje Menorka a je poblíž Malorky. A 15. srpna se na ní můžeš přijet podívat do Frýdku místku na festival plný chuti. A pak už ji čeká poslední ročník na gymnáziu, čtvrťák a na konci maturita. Ale na to teď rozhodně nebude myslet, protože tu máme zasloužené prázdniny. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Adéla Křivánková, konečně volná, tak se jmenuje vítězný song 311. kola, kterým uzavíráme tento školní rok. Před týdnem byl bronzový a teď získává už druhé zlato. Gratulujeme! Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Jak se jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hit parády a budeme se v něm věnovat skandinávským hitům a hitům severu. Jako první začínáme Norskem, tak určitě o prázdninách poslouchej. A já opakuju ještě jednou, jak se tedy jmenuje pořad, který poběží o letních prázdninách na místo hit parády. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou nebo mrkni do programu Rádia Junior. Až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz do předmětu dej hitparáda soutěž, ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju moc. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: My dva, tak se jmenuje první novinka

0: a ve 311. kole vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita, anebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer a pozor, bude to poslední hitparáda v tomto školním roce a na tu další se můžeš těšit zase po prázdninách. Mezitím ale budeme mít star parádu s těmi nejlepšími hity Norska, Finska, Dánska, Švédska i Kanady. Tak určitě poslouchej v časech hit parády Rádia Junior. Expedice Sever startuje v sobotu 4. července. No a do té doby ještě stále můžeš hlasovat v klasické hit parádě Rádia Junior. Tak hlasuj a jak to všechno dopadne, se dozvíš po prázdninách. Mějte se krásně a úžasné prázdniny vám přeje moderátorka Klára Nováková a hudební dramaturg David Janečka. Ahoj!
2: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
3: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
2: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
2: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
2: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.
2: Haló!
3: Haló!
2: Slyšíte mě? To jsem já, Klára. A pořád ještě jsem vygoustovaná. Kdyby byl můj život hollywoodský film, teďka byste sledovali tenhle trailer.
4: Ve světě, kde každý upíná pozornost k displeji svého telefonu. V době, která přeje víc internetové komunikaci než lidskému kontaktu. Jedna mladá holka. Její idol. Zpráva od ní, na níž on nikdy neodpověděl. Podaří se vygoustovanému děvčeti dostat se z internetu zpátky do reálného světa? A kdo je onen tajemný mladík, který je v internetu s ní? Příběh inspirovaný životem. V hlavní roli nejvíc nejkrásnější a všemi oceňovaná držitelka diplomu z celostátní olympiády v českém jazyce. Brzy ve vašich kinech.
2: Není to žádnej tajemnej mladík, ale Petr. Mamánek z naší třídy.
5: Já byl sympatický.
2: Přestaňte mě s ním pořád dávat dohromady.
5: A i jeho admínek říkal, že je to moc slušný kluk.
2: Jeho co?
5: Jeho admínek. Vy jste si myslela, že jsem tu na všechny sám? To by se v jednom rozhodně stihnout nedalo. Každý admínek hlídá ducha přítomnost jen několika vygoustovaných lidí. Což mi připomíná, že bych si měl říct o snížení stavu, protože vy mi dáváte opravdu zabrat. Nicméně, jako váš admínek vám říkám, že byste mamánkovi měla věnovat víc pozornosti.
2: Kuš, na to já nemám čas. Nechci tu zůstat na věky. Musím se spojit se svýma kamarádkama Lenkou a Ájou. Ty mě z internetu určitě vyvolat dokážou. Jenomže o polední pauze se obě dvě sebrali a někam zmizeli. Ve třídě ani výdelně po nich není ani stopy. A stejně nevím, jestli mě v tomhle zamlženém světě viděj. Nezbývá mi, než se jim zase ozvat přes Messenger. Ale lézt se mi do něj vůbec nechce. Pořád na mě z konverzací kouká bublinka s fotkou mýho idola a ne splasknout. Víte, jak se říká o portrétu Mony Lízy, že na vás kouká ze všech stran? Tak asi tak nějak to vypadá s touhle jeho profilovkou. Já se jí snažím ignorovat. Ale není to lehký. Píšu Lence s Ájou. Kde jste? Potřebuju s váma mluvit. Pozor. Někdo volá. Že by si to přečetli tak rychle? Ne, to je babička. Promiň, babi, ale teď nemám čas. Nemůžu ti to zvednout. Čekám na důležitou zprávu od holek. Zase se objeví ty tři tečky a předvádějí v Messengeru svůj houpavý rituální taneček. Každou chvíli by mi měla přijít odpověď. Pomyslně rozevírám náruč. Místo toho se přede mnou objeví štěně, který před sebou tlačí malý nákupní vozík. Tím mi chce Aja naznačit, že nakupuje? Naráží mi do nohou a vrčí na mě spoza svýho nákupu. Couvám před ním. Chci mu utéct. Otočím se a... Najednou za mnou přešlapuje na tenkých nožičkách ucho ve velikosti dospělého člověka a plácá sebou, jako by mě chtělo připlácnout ke stěně školní chodby. To jsou ty gify, o kterých mluvil mamánek. Brání nám v internetu navázat kontakt s někým ze skutečného světa. Vysmíknu se jim a utíkám směrem ven na školní zahradu. Oba gify jsou mi v patách a přibývají další. Běží za mnou Michael Jackson ládující se popcornem, háčkující skřítek a spolu s nimi se batolí stádo miminek s vytřeštěným pohledem. Zbíhám schodiště a všichni za mnou. Michael Jackson nedbá na vysypaný popcorn. Skřítek po mně hází klubíčka vlny a miminka se strašlivě chichotají, zatímco se kutálí po schodech. Vyběhnu ven ze školy, zabouchnu za sebou dveře a přetahuju se o ně s teď již celou armádou neodbytných gifů. Nemám dost síly, abych je udržela uvnitř. Naštěstí v tu chvíli se objeví mamánek. Pomáhá mi se do dveří zapřít. Podrž dveře.
3: Já ti říkal, že si na gify máš dát pozor.
2: Co po mně chtěj?
3: Snaží se ti zabránit, abys kontaktovala někoho z reálného světa.
2: Cože?
3: Napíšeš někomu zprávu a on ti pošle gif. Chceš se svěřit a pošle ti gif. Snažíš se vyjádřit, jak se doopravdy cítíš a přijde ti...
2: Jasně, gif.
3: Jo, jenomže na některé věci se gifem odpovědět nedá. Brání upřímný komunikaci, stavějí mezi nás překážky.
6: Gif. To je jak poslat pohled bez psaní. Jseš na letním táboře a všichni si čtou svoje dopisy od rodičů a ty máš jenom pohled s nic neříkajícím vzkazem: zdraví táta.
2: Běsnící skřítci, ucha, štěňata, Michael Jackson i chuchvalec miminek začnou za dveřmi pomalu mizet. Už mě nepronásledují. Ale spojit se s holkama mi stejně nedovolí. Aspoň, že teď mám od nich pokoj. A to díky mamánkovi.
5: Já jsem vám říkal, že mu máte věnovat víc pozornosti.
2: Kuš. Děkuju, že jsi mi pomohl.
5: Omluv se.
2: Nechte toho. Promiň, že jsem na tebe ráno byla hnusná. Já...
6: To nic. Nezlobím se na tebe. Já vím, že je divný, že mě máma ještě pořád vodí do školy. Ale bylo by jí to líto a to já nechci. Nechci, aby si myslela, že ji taky nechám samotnou. Komu se snažila psát?
2: A je s Lenkou. Potřebuju, aby mě vyvolali. Ale nevím, jak je mám kontaktovat. Zvlášť, když jsem vyghostovaná.
6: Mám nápad.
2: Podle mamánka teď máme nejblíž k duchům. Blížíme se po světě skoro průhlední, většina lidí nás nevidí a neslyší naše volání o pomoc. Naštěstí, jestli mamánek...
6: Petr, prosím.
2: Jo. Jestli Petr o něčem ví hodně, tak jsou to právě strašidla. Na svůj věk má totiž velkou znalost hororových filmů a knížek. Podle něj se musíme lidi ze skutečného světa pokusit kontaktovat jako poltergeist. Jenomže jak se to dělá?
3: Pokus číslo 1. Řekni to písničkou. Duchové komunikují s lidma skrze hudbu. Zapnou gramofon nebo rádio a z něho zpívá zpěvák nebo zpěvačka text plný závažného poselství. Sami se vyjádřit neumějí, tak pustí někoho, kdo to už kdysi řekl za ně.
2: Holky jsou zpátky ve třídě. Už začala hodina, ale učitelka tu ještě není. Pustím ze svého telefonu Spotify. Celá třída se začne otáčet. I Lenka s Ájou. Vidí mě? No tak, nevzdávejte se. Tiše je povzbuzuju. Jenže pak z mojí lavice telefon sebere matikářka. Za žádných okolností nedovolí, aby nějaký strašidlo rušilo její hodinu. Tak tohle nevyšlo.
3: Pokus číslo 2. Škatulata. Duchové přemisťují živým lidem věci a ti si díky tomu, že se jim neustále něco ztrácí pod rukama, časem uvědomí, že přišli o něco mnohem vzácnějšího. O někoho, kdo byl kdysi součástí jejich života a teď je straší.
2: Počkám na přestávku a pak se odhodlaně vydám k lavici Áji a Lenky. Když nedávají pozor, vezmu jim jejich penály a položím je na svůj stůl. Ha, už se rozhlížejí. Zvedají se... A aniž by se na mě podívali, berou si svoje penály zpátky a u toho cedí přes zuby, že to je ale blbá sranda. No tak tímhle si je dřív naštvu, než aby mi pomohli.
3: Dobře, ještě do třetice. Tentokrát to už určitě vyjde. Třetí pokus, zrcadlo. Správnej duch ví, že se do něj několikrát za den podívá každý člověk. Když chce teda nechat vzkaz, tak ho nechá kde?
2: Na zrcadle.
3: Přesně.
7: Z hodiny zeměpisu vyběhnu dřív. Ještě před zvoněním. Ze dveří za mnou vykukuje učitelka, asi se diví, odkud se vzal ten průvan, co rozrazil dveře. Doběhnu na záchodky a pustím horkou vodu do všech umyvadel. Zrcadla nad nimi se zamlží. No jo, ale co jim mám napsat?
6: Napiš jim, kde se s tebou mají potkat. Nejlíp na nějakém místě, který vás spojuje.
7: Zvoní. Nesmím ztrácet čas. Zase babička. Babi, promiň, teď se to ale vážně nehodí. Musím tu stihnout nechat vzkaz, než se sem holky doplíží ze třídy. Píšu prstem na zamlžený zrcadlo. Sejdeme se v obchoďáku. Klára.
6: Cože? V obchoďáku?
7: No, je tam teplo i v zimě, mají tam zdarma Wi-Fi-nu a navíc nás baví sledovat lidi na eskalátorech. Holky už jdou. Promiň, nemám čas na vysvětlování. Schovám se do kabinky a poslouchám. Můj vzkaz našli. A chystají se do obchoďáku. Poděkuju Petrovi za pomoc a vydávám se za nima. Nemůžu se dočkat, až jim budu vyprávět všechno, co se mi stalo. Na tom klukovi, co mě vygoustoval, nenechám nic suchou. Posadím se vedle nich na lavičku nad eskalátory a počkám, dokud mě nevyvolají. Musím jim vysvětlit, proč jsem byla poslední dobou tak nepřítomná. Lenka mi zas bude říkat, že za to žádný kluk nestojí a Aja bude donekonečna opakovat, že je to trapas. Ale takový trapasy máme rády. Můžeme si o nich povídat. Vcházím do obchoďáku a stojím před eskalátory do druhého patra. Už stačí udělat jen pár kroků v tomhle zamlženém světě. V alternetu. A budu zase se svýma kamarádkama. Co to? V kapse mi zavibruje mobil. Beru telefon do ruky, dívám se na displej, zůstávám stát na místě jak opařená. Nejsem schopná udělat ani

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Byl jeden otec, ten otec měl jednoho syna a dal ho učit myslivcem. Když se ten syn dobře myslivectví naučil, šel k otci a řekl mu: Oče, já tu doma nezůstanu, já půjdu si někam do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevykvěte. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal oci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho po světě sem a tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa, ten byl 3 dny dlouhý. Když tak tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec natáhne lučiště a chce vlka zastřelit. Ale vlk povídá: Nestřílej, vem mne rač s sebou, budeš mne někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal ho sebou. Druhý den vyběhl proti němu z houští medvěd. Myslivec zas natahuje lučiště a chce ho zastřelit. Ale medvěd povídá: Nestřílej, vem mě rač s sebou, budeš mne někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zas měl lučiště pohotově a chtěl ho zastřelit. Ale lev povídá: Nestřílej, vem mne rač s sebou, budeš mne někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal všecky 3 sebou. Když vyšel z toho lesa ven, přišel k jednomu velkému městu. To leželo na veliké rovině, mělo mnoho věží a 12 bran, ale bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k půlnoci, výjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly také černým suknem pokryty, kočí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana, pěkně ustrojená jako nevěsta, jenže byla celá bílá a na hlavě měla věnec z bílých růží. A za tím vozem valil se z brány veliký zástup lidu a všichni plakali. Když ten myslivec se svými zvířaty k tomu zástupu přišel, ptal se jednoho starého: Proč pak ti lidé pláčou a kam tu krásnou panu vezou? Ten starý mu povídá: O můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršíku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skalami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už od roka ukrutný velikánský drak. Ten má 12 hlav a vyhrožoval nám, nedáme-li mu každý nový měsíc 1 panu, že všecky naše pole a luka zkazí, dobytek sežere, město rozboří a nás všechny podáví. Nebylo pomoci. Museli jsme mu každý měsíc 1 panu přivést, na kterou ten los padl, a tak už 11 jich se světa zprovodil. Ale na tom není ještě dost. Teď naposledy si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal. A tak ji teď vyprovázíme. A což se nikdo nenašel, kdo by tu potvoru zabil? Milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodit, že mu půl království za to dá i svou dceru za manželku. Ale nikdo se potom nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec. Ještě jsem tu já, ale neříkal nic. Půl cesty pod hájkem zástup se s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí pak ji vezl do toho hájku a myslivec šel s těmi zvířaty pozdálečí za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu. Zastav a čekej tu. Já sám tu královskou panu doprovodím. Kočí zastavil, pana slezla z vozu a myslivec ji vedl až za hájek k tomu jezeru. Tu jí povídá, jsem umdlen od cesty, lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním. Zůstaňte krásná pano u mne. Ale až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou třást a stromy ohýbat, pak mne vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho, povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila jako mléko, skály se třásly a stromy ohýbaly se až do kořenů a zprostřed jezera vyvalil se 12hlavý drak. Tu pana myslivce vzbudila. Byl rychle na nohou, vytasil svůj ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům. Teď je na vás. Já vám daroval život, nynčko vy taky mi pomozte. Zatím vyvalil se drak na břeh a rovnou cestou na myslivce sehnal. Ale lev skočil jemu mezi krky, medvěd na hřbet a vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly. Drak se svíjel jako klubko, řval, až bylo hrozno, tloukl sebou a šlehal na vše strany plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až všech 12 hlav zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torby. Potom se vrátil zase k paně a ta mu s pláčem děkovala, že jí zachoval život a prosila ho, aby jí domů k otci vyprovodil. Také mu vypravovala, jakou odměnu král tomu slíbil, kdo ji vysvobodí. Ale on povídá, odpuste krásná pano, umínil jsem si, že se ohlídnu po světě a jinak už udělat nemohu. Ale do dne, do roka vrátím se zas a bude-li pak vaše vůle, přihlásím se o svou odměnu. Když od toho úmyslu upustit nechtěl, darovala mu pana svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom ji doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál. Ale ten kočí, když viděl, že je drak zabit a pana vysvobozena a ten, kdo ji vysvobodil, že si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na tak krásnou panu. A když trochu hájkem popojeli, zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí. Jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, Živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě nezaštěkne. Přísahej mi. Pana v tom strachu neviděla jiné pomoci a musela mu slíbit a se zapřisáhnout, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, měl král z toho nesmírnou radost, že svou dceru zdrávu zase vidí. Tu hned ten kočí vypravuje, jak on pro ni svůj život nasadil a jak hrdinsky s drakem se potýkal, až mu všech 12 hlav usekal. A tuhle, povídá, jsem je sebou přivezl na důkaz. I chtěl, aby hned byla svatba. Král neměl sice proti tomu nic, protože byl dal své královské slovo. Ale pana prosila ho. Oče, jsem ještě příliš mladá, popřej mi ještě do dne, do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím. Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král a kočí se musel spokojit. Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a se všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočí mu to štěstí záviděl, mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin mohl vykonat, kde mnozí udatní to prvé zaplatili životem. Ale důkazy byly tu a každý musel mlčet. Všichni byli veseli, jedli a pili a zpívali. Jenom nevěsta neustále plakala a nedala se nikterak potěšit. Právě ten den vrátil se myslivec zas do města. Jde na hospodu a ptá se hospodského. Řekněte mi, příteli, co to znamená. Dnes rok bylo to město černým suknem potaženo a teď je zas červeným. Hospodský povídá, inu, to má své dobré příčiny. Dnes rok měla dcera králova 12hlavému draku dána být, ale královský kočí ji vysvobodil a draka zabil. A teď má dcera králova s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. Teď právě tam všichni u stolu sedí, jedí a pijí a jsou veselí.

0: Hospodský šel na Královský hrad, zrovna do té síně, kde hosté seděli. Podal nevěstě prsten a řekl: je u mne na hospodě nějaký cizinec a posílá vám královská nevěsto tento prsten a vzkazuje vám: ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Nevěsta, když na ten prsten pohlédla, hned ho poznala, že je její vlastní, a radostí začervenala se jako růže. Ale král podivil se té řeči hospodského velice a ptá se: co je to? Zdali můj kočí mou dceru nevysvobodil? Tu hned ten kočí vyskočil a povídá: to je podvod, můj královský pane. Já ji vysvobodil, já mám důkazy. Král obrátil se k dceři: a co ty tomu pravíš, dcero má? Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému: přiveď mi hned toho cizince sem. Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král: jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka. Ale myslivec řekl: rač vaše královská milost rozkázat, ať se ty hlavy přinesou sem, aby se vidělo, každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesli, nenašli jazyku ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torby, vytáhl těch 12 jazyků a pravil: snad budou tyto k těm hlavám náležeti. Hned je k ním srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když tak už podvod toho kočího přišel najevo, tu teprve vypravovala pana, co se všecko stalo, jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrtí vyhrožoval a přísahou zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a za pokutu toho podvodu kázal ho zaživa do věže zazdít. Brzy potom byla zas nanovo svatba, ale při té už nevěsta neplakala.
1: Posloucháte Pohádkové poklady.

Na míli cesty od hlavního města stál starý panský dvorec se silnými zdmi, věžemi a lomenicemi. V tom dvorci sídlilo, ale jenom v letním čase, bohaté, urozené panstvo. Tento dvorec byl nejlepší a nejkrásnější ze všech dvorců, které panstvu patřily. Zvenčí vypadal jako z brusu nový a uvnitř byl zařízen se vším pohodlím a útulností. Nad bránou byl do kamene vtesán znak rodu. Kolem znaku a kolem arkýře se pnuly nádherné růže. Před dvorcem se prostíral travnatý koberec, kvetl tam červený i bílý hloh a vzácné květiny.

A ty vzácné květiny rostly dokonce i mimo skleník. Však také panstvo mělo zahradníka, který něco dovedl. Byla radost podívat se na květnici, na ovocný sad i na zelinářskou zahradu. Při zelinářské zahradě byl ještě zbytek původní staré dvorské zahrady s několika zimostrázovými ploty, přistřiženými do korun a pyramid. Za plotem stály dva statné staré stromy. A ty stromy byly vždycky skoro bez listí a málem by tě to svedlo k domněnce, že nějaká vichřice nebo smršť je obsypala velkými kusy hnoje, ale každý takový kus bylo ptačí hnízdo. Tady sídlilo od nepamětných dob množství krákajících krkavců a vran. Byla to celá ptačí obec a všichni ti ptáci byli panstvem, vlastníky statku, nejstarším pokolením panského sídla, vlastními pány ve dvorci. Nikdo z domácích lidí si jich nevšímal, trpěli tato těžce létající stvoření, mezi něž občas vystřelili z pušky, až ptáky zasvrbělo v zádech a každý z nich zděšeně vzlétl a zakrákal krá, krá. Zahradník často vrchnosti domlouval, aby ty staré stromy dala porazit. Nevyjímají se tam dobře. A kdyby odtamtud zmizeli, zbavili by se pravděpodobně i krákajících ptáků, kteří by se odstěhovali jinam. Ale panstvo se nechtělo rozloučit ani se stromy, ani s ptačím hejnem. Bylo to něco, bez čeho dvorec nemohl žít. Něco ze starých časů. A památka na ty staré časy se nesmí tak docela vymýtit. Vždyť stromy jsou už zděděným majetkem těch ptáků. Jen jim je nechte, milý Larsene. Zahradník se jmenoval Larsen, ale na tom teď nezáleží. Což pak, milý Larsene, nemáte dost široké pole působnosti. Celou květnici, skleníky, ovocný sad a zelinářskou zahradu. To byla pravda. Zahradník si jich hleděl, pěstoval a vzdělával je s velikou horlivostí a svědomitostí. A dostalo se mu za to také od panstva uznání. Ale přece jen před ním nijak netajili, že když jsou někde na návštěvě, často jedí ovoce a vidí květiny, které překonávají všechno, co oni mají ve své zahradě. A to zahradníka rmoutilo, neboť chtěl to nejlepší a pracoval, jak nejlépe dovedl. Jako měl poctivé srdce, tak byl poctivý ve svém povolání. Jednoho dne si ho páni zavolali a pověděli mu se vší panskou přívětivostí, že včera dostali u svých vznešených přátel jeden druh jablek a hrušek, tak šťavnatých a lahodných, že oni i všichni hosté se rozplývali obdivem. To ovoce ovšem nebylo zdejší, ale dalo by se k nám zavést a mohlo by u nás zdomácnět, jestliže to naše podnebí dovolí. Věděli, že ovoce je od nejlepšího ovocnáře v městě, ať tam zahradník zajede a vyzví, odkud ta jablka a hrušky přišly, a pak ať objedná štěpy. Zahradník ovocnáře dobře znal, vždyť právě jemu prodával z příkazu své vrchnosti přebytky ovoce, které rostlo v panské zahradě. I odebral se do města a ptal se ovocnáře, odkud má ta tolik vychvalovaná jablka a hrušky. Jsou z vaší vlastní zahrady, odpověděl ovocnář a ukázal mu jablka i hrušky, které zahradník dobře poznával. Hoj, jak se náš zahradník zaradoval. Pospíšil si domů a pověděl svým pánům, že jablka i hrušky jsou z jejich vlastní zahrady. Vrchnost tomu nechtěla vůbec věřit. Larsene, to není možné. Můžete nám na to opatřit od ovocnáře písemné potvrzení? Ovšem, že mohl, přinesl jim písemné potvrzení. Zajímavé, no opravdu zajímavé, divili se páni.
A tak teď každý den přicházeli na pánský stůl veliké mísy s těmi nádhernými jablky a hruškami z jejich vlastní zahrady. Celé měřice a bečky tohoto ovoce byly posílány přátelům v městě i mimo město, ba dokonce i do ciziny. To bylo radosti. Páni ovšem museli poznamenat, že pro ovocné stromy byla přece dvě obzvlášť příznivá léta. Všude po celé zemi se jim dobře dařilo. Uplynul nějaký čas. Páni obědvali u královského dvora. Na zítří si k sobě zavolali zahradníka. Dostali na hostině melouny náramně šťavnaté a chutné ze skleníku jejich veličenstev. Milý Larsene, zajděte k dvornímu zahradníkovi a opatřte nám několik jader z těch báječných melounů. Ale vždyť dvorní zahradník má ta jádra od nás, řekl zahradník, nanejvýš rozradostněn. Tak to tedy dokázal vypěstovat nějakou lepší odrůdu, odpověděli páni. Všechny melouny byly znamenité. No, to tedy mám být na co pyšný, pravil zahradník. Musím milostivé vrchnosti říci, že zámecký zahradník neměl letos se svými melouny štěstí a když viděl, jak nádherně se vydařily naše a když je ochutnal, objednal 3 pro zámek. Larsene, nenamlouvejte si, že to byly melouny z naší zahrady. Jsem o tom přesvědčen, řekl zahradník. Zašel k zámeckému zahradníku a dostal od něho písemné potvrzení, že melouny na královské hostině pocházely z panského dvorce. To bylo pro panstvo opravdové překvapení. Páni ovšem potom o té události nemlčeli, pochlubili se vysvědčením a tak byla melounová jádra posílána široko daleko, jako předtím ovocné štěpy. O štěpech přišly zprávy, že se uchytili a že nesou znamenité ovoce. Ovoce bylo pojmenováno po panském dvorci a jeho jméno si teď mohl číst v angličtině, němčině i franštině. Nikdo by si to byl dřív nepomyslil. Jen aby nám zahradník nespichl, říkalo panstvo. Avšak zahradník se choval docela jinak. Právě teď usiloval o to, aby se proslavil jako jeden z nejlepších zahradníků v zemi. Chtěl každý rok přijít s nějakým znamenitým pěstitelským objevem a to se mu také dařilo. Ale přesto se často doslechl, že první ovoce, které vypěstoval, jablka a hrušky, bylo vlastně nejlepší. Všechny pozdější druhy, že zůstávají daleko pozadu. Melouny jsou prý sice velmi dobré, ale to je něco docela jiného. O jahodách se dá říci, že jsou znamenité, ale přece nejsou lepší než ty, které má ostatní panstvo. A když se jeden rok nevydařily řetkvičky, mluvilo se jen a jen o těch nešťastných řetkvičkách a ne o tom, co jiného dobrého se vypěstovalo. Skoro jako by páni cítili úlevu, když říkali, letos se to nevyvedlo, milý Larsene. Měli úplnou radost, když mohli říci, letos se to nevyvedlo. Několikrát do týdne přinášel zahradník nahoru do pokoje čerstvé květiny, vždycky velmi vkusně uspořádané. Jejich barvy v tom sestavení ještě silněji vynikaly. Máte vkus, Larsene, říkali páni. Je to dar daný vám od Pána Boha. To nemáte sám ze sebe. Jednoho dne přišel zahradník s velkou křišťálovou mísou, a v té míse ležel leknínový list a na ten list byl položen zářivě modrý květ, veliký jako slunečnice s dlouhým silným stvolem ponořeným do vody. Indický lotos, vzkřiklo panstvo nadšením. Takový květ ještě nikdy nespatřili. Ve dne jej postavili do slunečního světla a večer tak, aby se v něm světla odrážela. Každý, kdo jej spatřil, jej obdivoval, jaký je nádherný a vzácný. Ba, řekla to sama nejurozenější mladá dáma v zemi, princezna.
byla chytrá a měla dobré srdce. Páni si pokládali za čest věnovat princezně onen květ a tak se Lotos dostal s princeznou na zámek. Pak zašli do zahrady, že si sami utrhnou jeden takový květ, jestli tam ještě nějaký bude, ale nemohli žádný nalézt. I zavolali zahradníka a ptali se ho, odkud ten modrý lotos měl. Marně jsme hledali, říkali. Byli jsme ve sklenících, prošli jsme celou květnicí. Ne, ne, tam opravdu není, travil zahradník. Je to jen obyčejný květ ze zelinářské zahrady, ale že je krásný, což? Vypadá, jako by to byl modrý kaktus a zatím je to jenom květ artičoku. To jste nám měl říci hned, zlobili se páni. Byli jsme přesvědčeni, že to je cizokrajný, vzácný květ. Blamoval jste nás před mladou princeznou. Viděla u nás ten květ, našla v něm veliké zalíbení, neznala jej a ona se v botanice náramně vyzná. Ale taková věda se nezajímá o to, co roste v zelinářské zahradě. Jak vás mohlo, milý Larsen, napadnout postavit takovou kytku do pokoje? Vždyť nás tím zesměšňujete. A krásný modrý květ ze zelinářské zahrady byl odstraněn z panského pokoje. Neslušelo se, aby tam byl. Panstvo se dokonce šlo princezně omluvit a povědělo jí, že je to květ obyčejné kuchyňské rostliny, to zahradník si vzpomněl postavit jej do pokoje, však už za to dostal pořádně vyhubováno. To jste mu chudákovi tůze ukřivdili, pravila princezna. Vždyť nám otevřel oči pro nádhernou květinu, které jsme si vůbec nepovšimli. Ukázal nám krásu tam, kde nás ani nenapadlo jí hledat. Zámecký zahradník, ať mi přinese každý den, pokud artičok pokvete, jeden květ do mého pokoje. A stalo se. Páni vzkázali zahradníkovi, aby jim zase přinesl čerstvý květ artičoku. Je vlastně krásný, říkali, opravdu vzácný květ. A zahradník dostal pochvalu. To dělá Larsenovi dobře, říkali páni. Je to rozmazlené děcko. Na podzim přišla hrozná bouře. Pozdě v noci nabyla tak na síle, že mnoho velkých stromů na pokraji lesa vyvrátila i z kořeny. A k velkému žalu panstva, ale zahradníkovi pro radost, porazila ty dva velké staré stromy se všemi ptačími hnízdy. V bouři bylo slyšet křik krkavců a vran, kteří tloukli křídly o okenní tabule, jak říkali lidé ze dvora. Tak to jste rád, Larsene, co? Pravili páni. Bouře porazila stromy a ptáci se uchýlili do lesa. Není tu už ani stopy po starých časech. Každé znamení a každá připomínka je ta tam. My jsme však z toho zarmouceni. Zahradník neříkal nic, ale myslil na to, co už mu dlouho leželo v hlavě, že teď teprve bude moci pořádně využít toho nádherného sluného místa, kam dříve nemohl. To místo se teď stane ozdobou zahrady a potěšením pro panstvo. Velké vyvrácené stromy rozmačkali a polámali prastaré zimostrázové ploty i celou jejich přistřihovanou krásu, a zahradník tu založil hustý porost z domácích rostlin, polních i lesních. Co by bylo žádného jiného zahradníka nenapadlo vysázet v bohaté hojnosti do panské zahrady, to on tady zasazoval do země a dopřával každé rostlině stín nebo slunce, jak to který druh potřeboval. S láskou je pěstoval a oni rostly do krásy. Zvedal se tu jalovec z judských vřesovišť, podobný tvarem i barvou italskému cypřiši. Krásný byl pohled na trnitý řešetlák, stále zelený v zimním chladu, jako v letním slunci.
Vpředu rostlo kapradí, mnoho rozličných druhů. Některé vypadaly, jako by to byly děti palmy, a jiné, jako by to byly rodiče oné něžné, nádherné rostliny, které říkáme venušiny vlasy. Stál tu opomíjený lopuch, který, když je čerstvý, vypadá pěkně i v kytici. Lopuch rostl v suché zemi, ale níže, ve vlhké půdě, bujel šťovík, také opomíjená rostlina, a přece svou výškou a svými velikými listy tak malebná. Nasáh vysoko, květ vedle květu jako silný mnohoramený svícen zdvíhala se divizna, přesazená sem z polí. Rostly tu mařinka, petrklíče, lesní konvalinky, aronova brada a něžné trojlístky šťavele. Byla to krása, když se na to díval. Vpředu, opřeny o napjatý ocelový drát, rostly v řadě docela malé hrušně z francouzské země. Měly slunce a dobré ošetření a zanedlouho nesly velké šťavnaté plody, jako v zemi, odkud pocházely. Na místě o něch dvou starých bezlistých stromů byl vztyčen vysoký stožár, na kterém vlála dánská vlajka. A hned vedle ještě jedna tyč a kolem té tyče se v létě a na podzim ovíjeli úponky chmelu s vonými chomáčky květů. V zimě však byl na tu tyč po starém zvyku zavěšen snop ovsa, aby nebeské ptactvo mělo o radostných Vánocích svou hostinu. Dobrý Larsen se stává k stáru sentimentálním, říkali páni, ale je nám věrný a oddaný. O novém roce se v jednom obrázkovém časopise hlavního města objevil obrázek starého dvorce. Bylo na něm vidět stožár a snop ovsa pro nebeské ptactvo o svácích radosti, Vánocích. A psalo se tam a vyzdvihovalo jako krásná myšlenka, že znovu přišel ke cti starý zvyk, tak příznačný právě pro starý dvorec. Všechno, co ten Larsen dělá, říkalo panstvo, se hned roztroubí do světa. Je to šťastný člověk. To, abychom byli skoro pyšní na to, že ho máme. Ale vůbec z toho nespichli. Uvědomovali si, že jsou pány, mohli Larsena propustit, ale neudělali to. Byli to dobří lidé. A na světě je velmi mnoho takových dobrých lidí. A to je potěšitelné pro každého Larsena. Tak to je příběh o zahradníkovi a panstvu. Teď o něm můžeš přemýšlet.

0: Vy.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Vojta Smrček a Vašek Síkora kdysi vyváděli ve škole doslova psí kusy. Srnčí ratlice Aluša a jezevčík Mates si naopak v kůži svých pánečků náramně vážili toho, že se mohou věnovat třeba hudbě. Dnes naposledy si spolu poslechneme pohádkové vyprávění ze seriálu Pejskové. Sedmá závěrečná část má název Jak měli Vojta a Vašek koncert.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči, jenomže když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme, jak se Vojta Smrček a Vašek Sýkora stali hvězdami školního koncertu. Vojta a Vašek byli 2 největší divoši ze třídy, zároveň i nerozlučná dvojka jako jejich pejskové. Když se srnčí ratlice Aluša a jezevčík Mates najednou stali dětmi, zaradovali se, že si spolu budou hrát celý den. To ovšem netušili, že ve škole je honění a kousání zakázáno a dokonce i štěkání a vrčení. Občas to zkusili, ale skončili v ředitelně a to pak znamenalo domácí vězení. Paní učitelka Coufalová prohlásila, že Vašek je pořád stejný výrostek, ale u Vojty nastala podivná změna. Sedí v lavici a stále se třese. Zima mu být nemůže, už je přeci skoro léto, oznamovala Vojtovým rodičům. Dejte chlapci do školy teplou deku, aby se mohl zabalit a přestal se tak strašně třepat, poradila jim a Vojta pak seděl v lavici v maminčině růžovém plédu a vypadal jak mimino. Chvět se ovšem nepřestal a všichni měli podezření na nervový záchvat, protože samozřejmě nikoho nenapadlo, že se Vojta vyměnil se svou srnčí ratlicí, u které je naprosto normální, že se třese. Musel tudíž užívat bylinné medicíny a všichni na něho byli nějak hodnější. Skutečný Vojta a Vašek byli teď pejsci a váleli se celé dny v pelechu nebo okouněli v prázdném bytě a nudili se. Až teď pochopili, že být pejskem zase tak úplně veselé není. Za to Aluša a Mates se teď mohli kdykoliv dívat na televizi a tak znali spoustu zajímavých pořadů. Některé viděli i 2x. Často si o tom v parku vyprávěli. Aluša milovala operní zpěv a Mates hru na klavír.
1: Kdybych byl člověk, hrál bych všema 4 a ty bys zpívala árie,
0: říkával jí Mates, když byli ještě obyčejnými pejsky. Teď se stali dětmi a to byla obrovská příležitost. Mohli se přihlásit do základní umělecké školy, zkusit to s klavírem i zpěvem. A tak to udělali. Všichni se divili, že takoví 2 rošťáci, co dříve neuměli zaspívat ani prší, prší, jen se leje, najednou mají zájem o muziku.
2: Zájem dětí se musí podpořit, prohlásil ředitel Zušky a přijal 2 chlapce.
0: Ve škole umění byl rázem poprask. Noví žáci dělali neuvěřitelné pokroky z hodiny na hodinu. Jeden z nich hrál na klavír rukama i nohama, druhý zpíval tak, že všichni, kdo ho slyšeli, plakali dojetím. Pravda, trošku se u toho zpěvu třásl, ale když byl dobře zabalený v růžovém plédu, bylo to o poznání lepší. Na konci školního roku se konalo závěrečné vystoupení všech žáků umělecké školy. Byla to velká událost, protože děti měly možnost předvést široké veřejnosti, což byli především rodiče, prarodiče a sourozenci, co se za celý rok naučili. Velkým překvapením měl být solový zpěv, doprovázený 4-ruční hrou na klavír. Jednotlivá vystoupení se dařila, děti se ukláněly, publikum tleskalo a přišel zlatý hřeb pořadu. Vašek Sýkora usedl ke klavíru. Vojta Smrček se v růžovém maminčině plédu postavil vedle něj. Všichni zatleskali a koncert mohl začít. Vašek si nejprve vyzul boty, aby mohl hrát i nohama, a diváci vydechli úžasem.
1: Ach,
0: Vojta se nadechl a spustil. Byla to nádhera. Babičkám tekly dojetím slzy jako hrachy. Maminky posmrkávaly, tatínci seděli v němém úžasu. Sourozenci tleskali ručkama a dědečkové se usmívali pod fousy. Všechna okna vedoucí na ulici byla otevřená a lidé, kteří procházeli zrovna kolem, se zastavovali a poslouchali tu krásu. Jenomže, co čert nechtěl, vyskočila na okno školníkovic kočka Bětka a tragédie byla na světě. Vašek rázem přestal hrát a rovnou za ní. Vojta schodil plét a následoval ho. Hlediště se vyděsilo, protože chlapci vyskočili oknem. Naštěstí byl sál v přízemí, takže nedošlo k žádnému zranění. Kluci mezi tím štěkali na ulici, ale pak si všimli otevřených dveří v řeznickém krámku Říha a syn. Vůně uzenin je zlákala. Uvnitř nikdo nebyl. Matez v podobě Vaška si strčil pod tričko věnec buřtů. Aluša, která teď byla Vojta, rychle vylízala krutí paštičku a popadla štangli salámu. Poté vyběhli na ulici, kde si jich všiml pan Polák a křičel: Zloději, zloději, chyťte je! Jenomže kluky nemohl nikdo dohonit. Přiběhli do parku, kde si chtěli pochutnat na ukradených dobrotách. Na lavičce vedle nich sedělo 6 pejsků. Vypadali ustaraně. Vyprávěli si, jak se jim před prázdninami nehodí být pejsky a rádi by se stali zase dětmi. Měl jsem jet na vodácký tábor, ale teď budu trčet doma, řekla smutně Korinka, což byl ve skutečnosti Lukáš. Naši jedou k moři a rozhodli, že zůstanou u sousedky, pobrekával Azor, tedy Klárka. Janička smutně podotkla, že když je teď Týna, bude celé léto u babičky uvázaná na řetěze u boudy. Sany, tedy Ivanka, ani nemluvila, jenom vzdychala. A Vojta s Vaškem bědovali, že jsou teď kvůli Aluše a Matesovi za zloděje. Celé to naříkání poslouchal starý Kaštan a prohlásil. Myslím, že už toho bylo dost. Co ty na to, Lukáši? Za 150 let, co tady v parku stojím, jsem neviděl takové divné věci. Děti, které očichávají odpadky, vrčí a štěkají. A pejsky, kteří posedávají na lavičkách a hrají Člověče, nezlob se. Nebylo by na čase vrátit všechno zpátky? Vždyť já mám ještě třetí přání, zaradoval se Lukáš. Ať jsme zase normálními dětmi a naši pejskové pejsky. Poslední přání se splnilo. Děti vstaly z lavičky, začaly skákat a objímat jeden druhého. Sláva, hurá, všechno je zase, jak má být, jupí! Křičeli Vojta a Vašek. Byli tak šťastní, že si ani nevšimli, jak Aluša a Matez využili příležitosti a pustili se do ukradených buřtíků. Starý Kaštan jen zašveholil větvemi a rozhodl se, že už raději žádná lidská přání plnit nebude. Je přeci tak krásné, když zůstanou děti dětmi a pejskové pejsky. Dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: A co nás čeká právě teď? Trochu hra, trochu pohádka a dohromady pohádková komedie o tom, co se může stát, když se propojí skutečnost s fantazií a reálný svět s tím virtuálním. Pohádku Princezna je nahraná, napsal Tomáš Končinský. Režie se v roce 2012 ujal Vlado Rusko. Účinkují Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Striková a další.
6: Český rozhlas uvádí původní pohádkovou komedii Princezna je nahraná. Napsal Tomáš Končinský, hudba Tomáš Pergl, Režie Vlado Rusko.

0: Hrobníci, vy nepokojné duše, rozestupte se. Buďte v míru a pokoji a ukažte nám toho, kterého naše srdce žádají.
1: Je to pravda?
0: Tak Helenko, soustřeď se.
1: Jo, promiň, Boženko.
0: Chceme dnes uctít památku nebohého Charlese III., kterýž není zde na tomto světě mezi námi. Charlesi, zaplnil si naše duše smutkem, ale v našich srdcích a myslích budeš žít stále. Vyslyš proto naši prosbu a zjev se nám, abychom se s tebou mohli naposledy rozloučit, pohladit tě a podrbat za ouškem.
1: Myslíš, Boženko, že ducha je možné podrbat?
0: Helenko, takhle se ale nikam nedobereme.
1: No, promiň. Já jenže psího ducha jsem ještě nikdy nevyvolávala.
0: Tomáš, vem si koláček a začneme znovu. Ruce na stůl. Charlesi, ukaž nám svou dobrou vůli a zjev se nám. Čekáme tě. Přijď mezi nás.
1: Přijď mezi nás.
0: Dej nám znamení, že slyšíš. Stačí, když jednou štěkneš.
1: Boženko.
0: Co zase?
1: Hodiny.
0: Co s nimi?
1: Točí se pospátku.
0: Máš pravdu. To musí být Charles.
1: Co to bylo?
0: Mikrovlnka. Charles nám dává znamení.
1: Rozblikala se všechna světla. Stůl se pod námi třese. Teď se zapnul vysavač a tamhle i mixer.
0: Problém?
1: Boženko, vždyť se ti zbláznil celý byt.
0: Držte, Helenko. Hlavně nepřerušuj kruh.
1: Ale co tomu rámu si řeknou sousedi?
0: Jestli myslíš sousedovi stondu, tak to se nemusíš bát. Ten pořád jenom sedí u počítače a nevnímá nic okolo. A teď už se konečně soustřeď. Otvíráme bránu do jiné dimenze.
1: Já mám strach.
2: Tondo? Tondo, okamžitě stiš ten počítač, v tom rámusu se nedá pracovat. Co tomu řekne sousedka?
3: Počkej, tati, právě otevírám bránu do jiný dimenze.
2: To je mi úplně jedno, co kam otevíráš, prostě to vypni. Máš vůbec hotový všechny úkoly?
3: Mám, kontroloval si je před hodinou.
2: Jo, aha.
3: Slíbil jsi, že si pak se mnou něco zahraješ.
2: Vždyť víš, že mám spoustu práce, musím něco dopsat, vyřídit pár telefonů.
3: A tak je to pořád. Máma je pryč a ty máš moc práce. A nebo je to obráceně.
2: Tondo, hned jak to půjde, přijdu za tebou, jo?
3: Jo, jenže to už si říkal před hodinou.
2: Tak, a mám toho dost, Tondo.
3: Ne, tati, co to děláš? Nevytahuj to ze zásuvky.
2: Něco jsem ti řekl a už mě unavuje to opakovat.
3: Počkej, nemám to uložení. Musím ještě osvobodit princeznu Sáru.
2: Dost řečí, prostě to vytrhnu ze zdi a...
3: Tati!
4: Fuj, to ale byla šlupka, Boženko.
0: Jsi v pořádku, Helenko?
4: Ale snad jo, ale ještě se mi třesou ruce. Co se to pro Bůh stalo? Nejdřív to znělo jako rána od sousedů a pak ti tu najednou všecko zhaslo.
0: Zvláštní. Buď Tonda vyhodil pojistky, anebo se Charles na poprvé netrefil.
3: Tati? Tati, jsi tu? Kam jsi zmizel? Tato?
5: Zdál se mi zlý, dlouhý sen. Už jsem z něj probuzená? Je tohle skutečnost?
3: Teda, to je přece princezna Sára.
5: Zdálo se mi, že ze mě spadla kletba. Neviditelné ruce mě uchopily a nesly mě daleko, předaleko. Pryč z hradu zlého černokněžníka Ševelšeda. Kdo je můj tajemný zachránce? Snad ne ty, malý jinochu?
3: Nejsem malej, měřím 1,39 m.
5: Oh,
2: Tondo?
3: Tati, kde jsi?
2: No přece tady, vedle tebe.
3: Já tě nevidím.
2: Nevykládej nesmysly. A co dělá ta dívka u tebe v pokoji? Mm-hmm. Tondo?
6: Tak přece jen to nebyl sen? Ukaž se mi, můj statečný zachránce.
2: Nejsem žádný zachránce a stojím přece před vámi. Jenom nechápu, kde jste se tu vzala, slečno.
5: Ach, jaký sladký hlas. Jaký nádherný příběh mého osvobození. Neviditelný rytíř a jeho statečný panoš.
3: Jaký zas panoš? To teda fakt neberu.
2: A já zase neberu toho rytíře. A už vůbec ne neviditelného. Co je to za nesmysl?
3: No, totiž...
2: Co?
3: Koukni se do zrcadla, tati.
2: Proč bych se měl koukat? Ježišmarja, já se nevidím.
3: Vypadá to, že na tebe působí nějaký ševelšedovo kouzlo.
2: Cože na mě působí?
5: Zlá kledba černokněžníka Ševelšeda, mocného vládce nad krajem šedostínů, tě zřejmě zaklela do této neviditelné podoby. Stateční rytíři. O to více jsem ti ale zavázána za svou záchranu. Ozvi se mi, ať vím, kterým směrem mám složit nejhlubší poklonu.
2: To přece nemůže být pravda, jak to, že nejsem vidět. A jak půjdu zítra do práce? Je, co řeknu šéfovi? Včera mě peskoval, že u mě nevidí výsledky a teď? Teď mě neuvidí vůbec.
0: Tak přece jenom to byly pojistky, Helenko. Už se mi dala do pořádku. Takže si ty seanci můžeme zopakovat.
4: Boženko, nic lezlím. Tvůj Charles byl opravdu moc milej pudlík. Ale myslím, že bychom ho měli raději nechat odpočívat.
0: Proč? Byli jsme tak blízko.
4: No právě. Na mě až trochu moc blízko. Víš co, já teď půjdu domů a ty se hlavně dobře vyspi. A zkus na Charlese nemyslet, ano.
0: Pokusím se.
4: Tak dobrou noc a děkuju za vynikající koláčky.
0: Nemáš zač, Helenko. Měj se hezky. Babo, ustrašená. Však já se Charlese klidně přivolám i bez tebe. Jen se musím napřed podívat do svých spiritistických knih. Kam jsem zase dala ty brýle?
7: Jsou na nočním stolku.
0: No samozřejmě, děkuju. Je to tady. Ale ne, to není možné.
7: Ale je.

0: Tondo, počkej. Co mi to tu vykládáš? Princezna z počítačové hry? To je přece úplně vyloučené. To je nemožné.
1: Před chvílí byla ještě tamhle na obrazovce. Přísahám.
2: Vaše hloupé spory mě nudí. Co kdybyste se mi raději představili? Já jsem princezna Sára. Jediná dcera krále Samira, vládce 7000 stepí.
1: Já vím, znám tě přece z té hry. Já jsem Tonda.
0: A mé jméno je Stanislav Ponožka. Pracuji jako obchodní ředitel a normálně rozhodně nebývám neviditelný.
2: Neklesej na duchu. Té kletby se jistě brzy zbavíš. A můj otec nám připraví svatbu, jakou naše říše ještě neviděla.
1: Jaká svatba? Táta už svatbu měl s mojí mámou.
2: Cože? Ty už jsi ženat, rytíři?
0: No,
2: to je, věru, neobvyklá situace. Ale nevadí. To vyřešíme.
1: Tati, přece si ji nechceš vzít.
0: Co?
1: To nemůžeš, co by na to řekla máma?
0: Neboj, Tondo. V žádném případě to nemám v úmyslu. Já se především musím co nejrychleji zviditelnit a tady slečna se musí okamžitě vrátit tam, odkud přišla.
2: Chcete mě vrátit zpět do Ševelšedova hradu? Do jeho spáru? Vy proradní zrádci. Budu se bránit.
0: Opatrně s tím mečem, je nad vámi lustr.
2: Nemysli si, že když jsi neviditelný, tak ti nedovedu jednou ranou zatnout hlavu z ramen. A tvému panšovi taky.
1: Tati, pomoc.
0: Pusť ho, co pak se zbláznila?
2: Prokoukla jsem vás. Vy dva nejste moji osvoboditelé, ale Ševelšedovi špehové. Jo, za to vás trestá můj meč.

0: Já nevěřím svým očím. Charlesi, pro pána, jsi to opravdu ty?
1: Jistě, že jsem to já, tvůj výstavní pudl Charles III. Co pak mě nepoznáváš?
0: Ale jak to, že mluvíš? To musí být sen.
1: Houby sen. Sama jsi mě zavolala a cestou mi pořádně vyhládlo. Nemáš nějaké kuřecí kosti? Ha,
0: tak přece si to ty. Kuřecí jsi měl vždycky nejradši. Ale nikdy jsi o ně neuměl takhle pěkně říct.
2: Hned pro ně běžím.
1: Ženský se musím zbavit, ale po pořadě. Nejdřív je potřeba nabrat sílu a dostat se ven z toho směšného psího těla. A pak najít princeznu.
0: Tak, tady to je, tvoje oblíbené kuřecí kostičky.
1: No, konečně.
0: Do tebe to tedy padá. Pozor, aby ti nezaskočil.
1: Mám hlad.
0: Cože? Ty jsi to už snědl? Takhle rychle?
1: Jo, a pořád mám hlad. Co tam máš dál?
0: No, je tady ještě salám, dva burstíky, šunka.
1: Jsem s tím!
0: Proboha, Charlesi,

0: Svatá páno, co se teď počnu sama zamknutá v koupelně?
1: Já vím, že tam seš, se mnou se neschováš.

0: poslyšte, princezno, nebo co vlastně si. Říkám ti naposledy, abys tu přestala mávat tím mečem. Někomu se může něco stát. A navíc ten nábytek taky něco stojí.
1: Drzoune! Nevíš, že mě máš oslovovat, vaše výsosti? A ten meč držím v ruce proto, abych tě naučila způsobům.
0: Polož ho!
1: Ani mě nenapadne.
2: Pozor, tati! Je už na 47. bojový úrovni. Bojuje se sítí.
1: Tak, a mám tě, neviditelný. Jsi v mé síti.
0: Sundejte ze mě tu záclonu. Nemůžu se hýbat. Tondo.
2: Nech ho být, slyšíš? Je to můj táta.
1: Ne. Ane. Zavřu tě do temnice, padouchu. Sem.
0: Au. Co to děláš? Kam mě vlečeš? Pust mě. Ne, do komory nechci. Do komory ne.
1: Tak, neviditelné rytíře je dobré mít pod zámkem. Člověk aspoň ví, kde jsou.
3: Okamžitě mě pust ven, slyšíš?
2: Hnedka pust mýho tátu z té komory, nebo...
1: Cítíš to ostří na svém krku?
2: Au. Jo.
1: Jestli ještě cekneš bez mého dovolení, ucítíš ho až na svém nevymáchaném jazyku, jasný? Odpověz.
2: Jasný.
1: Výborně. Takže si rozumíme. A teď bys si měl ve vlastním zájmu pospíšit a odvést mě rychle domů na můj zámek. Mám totiž takový podivný pocit, jako by na mě stále ještě ležela Ševelšedova kletba. Jako by číhala hned tady za tou zdí.
4: Boženku, co mám teď dělat? To jsem ale dopadla. Lapená vlastním psem ve vlastní koupelně. Měla jsem poslechnout Helenku a nezahrávat si se zárobím.
5: Paní Krápníková? Paní Krápníková?
4: Krysovano, to znělo jako ze světlíku.
5: Paní Krápníková, pusťte mě dovnitř, prosím.
4: To jste vy, pane řediteli?
5: Já?
4: Ale kde jste? Nikde vás nevidím.
5: Nemůžete mě vidět. Jsem totiž neviditelný.
4: Asi jsem se zbláznila.
5: Nezbláznila. Otevřete to okno a pusťte mě dovnitř. Moc vás prosím, je to důležité.
4: Jsi hned. Polezte.
0: Je. No, to okno je hrozně malé. Musím se takhle protáhnout. Sakra, měl bych zhubnout. Můžete prosím trochu na stranu?
4: Jistě, promiňte. Já vás neviděl.
0: Říkám vám, že jsem neviditelný. Ještě druhou nohu? Tak. A jsem vevnitř.
4: Ale pane Ponožko, co jste dělal ve světlíku? A navíc takhle úplně neviditelný.
0: Všechno vám později vysvětlím, ale teď se musím rychle dostat zpátky do našeho bytu. Máte od nás ještě ty náhradní klíče?
4: No to mám, ale jsou v předsíni.
0: A to je problém?
4: Je tam Charles.
0: Váš pudl? No tomu nerozumím. Přece vám nedávno umřel.
4: Ano, ale totiž asi mě navštívil jeho duch a právě mi vídá celý byt. A
0: paní Krápníková, prosím vás, teď opravdu není čas na vaše duchařské povídačky.
4: No dovolte, a to, že vy jste neviditelný, je snad taky povídačka.
6: A jsem tady.
4: Charlesi, ty jsi mi rozbil dveře. A jak to vypadáš? Hrozně jsi vyrostl. Proboha, z tebe se stal pudlodlak.
6: A z tebe lahodná svačina. Ale pozor,

0: To je přece vůně princezny Sáry. A konečně stopa. A jde z toho malýho okýnka. Nějak se jim protáhnu.
1: To ne, ta obluda nám vleze do bytu. Je tam Tonda, zastavte ho. Pomozte mi, paní Krápníková.
2: Nejde to, je moc silný.
1: Zápe se do světlíku, už je tam skoro celý.
0: Sáro, jdu si pro tebe, slyšíš mě?
2: Až k vám, pane řediteli, je mi to moc líto, vždycky to byl tak hodnej pejsek. Pane řediteli, jste tu? Není. Jak mám poznat, jestli tady je, když je neviditelný? Musím si sednout. To chce klid, Božka. Hlavně klid. A zhluboka dýchat. Kam jsem si to schovala, ten vaječný likér? No, potřebuji si ho loknout.
0: Byla tady. Ještě před chvíli byla v tomhle bytě. Jasně to cítím. Princezna Sára a taky někdo cizí. To nevadí. S tím si snadno poradím. Teď je hlavně rychle najít, než ztratím pachovou stopu. Vida, k čemu se člověku hodí být psem. Aha, ale kudy?
1: Tondo? Tondo!
0: Jasně, že tudy!
1: Au!
0: Uhni, mám naspěch, ty neviditelné!
1: Pane bože, to příšerný psisko. Tondo? Toníčku, kde jsi? Kam zmizel? A kde je ta bláznivá holka s mečem? Tondo! Nic. Ne, ne, ponožko, vzpamatuj se, člověče. Musíš se chytit toho přerostlého psa. Ten tě k Tondovi dovede. Tak honem nebo zmizí. Teda na pudla dělá neuvěřitelně dlouhé skoky.
3: Pochop už konečně. Tvoje království neexistuje. Je to jenom program, počítačová hra.
4: Lžeš! Jak se opovažuješ tvrdit, že neexistuji? Můžu ti mečem podat pádný důkaz, že tomu tak není.
3: Tak jo, existuješ. Tak. Ale jenom v počítači.
4: Nevím, co je počítač. A taky nevím, kdo ti dovolil přestat mě oslovovat, vaše výsosti.
3: Ty seš fakt hrozná. Měl jsem tě docela rád, víš? Byla jsi moje hrdinka. Ale teď vidím, že jsi jen protivná, nafoukaná holka.
4: Zmlkni už a pospěš si. Počkat. Kam to vlastně jdeme? Rozkázala jsem ti, ať mě zavedeš domů, ale tady to vůbec nepoznávám.
3: Jdeme tam, odkud pocházíš. Za člověkem, který tě stvořil. Třeba mi dokáže poradit, jak se tě zbavit.
4: Abys věděl. Budu taky ráda, že odtud zmizím. Vaše království je vskutku podivné. Těch lidí, toho hluku a smradu, no. Fuj!
3: To je smog, to tady normálně dejcháme. A jsme republika, žádný království.
4: A co je republika?
3: Ale to máš jedno. Bacha, tramvaj!
4: 7000 stepí! Jaká strašlivá obluda! Rozsekám ji na kousky!
3: Nech toho, prosím tě, tím se jezdí. A schovej ten meč, ať nebudíme pozornost. Radši pojď za mnou, už tam skoro jsme.

0: Kdo to zas otravuje?
1: Nemůžu, pracuju. Pošlete mi mail.
0: To snad není možný.
1: Co chcete? Proč zvoníte? Nemůžete mě kontaktovat online jako normální lidi?
2: Buďte zdrav, pane. Řekněte nám, znáte cestu do říše 7000 stepí?
0: No to se mi snad zdá.

0: princezna Sára.
1: Super, poznal tě.
0: Jak bych ji nepoznal, vždyť jsem ji sám vymyslel. Ale kdo pak jsi ty?
1: Jmenuji se Tonda Ponožka. Tady Sára se dneska najednou objevila u mě v pokoji zrovna, když jsem hrál vaši hru. A můj táta je teď neviditelný.
0: Vážně? Že by nějaký bakvéře? Vždyť jsem nedávno vydal nejnovější péč.
2: Vy, pane, ukážete mi, kudy se vrátím zpět do svého paláce? Nechce se mi už dále pobývat v tomto světě plném smogu a obludných tramvají.
0: To asi nebude tak jednoduchý, vaše výsosti. Bude třeba vás nahrát zpátky do programu.
1: Co to bylo?
0: Řítí se sem nějaký obrovský psisko.
2: Ne, to je ševelšec, poznávám ho. Ale teď, na oplátku, on pozná ostří mého meče.
3: Mám tě, princezničko, teď už mi neunikneš. Mám ostré desáky a skvělý čich, cítím, jak se chvěješ strachy. Půjdeš se mnou na můj hrad a staneš se mou ženou.
2: Marně se snažíš, černokněžníku. Tvoje nikdy nebudu. Zapíchnu tě jako psa. Braň se!
0: Paráda. Souboj se závěrečným bosem. Poslyš, Tondo, na jakou si to s ní dohrál úroveň?
1: Je na 47. Už bojovala i se sít.
0: Jo, tak to by mohlo stačit.
1: Co si to zapisujete?
0: Mluvící obří pudl. No, to je přece skvělej námět na novou hru. Sám bych to líp nevymyslel.
1: Nechcete jí radši pomoct? Sáro! Ani zabil.
0: Lid, co pak nevíš, že princezna má 3 životy?
2: Ha, na mě si jen tak nepřijdeš, ševelšede. Braň se!
3: To je tak nespravedlivý, proč vždycky všichni mají víc životů a já jenom jeden.
0: Zajímavý nápad.
1: Jste normální? Nemůžete přece dát hlavnímu záporákovi víc životů. To ne, zabil jí po druhý.
3: Zbývá ti poslední život, princezničko. A ten mi patří stejně jako ty 2 předešlý.
1: Ty ho porazíš, Sáro, já ti věřím. Dostal jsem tě až na 47. úroveň a teď ti taky pomůžu.
2: Nepleť se do toho, Tondo, tohle je můj zápas.
1: Jsi moje kamarádka, musím ti pomoct. Hej, obludo, tady jsem.
3: Přestaň pokřikovat z krčku, nebo tě roztrhnu.
2: Tondo, uteč!
0: Ale, co bylo zase to?
4: To ti patří, ty podlý pudle.
1: Nechdi.
4: Tomu schovej se.
0: Neviditelný bojovník? Teda to jsou nápady. Musím si to zapsat.
3: Rozkousnu tě, bejpůl večerče, slyšíš?
1: Tati, pozor!
2: Na mě si mezi tím zapomněl, ševelšede. A to se nevyplácí. Tu máš!
1: Ten mizera se zmenšuje. Mizí.

0: Sáro? Sáro!
1: Toníku, jsi v pořádku?
0: Tati, já tě zas vidím.
1: Vážně? Je to pravda?
2: Tak se koukněte do zrcadla. Tamhle je?
1: No jo. Ha, hurá, jsem to zase já. To je taková krása. Teda moc není, ale hlavně, že jsem vidět.
0: Ale co se stalo se Sárou?
2: Podívej se sem, na monitor.
0: Princezna?
2: Jo, je nahraná.
3: Děkuju vám všem, dobří lidé. A hlavně tobě, Tondo. Poznala jsem, že jsi skutečný přítel a jsem ti proto navěky zavázána. Budu odteď všem vyprávět o tobě a tvé zvláštní říši. Pojď s Bohem!
2: Napsal jsem tu horu zatraceně dobře. To se musí uznat.
1: No, tak hlavní je, že všechno dobře dopadlo.
0: Já ti taky děkuju, tati.
1: Za co, prosím tě?
0: No přece, že jsi se mnou dneska nakonec přece jenom hrál, jak jsi mi to celý odpoledne sliboval.

0: hrobníci, vy nepokojné duše, buďte v míru a nechte nás spojit se s tím, koho si naše srdce žádají.
1: Jejda, Boženko,
2: co to bylo? Zas nějaký duch.
3: Helenko, vzpamatuj se. Co pak bytosti ze záhrobí zvoní na zvonek?
1: Já nevím. Neměla jsem se k téhle seanci znovu nechat přemluvit. Počkej, kam jdeš? Radši neotvírej.
3: Ale přece se nebudu bát.
4: Dobrý den, paní Krápníková, nerušíme?
0: Pan ředitel, pojďte dál. To jsem ráda, že jste zase vidět, totiž, že vás zase vidí.
4: My jsme vám tady s Tondou něco přinesli.
5: Snad se vám bude líbit.
0: Jemináčku, to je ale roztomilý pudlík.
1: Snad si ho nechceš nechat. Boženko, měj rozum. Co, když ti přes noc zase vyroste?
5: Tenhle ne.
4: Za tohohle pudla vám osobně ručíme. Že jo, Tondo?
5: Jasně, táto.
1: No, jen aby.
0: Když to říká pan ředitel, tak to musí být pravda. Viď, maličky, no pojď ke mně, pojď. No jo, ty jsi úplný Charles. I ta ouška, čumáček. Tak víš co, odteď se budeš jmenovat

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Tomáše Končinského. Účinkovali Tonda Ponožka, Martin Sucharda, Pan Ponožka, Aleš Procházka, princezna Sára, Jana Striková, Božena Krápníková, Květa Fialová, Helenka, její kamarádka, Naďa Konvalinková, černokněžník Ševelšet a pudl Charles, Michal Pavlata, programátor Svatopluk Šuler. Hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Milan Křivohlavý, zvukové efekty Tomáš Pergl, produkce Radka Tučková, režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

I když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou a i strach se vzdává.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Ducharskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.
2: Haló?
3: No, slyšíte mě?
2: To jsem já, Klára. A pořád ještě jsem vygoustovaná. Kdyby byl můj život hollywoodský film, teďka byste sledovali tenhle trailer.
4: Ve světě, kde každý upíná pozornost k displeji svého telefonu. V době, která přeje víc internetové komunikaci než lidskému kontaktu. Jedna mladá holka. Její idol. Zpráva od ní, na níž on nikdy neodpověděl. Podaří se vygoustovanému děvčeti dostat se z internetu zpátky do reálného světa? A kdo je onen tajemný mladík, který je v internetu s ním? Příběh inspirovaný životem. V hlavní roli nejvíc nejkrásnější a všemi oceňovaná držitelka diplomu z celostátní olympiády v českém jazyce. Brzy ve vašich kinech.
2: Není to žádnej tajemnej mladík, ale Petr. Mamánek z naší třídy.
5: Já byl sympatický.
2: Přestaňte mě s ním pořád dávat dohromady.
5: A i jeho admínek říkal, že je to moc slušnej kluk.
2: Jeho co?
5: Jeho admínek. Vy jste si myslela, že jsem tu na všechny sám? To by se v jednom rozhodně stihnout nedalo. Každý admínek hlídá ducha přítomnost jen několika vygoustovaných lidí. Což mi připomíná, že bych si měl říct o snížení stavu, protože vy mi dáváte opravdu zabrat. Nicméně, jako váš admínek vám říkám, že byste mamánkovi měla věnovat víc pozornosti.
2: Kuš, na to já nemám čas, nechci tu zůstat na věky. Musím se spojit se svýma kamarádkama Lenkou a Ájou. Ty mě z internetu určitě vyvolat dokážou. Jenomže o polední pauze se obě dvě sebrali a někam zmizeli. Ve třídě ani výdelně po nich není ani stopy. A stejně nevím, jestli mě v tomhle zamlženém světě viděj. Nezbývá mi, než se jim zase ozvat přes Messenger. Ale lézt se mi do něj vůbec nechce. Pořád na mě z konverzací kouká bublinka s fotkou mýho idola a ne splasknout. Víte, jak se říká o portrétu Moni Lízy, že na vás kouká ze všech stran? Tak asi tak nějak to vypadá s touhle jeho profilovkou. Já se jí snažím ignorovat. Ale není to lehký. Píšu Lence s Ájou. Kde jste? Potřebuju s váma mluvit. Pozor. Někdo volá. Že by si to přečetli tak rychle? Ne, to je babička. Promiň, babi, ale teď nemám čas. Nemůžu ti to zvednout. Čekám na důležitou zprávu od holek. Zase se objeví ty tři tečky a předvádějí v Messengeru svůj houpavý rituální taneček. Každou chvíli by mi měla přijít odpověď. Pomyslně rozevírám náruč. Místo toho se přede mnou objeví štěně, který před sebou tlačí malý nákupní vozík. Tím mi chce Aja naznačit, že nakupuje. Naráží mi do nohou a vrčí na mě spoza svýho nákupu. Couvám před ním. Chci mu utéct. Otočím se a... Najednou za mnou přešlapuje na tenkých nožičkách ucho ve velikosti dospělého člověka a plácá sebou, jako by mě chtělo připlácnout ke stěně školní chodby. To jsou ty gify, o kterých mluvil mamánek. Brání nám v internetu navázat kontakt s někým ze skutečného světa. Vysmíknu se jim a utíkám směrem ven na školní zahradu. Oba gify jsou mi v patách a přibývají další. Běží za mnou Michael Jackson ládující se popcornem, háčkující skřítek a spolu s nimi se batolí stádo miminek s vytřeštěným pohledem. Zbíhám schodiště a všichni za mnou.
6: Michael Jackson nedbá na vysypaný popcorn. Skřítek po mně hází klubíčka vlny a miminka se strašlivě chichotají, zatímco se kotálí po schodech. Vyběhnu ven ze školy, zabouchnu za sebou dveře a přetahuju se o ně s teď již celou armádou neodbytných gifů. Nemám dost síly, abych je udržela uvnitř. Naštěstí v tu chvíli se objeví mamánek. Pomáháme se do dveří zapřít. Podrž dveře.
7: Já ti říkal, že si na gify máš dát pozor.
6: Co po mně chtěj?
7: Snaží se ti zabránit, abys kontaktovala někoho z reálného světa.
6: Cože?
7: Napíšeš někomu zprávu a on ti pošle gif. Chceš se svěřit a pošle ti gif. Snažíš se vyjádřit, jak se doopravdy cítíš a přijde ti...
6: Jasně, gif.
7: Jo, jenomže na některé věci se gifem odpovědět nedá. Brání upřímný komunikaci, stavějí mezi nás překážky.
8: Gif. To je jak poslat pohled bez psaní. Seš na letním táboře a všichni si čtou svoje dopisy od rodičů a ty máš jenom pohled s nic neříkajícím vzkazem: zdraví táta.
2: Běsnící skřítci, ucha, štěňata, Michael Jackson i chuchvalec miminek začnou za dveřmi pomalu mizet. Už mě nepronásledují. Ale spojit se s holkama mi stejně nedovolí. Aspoň, že teď mám od nich pokoj. A to díky mamánkovi.
5: Já jsem vám říkal, že mu máte věnovat víc pozornosti.
2: Kuž. Děkuju, že jsi mi pomohl.
9: Omluv se. Nechte toho.
2: Promiň, že jsem na tebe ráno byla hnusná. Já...
8: To nic. Nezlobím se na tebe. Já vím, že je divný, že mě máma ještě pořád vodí do školy. Ale bylo by jí to líto a to já nechci. Nechci, aby si myslela, že ji taky nechám samotnou. Komu se snažila psát?
2: A je s Lenkou. Potřebuju, aby mě vyvolali. Ale nevím, jak je mám kontaktovat. Zvlášť, když jsem vygoustovaná.
8: Mám nápad.
2: Podle mamánka teď máme nejblíž k duchům. Blížíme se po světě skoro průhlední, většina lidí nás nevidí a neslyší naše volání o pomoc. Naštěstí, jestli mamánek...
8: Petr, prosím.
2: Jo. Jestli Petr o něčem ví hodně, tak jsou to právě strašidla. Na svůj věk má totiž velkou znalost hororových filmů a knížek. Podle něj se musíme lidi ze skutečného světa pokusit kontaktovat jako poltergeist. Jenomže jak se to dělá?
7: Pokus číslo 1. Řekni to písničkou. Duchové komunikují s lidma skrze hudbu. Zapnou gramofon nebo rádio a z něho zpívá zpěvák nebo zpěvačka text plný závažného poselství. Sami se vyjádřit neumějí, tak pustí někoho, kdo to už kdysi řekl za ně.
2: Holky jsou zpátky ve třídě. Už začala hodina, ale učitelka tu ještě není. Pustím ze svého telefonu Spotify. Celá třída se začne otáčet. I Lenka s Ájou. Vidí mě? No tak, nevzdávejte se. Tiše je povzbuzuju. Jenže pak z mojí lavice telefon sebere matikářka. Za žádných okolností nedovolí, aby nějaký strašidlo rušilo její hodinu. Tak tohle nevyšlo.
7: Pokus číslo 2. Škatulata. Duchové přemysťují živým lidem věci a ti si díky tomu, že se jim neustále něco ztrácí pod rukama, časem uvědomí, že přišli o něco mnohem vzácnějšího. O někoho, kdo byl kdysi součástí jejich života a teď je straší.
2: Počkám na přestávku a pak se odhodlaně vydám k lavici Áji a Lenky. Když nedávají pozor, vezmu jim jejich penály a položím je na svůj stůl. Ha, už se rozhlížejí. Zvedají se... A aniž by se na mě podívali, berou si svoje penály zpátky a u toho cedí přes zuby, že to je ale blbá sranda. No tak tímhle si je dřív naštvu, než aby mi pomohli.
7: Dobře. Ještě do třetice. Tentokrát to už určitě vyjde. Třetí pokus. Zrcadlo. Správnej duch ví, že se do něj několikrát za den podívá každý člověk. Když chce teda nechat vzkaz, tak ho nechá kde?
2: Na zrcadle.
7: Přesně.
2: Z hodiny zeměpisu vyběhnu dřív. Ještě před zvoněním. Ze dveří za mnou vykukuje učitelka, asi se diví, odkud se vzal ten průvan, co rozrazil dveře. Doběhnu na záchodky a pustím horkou vodu do všech umyvadel. Zrcadla nad nimi se zamlží. No jo, ale co jim mám napsat?
7: Napiš jim, kde se s tebou mají potkat. Nejlíp na nějakém místě, který vás spojuje.
6: Zvoní. Nesmím ztrácet čas. Zase babička. Babi, promiň, teď se to ale vážně nehodí. Musím tu stihnout nechat vzkaz, než se sem holky doplíží ze třídy. Píšu prstem na zamlžený zrcadlo. Sejdeme se v obchoďáku. Klára.
8: Cože? V obchoďáku?
6: No, je tam teplo i v zimě, mají tam zdarma Wi-Fi a navíc nás baví sledovat lidi na eskalátorech. Holky už jdou. Promiň, nemám čas na vysvětlování. Schovám se do kabinky a poslouchám. Můj vzkaz našli. A chystají se do obchoďáku. Poděkuju Petrovi za pomoc a vydávám se za nima. Nemůžu se dočkat, až jim budu vyprávět všechno, co se mi stalo. Na tom klukovi, co mě vygoustoval, nenechám nic suchou. Posadím se vedle nich na lavičku nad eskalátory a počkám, dokud mě nevyvolají. Musím jim vysvětlit, proč jsem byla poslední dobou tak nepřítomná. Lenka mi zas bude říkat, že za to žádný kluk nestojí a Aja bude donekonečna opakovat, že je to trapas. Ale takový trapasy máme rády. Můžeme si o nich povídat. Vcházím do obchoďáku a stojím před eskalátory do druhého patra. Už stačí udělat jen pár kroků v tomhle zamlženém světě. V alternetu. A budu zase se svýma kamarádkama. Co to? V kapse mi zavibruje mobil. Beru telefon do ruky, dívám se na displej, zůstávám stát na místě jak opařena. Nejsem schopná udělat ani

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior. When I was young, I fell in love.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

nazývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

vždycky dravé, jenom že v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí 4.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Co ale praštěný?